0: říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění, znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
1: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
0: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam to nevede.
1: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
0: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
1: myslím, velká docela.
0: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
1: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

už se blízká na časy. Rozplyne se i nejčernější chmůr, jestli se nerozplyne, tak vám u kasy. Mademoiselle vrátí zpátky toho bůra, vyvězte fangle na tingle tangle.

Bránit se pomluvám podle někoho má smysl, podle jiného jde o zbytečnou ztrátu času, protože člověk, který sedne za rozhlasový mikrofon nebo se postaví před kameru, s tím prostě musí počítat. V privátní televizi či rádiu rozhodují o úspěšnosti moderátora či pořadu čísla, která se poměrně přesně měří. Je to zvláštní závod o to, aby čísla nespadla pod určitou hranici. Když se tak stane, pořad nekompromisně končí. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co všechno je člověk ochotný obětovat, aby byl považován za dobrého. Kladl jsem si otázku, jestli jsem své práci neobětoval víc, než jsem musel. Na vlastní žádost jsem zůstal sám, nemám ani chalupu či chatu, kam bych jezdil budovat, sekat dříví či trávu, sázet brambory a sklízet jablka. Nestěžuji si, jen chci uvést příběh, který se mi stal během mého působení v televizi Nova a jež se mě mimořádně dotkl. Kdybych se možná na chalupě díval do hořícího krbu, nebral bych si to tak. Účinkoval jsem v pořadu Prásk, spolupracoval s partou lidí, s níž jsem se v létě vypravil na dovolenou do Itálie. Ocitli jsme se v letovisku, kde byly slunečníky a lehátka vyrovnány v řadě, jak cvičenci na Spartakiádě. Připadal jsem si tam víc jak na mírové slavnosti, než na dovolené. Ale vyvážela to okolnost, že se sešla parta bezvadných lidí, takže nakonec na to vzpomínám rád. Domů jsem se vracel s kamarádem v jeho džípu a když jsme projížděli Vídní, tak mi v koloně zazvonil telefon. Volal mi redaktor bulvárního deníku Aha, který mi sdělil, že mi přeposílá mail, jež jim někdo do redakce poslal a týká se mě. A byli by v redakci rádi, kdybych se k němu vyjádřil. Samozřejmě jsem to slíbil a za chvíli si v telefonu četl cosi, co jsem vůbec nechápal. Slova plná zášti, nenávisti, nesmyslných obvinění od vydírání přes

prostituci až k tomu, že jsem v Brně prodával drogy. Četl jsem to snad 5krát po sobě a nedávalo mi to žádný smysl. Protože jestli jsem se v životě od něčeho držel ve velké vzdálenosti, pak to bylo všechno to, z čeho jsem byl obviňován, včetně drog. S nimi jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. Trvalo mi 20 minut, než jsem byl schopný mail přečíst kolegům v autě. Jarek Rác nad tím mávil rukou s tím, že je to blbost a mám to smazat. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Pak zavolal redaktorovi z AHA, že nic z toho nemůžu komentovat, protože vše je výmysl. Jehož cílem může být jedině snaha mě poškodit, očernit, ublížit mi. Redaktor moje vysvětlení přijal a slíbil mi, že nic z toho publikovat nebudou. Jenomže já to z hlavy nemohl dostat, ani jsem to nesmazal. Navíc redaktor udělal jednu chybu. Přeposlal mi to i s původní hlavičkou, kde byl kontakt na pisatele. A možná ani chybu neudělal a poslal mi to schválně. Každopádně jsem měl možnost reagovat, i když jsem tušil, že jméno Janáček, které je tam uvedeno, bude zcela jistě nepravé. 3 dny jsem o tom dumal a pak se obrátil na kamaráda, který mi doporučil soukromého detektiva Martina Baťhu. Jehož jméno uvádím schválně, aby to eventuálně bylo dohledatelné, kdyby mi někdo nevěřil. Martinu Baťhovi jsem vše vysvětlil, řekl mu, že sice mám na svém kontě řadu špatných rozhodnutí, spoustu věcí, za které se stydím, ale z tohoto mailu není pravda vůbec nic. Proto bych strašně rád věděl, kdo to napsal. Detektiv zakázku přijal, za 3 dny mě opět navštívil a začal s tvrdým výslechem. Ovšem vyslýchal mě, takže jsem začal litovat, že jsem do toho šel a způsobil si ještě mnohem větší trauma. Nicméně detektiv už věděl, že mail přišel z Brna, a tak ode mne chtěl seznam lidí, s nimiž jsem se v Brně znal nebo je považoval za kamarády. Tohle jsem splnit nemohl, těch lidí by byly stovky. A tak nechal na text mailu vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplynulo, že pisatel má minimálně střední, ale spíš vysokoškolské vzdělání, že je to staromilec, že má vlastní problémy. Snažil jsem se to na někoho napasovat, ale nedařilo se. Popis se hodil na spoustu lidí. Detektiv tedy na mail odepsal s tím, že je externí redaktor AHA a potřebuje kvůli článku další informace. Přišla odpověď a obsahovala výčet dalších mých smrtelných hříchů, opět neexistující podpis, nicméně díky tomu a několika dalším mailům byly k mání další informace. Detektiv už věděl, z které části Brna maily chodí, že pisatel má zřejmě zaměstnání se stálou pracovní dobou, protože píše buď ráno před 9 nebo odpoledne po 4. S novými informacemi se začal okruh možných pisatelů zužovat a zůstalo asi 15 lidí z Brna. Detektiv poté napsal anonymovi, že článek vyjde za 2 dny na titulní straně deníku. Dokonce si vymyslel titulek a pisatele požádal o kontakt, aby mu mohl být zaslán honorář 12 000. Kontakt přišel, ale byl to pro mne neznámý člověk, určitě někdo nastrčený. A tak následoval další mail s žádostí o číslo mobilu, protože je třeba něco povysvětlit. Tehdy konečně udělal anonym osudovou chybu a zavolal. Když mi pak detektiv pustil záznamy 2 telefonních hovorů, hned jsem poznal, o koho jde. Byl to jeden brněnský novinář, který se stal tiskovým mluvčím justiční instituce sídlící v Brně a kamarádi jsme nikdy nebyli, ani nepřátelé jsme nebyli, znali jsme se. Nechápal jsem. Když jsme se pak ve 3 setkali v Brně a detektiv mu pustil ony telefonáty, dotyčný se rozplakal, omluvil se mi, dokonce uhradil náklady za služby soukromého detektiva, ale stejně jsem to nechápal. Ani poté, kdy mi poslal dlouhý mail, v němž se mi snažil své pohnutky objasnit, prý mi závidí, že jsem vidět. A to jsem chápal ještě méně. Kdyby mě díky jeho mailu vláčel na svých stránkách bulvár, pak bych přece byl viditelný ještě víc. Zkušenost to ovšem byla k nezaplacení.
Anonymů jsem dostal během života velmi málo, asi 10 nebo 12. 90% z nich bylo z Tišnova, což mě nepřekvapilo. Ostatně u několika lidí jsem si to vykoledoval sám. Ale ten brněnský mail byl tak tvrdý, že jsem se chtěl pravdy dopátrat za každou cenu. Od té doby jsem toho člověka potkal asi dvakrát, vždycky utekl. Sice jsem mu odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Je to cenná zkušenost a naskočí mi v paměti pokaždé, když si říkám, že si někoho příliš pouštím k tělu. Ale nevím, jestli se z toho vůbec dá poučit. A zajímalo by mě, jak často si na to vzpomene dotyčný a jestli také on považuje tento zážitek za poučný. No a jako vždycky, i tentokrát jsem hledal nápovědu v písňových textech. Špína je velmi relativní pojem, někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem, někomu nepomůžou mejdla ani louhy, kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. Karel Plíhal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, máme tady pátek. Výjimečně zase. No. A vy, Ozonovka, těšil jste se dneska?
2: Nemohl jsem se dočkat.
1: A jak se to projevuje?
2: Už včera jsem nespal.
1: No, já jsem slyšel, že máte nějaké cukatury, když se těšíte hodně. Jako...
2: To je kvůli vám.
1: No. No, ale dneska nemůžeme začínat moc vesele. Vám chci říct teda.
2: No, ale my to ustojíme.
1: My to ustojíme a hlavně to teda vysvětlím teď. Já to řeknu ještě na streamu. Po minulé vylezonce nám psali advokáti.
2: No, protože jsme konečně začali skládat vládu, ne? Pořádnou.
1: Ano. Co? Ano, ale některých se to dotklo. A musím říct, že ta podpora, když jsem to řekl na streamu, těch lidí, co mě psali během víkendu a tak, tak nic stahovat nebudeme, pane Holče. Koupíme si nové boty.
2: No naopak přidáme, ne? Dneska přidáme, zatopíme pod kotlem.
1: A k tomu soudu budeme jezdit vaším autem nebo mým?
2: Se necháme vozit, ne?
1: Necháme se vozit. No, tak víte, aby tam byl nějaký, musíme se domluvit, kdo nás bude zastupovat, protože nám vyhrožují soudem, ale my to vydržíme.
2: No, my to vydržíme a dneska budeme rozdělovat dál, protože co jsme udělali? Rozdali jsme ministerstva k motrům ODS.
1: Ano.
2: A už se nám přihlásil ten největší, motr k motru, Ivo Rity.
1: No, přihlásil.
2: No, tak řekl, že finance bere, že umí počítat týp než Stanjura.
1: Napsal to na Instagram, jo. Ivo Rity. A já si o něm roky myslím, že to je člověk, který má smysl pro humor.
2: No, jasně. Ale můj se na to taky nemůže dívat, jo, na to trápení fialovců.
1: No tak na rozdíl od Stanjury těm penězům rozumí.
2: No a ví, kolik má nul třeba miliony a miliarda, že jo, docela.
1: Já nevím, co ví.
2: No, no prostě řekl, že to bere. Teda, že by to...
1: Ivo ví, kolik nul má miliarda, ale neví, kolik nul má 100 korun třeba.
2: A to není potřeba na ministerstvu financí, tak víte, že...
1: Víte, že jsem o tom vážně přemýšlel a říkal jsem si, že bych ho tam fakt chtěl.
2: No já taky, a on tam bude.
1: No a tak pojďme udělat nějakou petici, aby Ivo Rittig se stal ministrem.
2: No nejen Ivo Rittig, víte, co mě napadlo? Teď řekli, že nebude moc peněz na silnice, na opravy a tak. A mě napadlo, bavili jsme se o...

0: že fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli to je... Skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

tom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na, na,

0: druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice a mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají, že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to. Ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdna. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně. Důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslí, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. Vidíš to? A Michal na mě. To dělá kvůli tobě. Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá. Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si... Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy. Je, hele, je jich opravdu dle mého 40. Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal. Já taky nečekal, že si to nečekal. A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládá. Tohle nám bezva šlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne. To bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co, neblbni? Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou. To jim neříkej. Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl. Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To si řekl velice správně. Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli. Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci. No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Píre, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu, že jí to všichni doporučují. To je u Píre naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. U Píre tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat. Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Den, o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, já, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano. Na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludná, je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
0: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví šesté narozeniny ve funkci.
0: No.
1: A bude to potom, co už šestkrát odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl jako bych ji v léčebně, psychiatrický, docela
0: by
1: vážně.
0: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
1: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dále. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Úplně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
2: Posloucháte Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
3: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
4: Ne.
3: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
4: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
3: Jo.
4: Proč ne?
3: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
4: No vidíte, to jste vy.
3: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
4: Jo?
3: Exkluzivní dárek. Jsem zjistil, v debatách moderní dávat pohádky.
4: Jo?
3: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
4: Ale ne.
3: To jste vy a to jsem já.
4: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
3: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
4: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
3: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
4: Xavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat?
3: Já to nechci vidět. Takhle?
4: No, takhle se to řeší dneska.
3: Čekal jsem to.
4: To je hodnotový.
3: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
4: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
3: Doktora Václava?
4: No Moravce.
3: Jo, myslíte Vaška.
4: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
3: Tak ji už dávno hrklo, ne?
4: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
3: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
4: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
3: Hostky.
4: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
3: Věru!
4: Ta tam seděla.
3: Věruš.
4: A viděl jste, jak seděla?
3: Ne.
4: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

Pozdě, ale přece, říkám si občas. Tu a tam mám potřebu se pro něco nadchnout, začít žít něčím novým. To se stalo také v době, kdy jsem oslavil 15 let na frekvenci 1 a začal přemýšlet, co bude dál. Občas jsem sice dostal nabídku z nějakého jiného rádia, ale nikdy jsem o tom ani vážně neuvažoval. Nedovedl jsem si představit, že bych tuto značku opustil. Přemýšlel jsem o tom, proč ke mně spousta věcí přichází se zpožděním. Na stará kolena jsem objevil Ameriku a teprve ve 40 maturoval. V jisté chvíli jsem pochopil, že je dobré maturitu mít, i když už je mi tolik. Často jsem se setkával s lidmi, kteří měli vysokou školu, ale když jsem viděl, jakou práci odevzdávají, tak jsem žasnul. Dostal jsem do ruky novinový článek vysokoškolsky vzdělané novinářky, která napsala ve slově vidím tvrdé i. Stavba článku byla stejná jako slohová práce ve třetí třídě. Říkal jsem jí, paní magistro, jestli tohle dáte z ruky, tak se vám všichni vysmějí. Jenomže ona na rozdíl ode mne měla nejen maturitu, ale i vysokou školu a titul. Tak jsem nastoupil na obchodní akademii, kde se studovalo o víkendech a bylo to těžké. Musel jsem začít od začátku, protože moje předchozí vzdělání už bylo promlčené. Byl jsem tam nejstarší, šlo o klasickou střední školu bez jakýchkoliv úlev. Některé předměty, jako třeba společenskou výchovu, jsem se učit nemusel. Odpověď na otázku, kdo je prezident naší země, jsem už znal. Jednoho dne došlo na maturitu a já neudělal písemnou zkoušku z ruštiny, kterou jsem měl jako volitelný předmět. Anglicky se sice téměř domluvím, všechno si vyřídím, ale písemnou práci bych v ní nenapsal. Tak jsem si to zopakoval na podzim. Školu jsem opravdu oddřel. Naopak rád vzpomínám na maturitu z češtiny. Vytáhl jsem si o tu Pavla. Maturitní komisi předsedal profesor z jiné školy, jehož jméno si nepamatuji. Dívku přede mnou vyhodili, pak jsem nastoupil já a onen cizí profesor mě vlídně vyzval, abych spustil. V místnosti bylo hrobové ticho a já začal. Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl jsem mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Komise byla tak paralyzovaná, že si povídku, která se jmenuje Epilog, nechala převyprávět celou. Umím jich od Oty Pavla několik, zrovna tak znám

básničky Václava Hraběte. Když u mě byl na návštěvě Ludvík Hess, vydavatel poetického časopisu Divoké víno, tak jsem mu to taky celé přerecitoval. Tuhle povídku jsem ale znal v interpretaci Petra Haničince, takže jsem měl v hlavě jeho pauzy, jeho intonaci, měl jsem to odposlouchané od něho a držel se toho. Může vás zachránit jenom zázrak. Nemohu tvrdit, že jsem trpěl jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nejvíc jsem myslel na Křivoklátsko, na Rozvědčík, Nezabudice, Branov. Nikdo se ani nepohnul, nikdo neměl odvahu do toho zasáhnout. Prostě se to nikdy trefí. Podobné situace už jsem zažil. Například jednou jsem v divadle v Plzni přednesl Hodinu duchů od Jana Buriana a reakce byly podobné. Skončil jsem a hlediště na chvíli onemělo, protože ode mne zřejmě nic takového nečekalo. Probudil jsem se náhle v prostřed noci v domnění, že jsem v domě sám. Duchové mě však měli zcela v moci. Měli tu mejdan přesně o půlnoci. No hrůza! A to říkám vám, na duchu hned tak neklesám. Nebyla to však vůbec žádná ucha. Každý duch vlastnil notnou dávku ducha. Tak jsem se skrčil v koutku na pohovku a myslel na to, kdo má Nobelovku a kdo z těch duchů, co sem takhle vlezli, co složil, napsal a co vynalezli. V rohu sám Nobel se svým dynamitem, vedle něj Einstein relativně s citem, vykládal o svým novým referátu. Edison tahal z kapes kousky drátu, Amundsen mával dlouhou bílou šálou a Freud se tázal, co pak se vám zdálo. Byla tu zkrátka spousta zvláštních hostů. Marie Curie tloukla pěstí o stůl, Picasso zkoušel cigaretou fresky a Albert Schweitzer pouštěl starý desky. I Armstrong Lewis a Armstrong Neil se smáli a Kainar psal svý Dobrý večer, králi. Hodina duchů. Dřepím na posteli 33 roků a co dál? Duchové šílí, vzdělaní a skvělí, ptají se, kdo jsem, že mě neviděli. Kdo jsem? A co jsem vykonal? Stejně jako tenkrát v Plzni, i tehdy před maturitní komisí zavládlo ticho a zkoušející asi přemýšleli, na co by se mě měli zeptat. Tak jsem jim řekl, že můj kamarád Honza Dobijáš s Otou Pavlem seděli v redakci Československého sportu, takže o něm vím od něho všechno možné, asi i to, co neví nikdo jiný. Věděl jsem, jak vznikala Dukla mezi mrakodrapy, kterou nechtěl vydat, ale ostatní o to naopak velmi stáli, protože to byl první dokument o Americe. Dostal jsem jedničku, nakonec jsem si dodělal na podzim i ruštinu, kdy jsem si najal na prázdniny učitele. Naučil mě napsat dopis tak, abych ho dokázal přetavit na různá témata. Nakonec jsem to dohromady dal, ústní maturitu už jsem zvládl, dokonce jsem zkoušející dal ruskou hádanku. Maturitu jsem, světe div se, ve 40 získal a rovnou se přihlásil na obor mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského. Byť jsem někde četl, že je to škola pro modelky. Ale mně to bylo jedno, chtěl jsem být bakalář. Ovšem samotného mě překvapilo, jak je ta škola náročná. Byla to dřina, odbil jsem si tam všechno, co k vysokoškolskému studiu patří, včetně několika vyhození od zkoušek. Zabrat mi ku podivu dala i psychologie, o kterou se dost zajímám, a myslel jsem si, že o ní leco svím. Šel jsem na státnice, všechno jsem zvládl, jen jsem vynechal v přípravě předmět mediální komunikace v domnění, že tuto problematiku znám dokonale. Jenomže jsem zapomněl na lví srdce bušící v hrudích lidí, kteří tam učili poté, kdy v médiích neuspěli. To jsem podcenil a byl u státnic z tohoto předmětu vyhozen. Pochopil jsem, že bylo velmi netaktické psát bakalářskou práci o svých vlastních knížkách, protože ti lidé v komisi nikdy nic nenapsali.
Mojí vedoucí práce byla Soňa Štroblová, která naopak píše, kromě toho je spravedlivá a s tou jsem si rozuměl. Takže jsem vypadl, i když tento předmět opravdu není žádná věda. Učí se tam například o různých druzích mikrofonů, nebo co se může stát, když dáma na večírku dostane bezdrátový mikrofon a ona s ním začne šroubovat v domnění, že je to mlýnek na pepř. Takže jsem tuto zkoušku opakoval, naštěstí úspěšně, takže jsem školu dodělal a titul bakaláře získal. Přihlásil jsem se i na magisterské studium, ale posléze jsem ho vzdal, když jsem zjistil, kdo by mě tam měl učit. Vždycky, když jsem šel ze zkoušky, volal jsem mamince, i když mě vyhodili. Můj diplom rodičům určitě udělal radost, i když to pro ně vzhledem ke studijním úspěchům mé sestry nebyla žádná novinka. Studiem skončila jedna životní etapa a já si říkal, že bych měl dělat něco dalšího. Abych se měl čím živit a bavit, až mě z frekvence jedna vyhodí. Jednou se to přece musí stát. Do toho přišly nějaké pracovní nabídky. Já si ale říkal, že by bylo fajn, kdyby mi někdo bohatý koupil rádio, samozřejmě celoplošné a s velkým výkonem. Troufl bych si ho programovat, asi by mě to hodně bavilo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím, zdravím i tebe.
1: Dobrý večer, starý fotře. My jsme se domluvili, že vlastně neprosekneme vaše pravý jméno a jste říkal, že vás můžu oslovat starý fotře a to já si užiju teda.
2: Tomu věřím.
1: To je jako hezký. No, je tady už spousta dotazů od našich diváků, vrhneme se na ně, ale spoustu věcí zajímá mě. Kdo by náhodou nevěděl, kdo je starý fotr, youtuber, úspěšný, který v poslední době chodí a hodnotí věci v hospodách?
2: No,
1: můžu to tak říct.
2: Můžeme to tak říct, já to jako nehodnotím. Já to spíš beru tak, že jsem člověk, který má rád dobré jídlo,
1: ano.
2: Jde se najíst,
1: ano.
2: A vezme si sebou kameru.
1: No dobře, ale to komentujete to jídlo nějaké?
2: Komentuju samozřejmě, ale není to tak, že bych to hodnotil úplně na konci, že bych třeba řekl, tohle tu restauraci doporučuji nebo nedoporučuji a tak dále. Vždycky to nechám na těch lidech, jestli o tom jako udělají názor svůj, ale samozřejmě to komentuju.
1: Publikum stojí o to, abyste jim ukazoval věci, které jsou kde všude možně k jídlu. Je to tak?
2: Ono.
1: Co má největší úspěch?
2: Největší úspěch, ty mastný fast foody, z kterých teče olej prostě a to je to neúspěšnější.
1: A to vy tam řeknete. Je to hrozně mastný, nebo to tam, co jsem já viděl.
2: Jo. Když je to jako hodně mastný, tak to řeknu.
1: No a co je taková jako největší vlajková loď? Je to nějaká luxusní restaurace, kam přijdete a...
2: Je to hodně různý. Opravdu některý videa jsou úspěšný, třeba zrovna ty luxusní restaurace, který třeba lidi chtějí vidět, ale nikdy tam nešli nebo tam nechtějí jít. Pak je ta druhá skupina, to jsou ty fast foody. No a samozřejmě i třeba restaurace známých lidí, což je taky, jako jsme dělali vlastně teď nedávno u Sapíků, dělali jsme vlastně některé ty restaurace s Ano Šéfe, který prošli tím pořadem, takže to ty lidi zajímá.
1: Restaurace známých lidí, to zní tak jako... Sapík a Polarych určitě. No a kdo ještě třeba?
2: No já si myslím, že
1: Sapík. Babiš, ještě se
2: Babiš, ano, Babiš. Pak bylo Čapí hnízdo. Tyhle ty díly vlastně byly točený. Hlavně kvůli tomu, že to lidi znají. Že to lidi znají.
1: Mimochodem ta hospoda u benzinové pumpy, kousek za Prahou, o které se říká, že je Babišová. Bůh ví, jak to je. Tak tam se jí mimořádně dobře, ne?
2: To bylo dobrý.
1: Moje zkušenost.
2: To bylo dobrý. To mi chutnalo, já jsem to i v tom videu řekl, že já jsem tam šel opravdu s tím, že to bude asi taková průměrná prostě benzínová stanice, kde dostanete nějakou hotovku a tak dál. Když jsem tam přišel s tou kamerou, tak na mě nejdřív chvilku koukali, co se děje, ale musím říct, že se zachovali úplně super, že poznali, že to někdo někam točí, možná mě tam i někdo poznal. A já jsem z toho překvapený hrozně.
1: Mm-hmm. Jo. No a u Sapíku viděl jsem račí polívku. Mm-hmm. Tak to je, ostatně má i Polarych v tom Next Door. Mm-hmm. A to jsem nikdy nerisknul. Ale teď po tom vašem videu už bych možná to zkusil.
2: Račí polívka u Sapíku byla super, byla moc dobrá, ale teď nechci nikomu jako přihrávat, ale v Next Dooru mi chutnala, ale i mému kolegovi Honzovi, který jezdí občas se mnou, tak chutnala víc. Byla taková jako víc kremová, máslová. Byl tam armaňák v té Polarychový, že jo?
1: No tak.
2: Takže bylo to takový to, ale musím říct, že u toho Sapíka to bylo taky velmi dobrý. Byly tam zase krásný kusy toho račího masa. Bylo to dobrý.
1: Já jsem se teda ještě u Sapíka, vlastně ani u Polarycha, nikdy netrefil vedle s ničím. Jakože bych si řekl, na to, že jsem u Sapíka, tak to se mi nikde přihodilo, tam mají všechno. Nevím, jestli ten Sapík stojí v té kuchyni, nebo... Vy jste tam něco říkali v tom videu, že tam zrovna nebyl, že?
2: On tam zrovna nebyl, ale vlastně obsluha nám říkala, že to navařil tu svíčkovou a tu šípkou, kterou jsme tam měli s tím kančím, takže to navařil den předem. A já musím říct, a ten kamarád Honza, který tam byl se mnou, tak řekl, a to mi řekl i mimo kameru, i na kameru, nebyla to žádná pochlebovačka, takže lepší prostě svíčkou, jako dlouho nejet. A já musím říct, že byla výborná a ta šípková byla taky skvělá.
1: Mm-hmm. No, nevím, jestli ještě pořád to tak je u Sapíku, ani si nevzpomínám, jestli jste to zmínili v tom videu, ale tam, když si u Sapíka, roky to tak bylo, když si dáte k něčemu housku i knedlík, tak ho poliju máslem.
2: Ano.
1: To tam, ano. To ještě pořád.
2: Je, jo, jo.
1: Já teda musím říct, že to je jako dobrý.
2: No. Jo, je to výborný. My jsme to, já jsem to i v tom videu zmínil, říkám, hele, podívej se, říkám na toho Honzu, říkám, podívej se, ten knedlík ještě krásně politej tím máslem.
1: Jo,
2: to se málo kde vidí v hospodě, domácí ten knedlík je vidět, že tam asi dělají, teda podle mě, protože to byla taková struktura, jako když dělá babička doma. My jsme byli trošku jakoby zklamaný z toho, že jsou jenom 4 ty knedlíky, jo, protože jsme takový objemnější oba dva, ale na druhou stranu...
1: Jakože málo koleček, jo?
2: No, jenom 4 byly, jenom 4. To je málo, si
1: tak
2: myslím.
1: Je krize taky.
2: Je krize, ano, tak se jako musíme to brát takhle. Ale na druhou stranu, tím, jak jsou udělaný dobře, jak jsou domácí, tak byly takový hutný a blicitý.
1: Jo.
2: Takže to vlastně v finále vlastně stačí.
1: No a vyčetli jste vlastně něco, protože já jsem neřekl, že vy většinu těch videí máte s takovým gentlemanem, který s váma chodí a ochutnává, tak proto to množné číslo. Vyčetli jste něco Polreichům?
2: Ne, já si myslím, že to byla nejlepší restaurace, kde jsem točil video na svůj kanál. Za mě.
1: Já si nespomínám, co jste tam měli.
2: My jsme měli...
1: Mají skvělý vývar z žebra.
2: My jsme měli radši tu radší polívku nebo radší krém, respektive měli... Já už si to taky nepamatuju, ale...
1: No ale ledvinky jste neměli.
2: Ledvinky jsme neměli.
1: To bych si pamatoval.
2: Ledvinky jsme neměli, no.
1: No tak slušný člověk chodí k Polreichovi.
2: na
1: ledvinky nebo na držky.
2: Já jsem tam byl poprvé v životě ještě s kamerou, což teda jako je smrtelná kombinace. Jo. A my jsme jako se nejdřív, my jsme tam nějak nejdřív volali den předem, ale my jsme chtěli do Café Imperial. A my jsme volali do Café i do Nextdooru a nějak se to celý popletlo a oni nám řekli, že tam můžeme přijet, že my se přijeli do Café Imperial, oni o ničem nevěděli a řekli, že se tam točit nesmí. Říkali, možná jste mluvili s někým z Nextdooru, tak nám dal šéfa nebo nějakého toho provozního z Nextdooru a ten řekl, hele, klidně si tady můžete natočit, co chcete, ale nesmíte jako moc točit prostě nějaké věci, které to. Takže my jsme tam šli, byli jsme tam poprvé v životě a ještě s kamerou. Ale já musím říct, že tam na mě zapůsobil hlavně ten servis, který byl suprovej, jídlo bylo skvělé, celé to prostředí se mi strašně líbilo, takže já myslím, že to byla asi za mě nejlepší restaurace, co jsem točil na tenhle kanál.
1: Jo. Takže, abych tomu dobře rozuměl, ten vývar z žebra jste tam neměli?
2: Ne.
1: No, ten je legendární.
2: To je legenda.
1: No.
2: To jsme neměli.
1: To by stálo ještě za jednu.
2: Jestli nás tam ještě pustí.
1: Můžu tam taková věc, nevím, jestli jste to už někde našli, v nějaké hospodě. V tom vývaru u Polreichu plavou maličký, možná 3-4 milimetrový kostičky a mrkve a celeru uvařený. Ale jsou všechny stejný. Jmenuji se ten Polreich večer doma, sedí s pravítkem a chystá je neuvěřitelný. Bude na to nějaký trik samozřejmě, ale nikde jinde jsem to neviděl. A kvůli takovéto hlouposti, kdykoliv tam jsem, tak si to musím dát. Krom toho, že ten vývar je výborný, teda, no, tak to bych doporučoval. Kostiče.
2: Určitě jí zkusil. Já když říkáte o té zelenině, tak když jsem koukal třeba i na Masterchefa, ale i na konkurenční takovýhle pořady, takovýhle reality show v cizině, tak tam byly právě takovýhle, jakoby, no, museli udělat zeleninu na přesně stejný prostě kostičky. Jo, jakože v luxusních restauracích se to musí prostě krájet přesně. Musí nějaký kuchař a ten opravdu jako umí.
1: Masterchef je to, co je na nově, jo? Ten...
2: Jo.
1: Já jsem vůbec ještě neviděl ani jeden díl a nějak mě to...
2: Nebere.
1: No, nějak...
2: No, já musím říct, že tuhle řadu už vůbec nesleduju, která teď běží v televizi, protože vlastně samozřejmě tyhle reality show jsou napsané, je to nějaký koncept, který si koupí ta televize a musí ho dělat přesně podle toho manuálu. No a mně přijde, že jsou v každé té série stejný lidi. Oni jsou jiný, ale jsou vlastně stejný. Jsou pořád to jsou stejně typově stejný lidi, takže proto mě to trošku přestalo bavit. No.
1: A já to právě nevím, proč bych se na to měl dívat. Stejně tak, jako když je peče celá republika. Nebo
2: já to jsem nikdy neviděl. No to je peče celý Česko.
1: Česko, to je zase Česko. Na české a tam pečou. A když jsem to vydržel asi 10 minut, jen tak ze zvědavosti. No ale asi to lidé chtějí. Nicméně existuje americká verze. Teď se vzpomenu, jak se jmenuje, je to na Netflixu, kde soutěží ti profesionální šéfkuchaři. A je to něco neuvěřitelného. Oni tomu říkají kuchařský stadion. A ono to tak je. Obrovský samozřejmě. Nákladný, jakože v Čechách by se za to natočilo 5 celovečerních filmů za jeden díl.
2: Jak to je čem bývá, no.
1: A tam mě to už tak nějak bavilo. Jak tam dělali různé věci, které jsem si říkal, jako... že udili něco, že tam nafoukali kouř, zaklapli to takým tím skleněným a podávali to jakože u zemi. Hůzný věci. No tak jo, a co vás, to mě ještě řekněte, starý fotře, co vás táhne na těch fast foodech? To já si pořád říkám, ty o tom rád mluvíte, v těch videích máte spoustu. Co je na tom zajímavého?
2: Já netočím videa o fast foodech, jako jsou prostě řetězce. Jo, jako je třeba McDonald's. No, mám tam dvě videa.
1: Viděl jsem. Mám tam dvě videa. Německé.
2: Většinou to jsou videa, většinou, když jsou to tyhle videa o těchto fast foodech, tak je to většinou spíš takový, že se to jako, nikdy to není jako, že bych se tam nad tím rozplýval, vždycky to je spíš taková jako, vždycky to trošku s hejtím, jo, protože ty fast foody jako takový, tak když si dáte hamburger v Mekáči, tak to není hamburger přece, nebo je to hamburger? Já myslím, že to hamburger není. Je to takový jako rychloburger.
1: Co to je to?
2: Je to takový rychloburger, je to nepřijde jako já si představu hamburger prostě s kusem dobrýho hovězího šťavnatýho, s pořádnou prostě houskou, krásnou opečenou, s dobrou domácí omáčkou a vlastně McDonald's je prefabrikát, respektive, protože se to skládá z různých komponentů, který se vyrobí pokaždé někde jinde a je to všechno mražený a tam se to vlastně jenom ohře, dá se to dohromady. Takže já jakoby netočím fast food jako takový, spíš vždycky, že točím, tak tam vždycky na tom chci ukázat těm lidem nějakou tu chybu a proč jako to není úplně dobrý.
1: Co máte proti McDonaldu?
2: Ale vůbec nic.
1: Skoro náhod, protože když je nouze nejvyšší, a to mě dneska přivezli sem odpoledne, a já jsem zjistil, že v McDonaldu mají Vineu.
2: Jo, mají už nějakou dobu.
1: Mám v tom Vineu.
2: Jo, Vineu mám rád právě.
1: No já taky. No.
2: Ne, já proti němu nic nemám samozřejmě, já si myslím, že to je skvělý koncept, skvělý biznis.
1: Překvapuji mě, že říkáte, že to není hamburger, já
2: bych si... Já když si koupíte cheeseburger v Mekáči, tak je to takový... To maso, ty masa v tom McDonaldu, tím, jak je připravujou. Mm-hmm. Oni je připravují na grilu samozřejmě, jo? Opečou je, jsou krásně šťavnatý. Osolej, opepřej, oni to ochutějí až po opečení, to je v pořádku, ale pak to jde do těch mísek a tam se to hřeje v tom teplu. Aby to zůstalo teplý. Jo, oni ho nedávají z grilu do hamburgera málo kdy, takže ty burgery jsou takový vysušený. Jo, že to není takový ten kus čamnatýho masa.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech tedy i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy a oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

Hodinka! Sestra Radmila je o 4 roky starší, nikdy jsem jí moc nerozuměl, což přetrvalo dodnes, ale ctím ji jako starší a rozumnější, chytřejší a vzdělanější sestru. Je racionální, pragmatická, vystudovala pedagogiku, má doktorský titul, je ředitelkou základní školy v Tišnově, navíc úspěšná komunální politička. Vždycky hodně četla, což předpokládám, že dělá dodnes, a naše zájmy se v dětství hodně míjely. A to vlastně přetrvalo. Máme stejný hardware, ale software nikoliv. Já mám zřejmě o hodně levnější. Nejsme sourozenci, kteří vzájemně a detailně sledují navzájem své životy a mají pocit, že by měli nějak zasahovat. Já jí do ničeho nemluvím a ona mě zaplať pámbu taky ne. Oceňuji a vždycky jsem oceňoval, že statečně přijímá styl života, jaký jsem si vybral já. To musím uznat, protože by to mohlo být taky tak, že by si to představovala jinak. Na rozdíl ode mne založila rodinu, má manžela a syna. Tím pádem udělala z naší maminky tchýni a babičku, statínka tchána a dědečka. To mě samozřejmě těší, protože rodiče tím pádem netrápí, že já sám jsem rodinu nezaložil. Zkrátka jsem to neuměl. Sestřin manžel je duší nádražák, ostatně z nádražácké rodiny pochází. Dnes vede naší rodinou restauraci v Chaloupkách, která se časem proměnila v hospodu. Tu po sametové revoluci mý rodiče koupili, ovšem já sám jsem tam už předtím po vyučení pracoval jako vedoucí. Nebyl jsem však v téhle roli žádný zázrak. Studoval jsem vedle toho hotelovou školu a hlavně moje hlava už se nacházela v úplně jiném světě. Byla plná muziky a problematika správné pivní pěny, gulášů a kasírtaček se mě dotýkala jen v nezbytně nutné míře. Měl jsem nepořádek v papírech, nerozuměl jsem účetnictví a moje tamní jediná spřízněná duše, paní Jindra Vejrostová, měla plné ruce práce s tím, aby hasila požáry, které jsem nechtíc zapaloval. Byla to úleva, když přišla revoluce a s ní možnost podnikání, které se rodiče chopili. O hospodu si požádali, byla jim přiklepnuta a já jim ji jako zaměstnanec restaurací a jídelen Brno venkov předával. A vyšly najevo strašné věci. Například ve skladu bylo 20 kilo kmínu. Z legrace někdo spočítal, že je to zásoba na několik desítek let. Kde se tam kmín vzal, netuším. Asi jsem si ho při objednávkách s něčím spletl, nebo jsem zaměnil deka za kila, kdo ví. Ovšem moc bych za to nedal, že tam těch 20 kilo je dodnes, kdy to vede můj švagr. Restaurace v Chaloupkách byla vždy vyhlášená domácí kuchyní, kterou vařila moje máma. Stojí na hezkém místě, kde je cíl mnoha rodinných výletů a díky lyžařskému vleku je tam živo po celý rok. Naši si vzali úvěr a zmodernizovali ji, za mého působení se tam ještě topilo v kamnech, takže personál vedle obsluhování přikládal. Maminka šla s dobou, když se začalo diskutovat o kouření, hned vytvořila nekuřácký salonek, sledovala gastronomické trendy, takže se tam lidi těšili. Mýval jsem vždycky velkou radost, když někdo z českého showbiznisu nebo z mých brněnských kamarádů se tam zastavil a dal si od mamky perfektně uvařené jídlo a stejně perfektně je obsloužil táta. A pak mi o tom vyprávěli, třeba Štefan Margita s Hanou Zagorovou, Věra Galatíková s Ladislavem Frejem nebo Jitka Molavcová. Ale čas nezastavíš, táta už práce nechal úplně a stará se o psa a zahrádku. Máma tam jde občas pomoci, ale restaurace v Chaloupkách už je jiná. Naposledy mi přišla SMS-ka od kamaráda Jirky Sokola, který se tam stavil na kole s nějakou partou. Psal, že tam byli na obědě a duch paní Veselé už tam není. Odepsal jsem mu, že duch paní Veselé je naštěstí doma. Můj synovec je rovněž v týmu restaurace. Je to slušný chlapec, nefetuje, nepije. Má narozeniny den po mně, 26. prosince. A jak říkala Helena Růžičková, lidé narození kolem Vánoc mají sice hezký život, ale komplikovaný. Naštěstí Honza je výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože zatím nemá život komplikovaný v ničem. Jen se bojím, aby někdy na Heleně na slova nedošlo. Jí dost často osud dál za pravdu.
Když dnes do Tišnova přijedu, zjišťuji, že tam nikoho neznám. Už je to skoro 20 let, co jsem odešel. V poslední době se mi stává, že mě osloví někdo z mladých kluků a holek. Zrovna onehdy na jedné benzince se se mnou chtěli vyfotit mladí rodiče s miminkem s tím, že jsou také z Tišnova. Tišnov je dnes jiný, než býval. Fotbal na ulicích už se nehraje a děti ryby rukama také určitě nechytají. Navštěvují kroužky a hrají fotbal či tenis pod vedením trenérů, psychologů, výživových poradců, motivačních asistentů a já nevím koho ještě. Navštěvují různé specialisty, kteří řeší jejich problémy s čtením, psaním či počítáním. Pro všechno jsou stanoveny přesné diagnózy. Nikdo už o dítěti neřekne, že je blbec. Nýbrž dyslexik, dysgrafik, dyskalkulik, dyspraxitik či dysortografik. Stačí si vybrat. Dnes je všechno takové vznešené a často falešné. Pan učitel Gracias odpočívá na hřbitově, stejně jako naše babička a samozřejmě řada dalších lidí, které jsem si v podvědomí se svým životem spojil. Často si na ně vzpomenu. V místech, kam jsme chodili jako kluci kouřit, je dnes městský park, hotel Květnice na náměstí, kam jsem jako dítě chodil za tátou a pak se tam vyučil číšníkem, je zavřený a chátrá. Cukrárna, kde byla naše babička vedoucí, už také není a kluci v létě místo, aby chytali pstruhy do ruky, jezdí do Chorvatska nebo letí na Maloroku. Jakoby se tam kus mého života zastavil. Nedávno jsem se byl podívat na kus zříceniny hradu Vickov, kde stával pionýrský tábor. Sedl jsem si na kámen, který vylézá ze země a já na něm sedával roky a čekal jsem, až se od někud ozvou hlasy děcek a začne hrát kytara. Vydržel jsem tam sedět asi 3 hodiny a neozvalo se nic. Tak jsem v duchu poděkoval, že jsem to všechno prožil a odjel zpátky do Prahy. Tak dal jsem sešit do kapsy a starou tornu na záda si hodil a vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Babiš painted red, the stripe was white, was 18 feet. And about a stern light. Second hand from a dealer in Atlanta. I rode up with Daddy when he went there to get her.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
2: Jako
3: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
2: Jo?
3: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože.
2: To
3: by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě
2: ale
3: už vůbec ne.
2: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

Kdy nenadá si pokoje svačinu i vstoj, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Víte, majdalenky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Xaver TV se narodila v Las Vegas. Když jsme tam tak jednou seděli v mém hotelovém apartmá s Jakubem Černým a Bohdanem Zajčenkem, bavili jsme se o dalším díle knížky o tomto místě a mě napadlo, že bychom mohli točit videa. Že bychom si prostě mohli udělat internetovou televizi. Původně jsme chtěli natáčet videa v Las Vegas, ale myšlenka začala žít vlastním životem. Po pár minutách debaty jsme došli až k tomu, že bychom museli zůstat ve Vegas. To není špatná myšlenka, ale zpátky na zem. XTV byla na světě. Trochu jsem se obával, že to nepůjde dohromady s mojí prací v rádiu a že bych tím mohl svoji pozici ve Frekvenci 1 ohrozit. Ale šlo to, časově to vycházelo, nemusel jsem nic zanedbávat. Jen nikdo z nás nečekal, že budeme mít vlastní prostory, že se na televizi bude dívat spousta lidí. Začínali jsme u mě doma, mám poměrně velký byt, takže zde načas bylo i improvizované televizní studio. Neměli jsme na to, abychom si někde něco pronajímali a nechtěli jsme zvyšovat náklady. Jelikož jsem žil sám, tak mi to nevadilo, ale začalo být divné sousedům, když během jednoho dne potkali ve výtahu Andreje Babiše, Jiřího Paroubka a k tomu třeba Petra Jandu. Začal jsem jim být podezřelý, navíc jim začala vadit přítomnost ochranky při návštěvách politiků. Bydlím v obyčejném činžáku, v půdní ve stavbě, v klidném domě, kde jsou k sobě lidé ohleduplní a to jsem chtěl být také. Až po čase jsem zjistil, že jsme XTV vystěhovali do vlastních prostor na poslední chvíli, neb pravá česká závist je prostě všudy přítomná. Pochopil jsem, že pokud si chci zachovat dobré sousedské vztahy, musím se přestěhovat.

Hledali jsme prostor a našli ho vedle hlavního nádraží ve Velznově ulici. Pomohli kamarádi a další lidé, kteří nám fandili. Stává se, že se ozve někdo neznámý a nabízí pomoc. Zatím to nepotřebujeme, jsme nízkorozpočtoví a dokážeme produkovat pořady za minimum nákladů. Dali jsme do toho svoje peníze, které se nám možná někdy vrátí, ale důležité pro nás je, že kolem sebe máme lidi, kteří s námi sympatizují nejen poplácáním po zádech, ale třeba i tím, že u nás inzerují. Za rok a půl fungování XTV jsem přesvědčen, že to byl dobrý nápad. Ostatně taky vznikl v Las Vegas. Nečekal jsem, že mě bude bavit provoz internetové televize i po technické stránce věci, i když jsem v tomto oboru mimořádně nenadaný. Všechno, co se objeví, chci mít. Sleduji novinky a troufám si tvrdit, že vlastním vše, co je v elektronice zrovna nové a aktuální. Stejně jako je někdo posedlý auty a chce mít ty nejposlednější modely, já jsem posedlý elektronikou. Tohle nás spojovalo s Petrem Novotným, ten mýval před svou chorobou podobnou úchylku. Pamatuji si, jak jsme spolu přiletěli kdysi do Ameriky v okamžiku, kdy šel do prodeje iPad. Hodně se o něm mluvilo a v Evropě zatím nebyl. Projeli jsme několik obchodů, ale ani v nich ho neměli. Nakonec jsme ho koupili v našem hotelu. V tomhle chci držet krok s vývojem, proto jsem si pořídil studio pro internetovou televizi a další věci. Večer si vlezu do vany, iPad mám na umyvadle a poslouchám, na co mám právě náladu a většinou takto kontroluji i to, co jsme přes den natočili v XTV. To též dělám v autě. Technika mě fascinuje, i když potřebuji někoho, kdo mě s ní naučí zacházet. Často myslím na rodiče. Vadí mi, že s nimi nejsem a nemám je pod kontrolou. Člověk se ve vztazích k rodičům mění, přijde chvíle, kdy lecos přehodnotí a začne se dívat jinak i na rodiče. V určitém období si myslíme, že všechno víme líp než oni, že mají hrozné názory, nerozumí muzice, filmům a životu jako takovému. Pak přijde období, kdy tohle řešit přestáváme, pro mne to byla léta, kdy jsem v Brně nastoupil do rádia. Všechno se točilo v rychlých obrátkách, stále mě něco překvapovalo, seznamoval jsem se se slavnými lidmi, tu a tam jsem se objevil v televizi, hrál jsem divadlo u Pavla Trávnička. Poté jsem se podíval do Ameriky, poznával jsem svět a mohl si skutečnost porovnat s tím, co jsem znal z filmů, knih a vyprávění jiných. Spirála mého života se roztáčela stále rychleji až do okamžiku, kdy jsem si do sebe nechal namontovat zařízení na hubnutí. Jde o metodu zvanou endobariéra, která obnáší zavedení plastového rukávu do tenkého střeva. Tehdy jsem se po dlouhé době zastavil, hubnutí se mi dařilo a nevím, čím to bylo, ale začal jsem víc myslet na rodiče. Často volám mámě a v různých situacích si říkám, co by asi řekla, jak by se zachovala. Volám jí i z Ameriky, jakmile dosedne letadlo a zapnu mobil. Hned jí to oznámím, aby o mě neměla starost. Myslím také na babičku. Vzpomínám, jak jsem ji vozil po lékařích a cestou jsme si povídali. Nevzal jsem ji sice už k moři, i když jsem chtěl, za to tátu jsem do Las Vegas vzal už dvakrát a já jsem rád, že jsem to neodkládal. Rodiče při svých dětech stojí a když je máš, tak si můžeš být jistý, že ti někdo drží palce. Pro mě je důležité vědět, když sedím u mikrofonu nebo vylezu před kameru, že na mě někdo myslí a fandí mi. Moje maminka mě vždycky pochválí, nicméně na její reakci přesně poznám, jestli se jí opravdu pořad líbil. Když řekne, jo, bylo to pěkný, tak vím, že se jí to moc nelíbilo. Je ještě ze staré školy a vadí jí některá prohlášení, která je schopný do médií říct Jan Saudek a také má odstup od některých jeho obrazů a fotek. A že o ní mluvím často? Ať dělám cokoliv, myslím na to, aby se za mne nemusela stydět. Snad je to tak správné. Jednou mi Jan Saudek vyprávěl, že řadu věcí směrem k rodičům člověk pochopí až v okamžiku, kdy je odevzdává na věčnost. Já to chci všechno pochopit dřív.
Vlastně si uvědomuji, že se s Janem dost často bavíme o stáří. Mistr mimo jiné tvrdí, že stáří je pouze pro velmi otrlé jedince. Nicméně jsem poslední dobou mluvil s několika lidmi, kterým je kus přes 90 a bylo to ve všech případech milé, pozitivní i poučné. A také jsem slyšel z úst Kamily Moučkové takzvanou modlitbu ve stáří a tu já podepisuji. Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty, pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neschoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý Morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, pane, to říkám. Bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit. Nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že toho již nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, pane, říkáš, kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi. Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoucky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Svatý František Salesský.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem natěšený, protože to má být speciální úklidový díl, což si rád vyslechnu, já v tomhle mám stále rezervy, ale mám i dobré nápady, protože se budeme bavit o jednom velkém úklidu, a ne když si z voleb nic neodnesete a opakujete stejné chyby a ono to překvapivě stejně blbě dopadá. Takže těším se, Petr přinese své, já mám také nějaké drobnosti ze života.
1: No, hlavně ty jsi přišel po mně, tak já musím se tě zeptat, ještě máme vládu, drží vláda Petra Fialy, protože máme tady za sebou eurovolby, máme před sebou v podstatě trojí volby a vrátil se nám Evergreen hnutí STAN, který zase začalo vyhrožovat svojí vlastní vládě, kde mimochodem připomeneme jenom druhou nejsilnější vládní stranou, a sice, že by mohlo odejít z vládní koalice, to řekl jeho ministr školství Mikuláš Bek, pokud by mu ministr financí Stanjura nepřihodil zhruba 40 miliard na školství. Tak on je to se Stanem, tohleto se vrací úplně jak, no jako zima, léto a další roční období, protože Vít Rakušan je průkopníkem toho, že z jara vyrazil na to protivládní turné. Teď utrpěli v podstatě debakl v eurovolbách, nebo zůstali daleko za očekáváním.
2: Nevýhru, Petře, nevýhru.
1: Máme nový, vidíš, vlastně vrátili se nám klasické termíny. Nevýhra, takže utrpěli nevýhru, zůstali. No, naplnili asi třetinu svého volebního potenciálu, tak já už nevím, jestli i tohle by se nedalo nazvat porážkou, ale žijeme ve fialovské éře samých volebních vítězství, tak budeme říkat, nebudeme to kazit, utrpěli nevýhru. Každopádně, myslíš si, že hnutí STAN myslí vážně to, že by odešlo z vlády?
2: Tak samozřejmě ne, proto to taky zatím zvolilo tu taktiku, že to řekl minimálně známý ministr národu Mikuláš Bek. Nutno dodat, že minimálně známý i učitelům, protože pro ně je to ministr, který vlastně tak trošku Vlastimil Válek školství. Slibuje, stále všechno zefektivňuje, zlepšuje a realita je taková, že školy mají menší rozpočty, z těch rozpočtů ještě zalepují doplatky školníkům, ajťákům, kuchařkám, spoustě aktivit, investic, které prostě jsou spojeny s tím školním rokem. A všechno to je zahaleno tím nezdražováním, čili ve výsledku ten koláč je ještě menší a demotivační v tom, že je to bohužel i ministr byrokracie. Že se krásně potvrzuje, že čím máš méně, tak tím tě zavalí více formuláře. A tento ministr tak pološeptem řekl, já bych taky mohl odejít. A asi doufal, že se to trošku otřese ve školské obci, ale ona školská obec si v podstatě nevšiml. Řekla, že by to šlo i bez ministra, protože ty trendy jsou nastavené tak a ministr školství je tak submisivní, že tragédie je, že kdyby nebylo to ministerstvo obsazeno a v podstatě se to nechalo v rukou Zbyňka Stanjury, který prostě kouzlí z čísly, kdy strašně dlouho není peněz, a pak najednou Marian Jurečka těsně před volbami řekne, že peníze budou pro pracovníky ve veřejné správě, ale budou až těsně zase v září, měsíci supervolebním, senátním a krajském, tak v podstatě, kdyby takto se vedlo školství, tak to pedagogové a nepedagogové v podstatě stejně nezaznamenají, protože nikdo je nebrání, nikdo je nehájí. A je to smutnější o to víc, že starostové si z toho udělali vývěstní skříň, že starostové jsou vedeni pedagogem Vítem Rakušanem a pomalu si mnozí říkají, kdyby tam byl konečně nějaký nepedagog, možná bychom se měli lépe. Počkej,
1: pedagogem Vítem Rakušanem. Vládu vede pedagog Petr Fiala. No, ona je to vláda taky profesorů a učitelů, což je paradox v tom, že teď zrovna se bavíme o školství a o tom, že by vláda padla kvůli školství, čili kvůli učitelům, když má být jejich vládou, jestli má být tahle vláda něčí vládou, tak učitelů. Je pravda, ty si řekl, on už tady platí v téhle vládě taková příměra, čím víc se, jak se tomu říká, zefektivňují procesy a nastavují a nastoluje se agenda a všechny tyhle ty keci, tyhle ty narrativy, abych se držel.
2: Teď jsem se oklepal, ty mě zase zastrašuješ.
1: Tak,
2: to jsou foltinovské taktiky,
1: jsou
2: pozor.
1: To foltinovské slovíčka, ale tak tím víc nakonec si vysloužíš stávky a podobně, protože i školství už stávkovalo.
2: Ale je to poučení Marie Terezí. Prostě na chudý lid musí být přísnost a to se nejlépe dělá, když nežeš zrovna vybírat berně, tak je zaval papírem. A speciálně zdravotnictví a školství české teda upí tou přebujelou byrokracií naprosto neskutečně. To jestli policisté si stěžují na to, že vlastně papírují více, než aby byli v ulicích, tak ať se někdo jde podívat do škol a ať se jde někdo podívat do speciální kanceláří ředitelů a jejich zástupců, to je v podstatě vyplňování blbostí pro blbosti, kdy ti dokonce ten resort sám přiznává, že je to totální blbost. A že to je jenom proto, aby ten resort v podstatě fungoval, ale docílí toho, že školy nebrblají, protože nemají čas, nerozvíjí příliš jako svou nějakou akademickou svobodu, by se řeklo, protože nemají čas a jsou permanentně pod tlakem takových těch povinných různých přednášek, protože je to čárkovej systém. Když je máš, je všechno v pohodě, všechno v klidu a můžeš si v klidu byrokratizovat. Takže bohužel je to strašný, říkám to jako pedagog praktik, jako člověk, který tím sám prošel, byl na obou stranách barikády. Je to smutný, ale je to cíl.
1: No, ono jde vlastně o to, že hnutí STAN, ono už teda ta výhruška ministra Beka, že by STAN odešel z vlády, si vysloužila odpověď z koalice, že takhle se teda určitě nejedná, že prostě STAN jsou už, že se z nich stali takový hnutí leváků v tomhletom ohledu. Já jsem si vzpomněl na ten výraz v tváři Markéty Pekarové Adamové po tom dohodovacím řízení, když si pozvala vláda svého prvního vicepremiéra na Kobereček a Víta Rakušana kvůli tomu protivládnímu turné, tak si říkám, kdy podobný dohodovací řízení stihne Mikuláše Beka. A už se těším, jestli ho stihne i ten výraz Markéty Pekarové Adamové. Ale
2: Petře, to ono nebude, protože Vít Rakušan teďka tohle turné už nedělá po Karviné, už to nedělá po Mostě, už to nedělá po České Lípě, ale dělá to ve vládě. Protože zjistil, že je to levnější, že se tak neutaháš, nemusíš se přesouvat, nezabere to tolik policistů, protože v podstatě tam máš jakoby pevnou danou stráž a děláte kolegům na vládě, protože to bude takový italský manželství. A ty jako milovník Itálie to musíš chápat.
1: No,
2: permanentní kampaň.
1: Víš, já hlavně pozoruju to, že když si na vlastní vládu tak hezky levácky vyšla být Rakušan a udělal to protiturné, který bylo tak jako na zádech Petra Fialy, jeho vlastního premiéra, tak si myslím, že STAN měl ještě o něco víc sebevědomí, že se teda lek, kam spěje budoucnost té vládní pětikoalice, ale že si myslel STAN, že je silnější, protože on samozřejmě se cítí v kramflecích a hlavně to bylo po těch volbách, kdy prostě díky spojenectví s Piráty mají 33 poslanců, v podstatě na úkor Pirátů, ano, to všichni víme.
2: De facto a jenom o jednoho poslance méně než občanští demokraté.
1: Premiérská. A pochopitelně po těch volbách oni se nafoukli sebevědomím a pocitem toho, jak uspěli. A myslím si, že teď je jako časem začala dobíhat realita a teď je doběhla v těch eurovolbách, do kterých oni šli jako v podstatě jeden z těch tří presumptivních vítězů díky přifouklým volebním potenciálům, kdy v podstatě dva průzkumy dali volební potenciál téměř na roveň vítězního ANO, druhého spolu nakonec. Oni naplnili třetinu a že si teď ověřili, že i navzdory turné Víta Rakušana, tohleto je skutečně ne nevýhra, ale je to prohra, protože
2: za neskutečné peníze.
1: Za neskutečné peníze a oni vidí, že ani turné, ani angažmá Danuše Nerudové v eurovolbách v podstatě jim žádnou slávu zatím nedělá. Tak si myslím, že se teď, že dostíhává realita toho, že ani oni nejsou žádný hvězdy a že by se STAN za chvíli mohl přiřadit do toho pytle TOP 09 a lidovců, který prostě stihnul. No padlo na ně kladivo pětikoaličního vládnutí a STAN, on už předtím tak balancoval na, řekněme, ty preference byly někde mezi 6-8%, což je pořád prostě, to nejseš čertovi z lopaty nebo ďáblovi. A teď vidíme, že teda se vrací k tomu, že si začínají dupat, ale na obranu ministra Beka musíme říct, že oni vlastně, pokud by mu to ministr financí Stanjura nedal ty peníze, ono se jedná o téměř 40 miliard, což na druhou stranu nejsou malý peníze úplně v tom rozpočtu, tak že by výdaje Česka na školství vlastně klesly poměru k HDP pod průměr zemí OECD a musíme ještě dodat, že vlastně na ten průměr OECD ty výdaje na školství vytáhla vláda Andreje Babiše. A tohle to je vláda, která říkala přesně, vzdělání je pro nás prioritou. Pořád slyšíme, vzdělanostní ekonomika, nesmíme být montovnou, budeme takovým Izraelem, budeme tady zemí startupů a technologický hub a já nevím, co všechno. Vyskré do TOP 09.
2: A pak nám každý server musíme, Česko musí a software spadne, že jo?
1: Česko musí zrychlit a tak dál. No a teď by ty výdaje poklesly znovu. Vrátili by se na úroveň těch předchozích vlád před premiérováním Andreje Babiše.
2: A Petře, ještě jedna pikantérie, proměněno taková drobnost, že samozřejmě on to je strategický boj, protože vím si, že Andrej Babiš v podstatě posílal svého nepřítele. Řekněme si na rovinu, že učitelé nebyli úplně jeho věrná voličská skupina a nestali se ani po zvýšení platů. Ač to mnohé překvapilo, že opravdu to platilo a že se to dotáhlo. Samozřejmě ještě s tím, že se říkalo, věci se jako posunou, bude to ještě postavené víc na osobní ohodnocení a tak dále. Ale každopádně ledy pukly a posunulo se to. Starostové vlastně vyrostli programově na tom, že hájí vzdělané, že hájí učitelé, že hájí školy, že hájí regionální školy, menší školy, aby to dostupnost státu zůstala. Udělali si z toho opravdu takové téma výkladní skříně a je to pro ně samozřejmě teďka dvojnásob důležité z toho titulu, že oni provedli výměnu voličstva a ono se ukázalo, že se to úplně nepovedlo, že staří povětšinou odešli, zklamali se, noví ještě nedorostli nebo nedorostla jejich důvěra a důvěryhodnost starostů. A Danuše to taky úplně nezvládla, protože ta už teďka, ač je stranička, tak všude chodí a říká, starosty jsem fakticky zachránila, jinak by se tam
1: ona
2: oni nedostali.
1: Já miluji její teda skromnost. Miluji její skromnost.
2: Je hezké stranické.
1: Tak za prvý zachránila starosty, dopadly by bez ní, ty by se možná bez ní do Europarlamentu nedostali, jak říká. A druhá, na druhou stranu ještě proti ní tady prostě se jel prej hejt neuvěřitelný, takže ona je úplně spasitelka.
2: No Máří Magdalena. Máří Magdalena, já bych ji nenominoval do Evropské komise, já bych rovnou ji udělal nějakou speciální cestu do Lourdes a pověnoval bych ji nějakou hezkou lokalitu, to chci poprosit posluchače, pokud vědí o nějaké pěkné studánce, která je přehlížená všemi, napište, my zkusíme paní Danuši vyzvat, vememe Helenu Langšádlovou, Věru Kovářovou, společně tam vyrazíme, bude památné místo, důvod opravit tu studánku a aktivně ji vyhledávat a paní Danuši by slušela. A určitě ta studánka by zase řekla, že Danuše Nerudová sluší jí, protože ona je to obecně taková slušivá kandidátka pro jakoukoliv slušivou situaci. Ale samozřejmě pro ty starosty je to teďka zapeklité, protože si vemte, ztratili jste původní voliče, otřásli jste obrovskou důvěrou právě učitelů, protože se fakticky nic nezlepšilo k lepšímu, prostě té byrokracie a hubenějšího platu přibylo vlnou zdražování. A teďka vlastně vy chcete získat nové voliče, hodně jako městské voliče, říkejme jim prostě topkaři 2.0, případně konzervativnější Piráti 2.0. No jo, ale ty právě zrovna na to školství slyší. A já dokonce naiva jsem kdysi vyrostl na literatuře, která říkala, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání.
1: Počkej, dneska máme dezinformace, bacha.
2: Jo, rozumím, jenom to jsem slyšel, dneska jsou takový varianty. Já jsem ještě takový ten Jiráskovec, jo, že tam vždycky bylo, že ti vlastenci chudáci, kdyby možná tušili, říkali, že národ zkvétá, a pak náš první československý prezident říkal, že národ zkvétá pouze v momentě, pokud zkvétá jeho vzdělanost, pokud jsou lidé vzdělanější, od svých předchůdců moudřejší a ta vzdělanost má dveře otevřené ve všech aspektech společnosti a politiky.
1: No jo.
2: Tak teďka trošičku nevím, jak na tom jsme. Máš
1: já
2: pravdu,
1: řeknu,
2: teďka jiný vytahujou dezinfa
1: tě,
2: místo
1: za
2: infa.
1: Vlády Petra Fialy národ zkvétá nonstop.
2: Statistiky jsou neúprosté.
1: Není s ničím problém. Teď měl Petr Fiala další, nám dopřál další nadílku radosti a lakování reality na růžovo. Četl jsem, jak to Markéta Šichtařová, ekonomka, toho jeho ekonomického, nebo tu jeho ekonomickou potěmkinou vesnici musela přelakovat zpátky do reality. Ale takže za Petra Fialy národ zkvétá nonstop. Není žádný problém, bohatneme a tak dál, ale
2: jenom vždycky u sousedů a v jiném městě, které nikdo ještě neviděl, si říkám. Ale on to umí vždycky tak vyprávět, že ono tě to úplně uchvátí, jo? Že to je ve své době, když Alena Schillerová vyprávěla o nás živnostnících a EET a ona vyprávěla tak krásně, že živnostníci pomalu jako si říkali, hele, my sice jdeme pod oprátku, ale s úsměvem širokým. Tak tohle je podobný. Pravda je, to je jenom takový mimoděk, že já se Petra Fialy musím zastat. A teďka podle mě se otřásá úřad vlády a Petr Fiala říká si, to je něco špatného. Něco špatného, když se mě zastává už Jan Kubáček. Protože on v podstatě v tom svém rybníčku vyhrál, protože lidovce má na kolenou. I největší kritici z lidovců, kteří říkali, půjdeme samostatnou cestou, tak teďka říkají pro Bůh, ať nám tam pár ještě sněmovních míst v koalici spolu zůstane, protože jinak se nedostaneme už nikam. Čili nejstarší politická strana to tady vzdala. Neuvěřitelný, ale je to tak. A TOP 09, hele, se svým skejtem 6 kandidátů, čili 6 rodin vlivu a Markéty Pekarové a Adamové, která udává směr, tak ty už jsou šťastní, ty jsou na vlně, ty prostě jenom v lůně ODS fungují a ty ODSáci teďka se v podstatě přepočítávají a říkají, hlavně nekejchnout kluci, protože jinak já jako kandidát a moje rodina z té kandidátky vypadne, takže neblbněte. Hlavně nikoho nepřibírat. Takže on Petr Fiala ve svém mikrosvětě opravdu vyhrál, protože v podstatě všichni teďka mu zobou z ruky, protože se bojej, no, že už na ně nevybíde.
1: Já, víš, že jsou vždycky možný různý interpretace.
2: Jasně,
1: já tady nabídnu
2: tak interpretaci. Ty mi píšeš rozhovory a já mu dělám statistiky.
1: Jo, ty rozhovory mu psát mě baví, ale já mám interpretaci to takovou sice, že to je ničivej potenciál Petra Fialy, protože on všechny kolem sebe zničí, mm-hmm. ODSku nikam nevytáhne, takže ODSka zůstane 10-15% stranou díky němu. Z těch kolem sebe udělá naprostý trpaslíky v klinické smrti, takže ty budou rádi, že je táhne za sebou. Ano. Do toho vidíme, jaký jsou ekonomické výsledky vlády, takže v podstatě, i když bude růst 0,01, tak Petr Fiala vyhlásí vítězství a návrat ekonomického růstu, protože ve srovnání s recesí to vlastně bude dobrý. Tohle to je přesně vládnutí a la Petr Fiala. Já už ti rozumím, jak to myslíš. V podstatě všechno jakoby tak zadupu, že kdykoliv někde vyšlehne nějaký novej výhonek života, tak já to můžu oslavit a řeknu, podívejte se, jak to tady krásně ano. bují.
2: Hele, opři se, najdi si nějakou mítinku, kde je 8 kopřiv, vyfoť si to a vyfoť si vedle poušť. Co je zelenější? Jo, to je jenom o srovnání. To je
1: no
2: jenom...
1: je pravda, že 2,5 roku je Petr Fiala u moci, tak... že nám to trvalo, vlastně než jsme pochopili
2: jeho strategii.
1: Kde jsou ty, jeho strategii, přesně, kde jsou ty jeho hodnoty.
2: Dusivé obětí Petra Fialy, ale já ti říkám, že až tenhle ten díl bude poslouchat, tak nejen, že mu srdce ukápne, že někdo konečně prozřel a pochopil, a já ti říkám, že teďka v tom chvostu těch poradců pro všechny ty možné dezinformací, mě zavolá a řekne, tohle je, přátelé, ještě úplně jiný level. Ten hladový mu vysvětlí, že je sytej a rozdělí se o poslední zrníčko rýže, protože si řekne, ten pán to tak řekl, že já to vlastně nepotřebuji. Hele, ten Petr Fiala to fakt celý otočil a opravdu podle mě teďka chodí mezi těmi straníky a říká, podívejte na ty lidovce. Chcete takhle skončit, přátelé? Tak mě dejte ještě kvartál, ale já to zařídím.
1: Jo,
2: a oni si řekli,
1: jo, to umí.
2: Jeď do zahraničí.
1: Umí.
2: Jeď do zahraničí a on to vykoupí.
1: Tohle to je hele. Talent Petra Fialy, to je, to máš pravdu.
2: Teďka ale pracuje na Evropské komisi.
1: Zpátky k tomu, kdyby hnutí STAN náhodou se rozhodlo opravdu splnit. Třeba první slib a nebo výhrušku a odešlo z vlády. Ono samozřejmě prostě bez STANu ta vláda nemá, ztrácí ve sněmovně většinu, ale ona je varianta pak to, že STAN by ještě mohl držet tu vládu při životě do konce volebního období ze sněmovny, že by ji nenechal padnout, takže by nebyly předčasné volby nebo prostě nebyla by ani nějaká technokratická vláda, ale samozřejmě situaci by to změnilo, protože hnutí STAN by případně bylo už v opozici k té vládě, rozhodně víc, než když je členem vlády, i když Vít Rakušan to rozehrál na obě strany, že jsem první vicepremiér, ale taky jsem první opozičník v mé vlastní vládě. A druhá varianta je samozřejmě, že by STAN naznal, že by se mu vyplatilo jít k volbám teď, nebo prostě úplně z toho vystoupit a opravdu z té vlády odejít, ale já si myslím, že tohleto, že tuhle tu éru jako politický odvahy máme dávno za sebou, že vlastně zažíváme éru politické zbabělosti, že
2: a
1: už nikdo nemá na nic, jak
2: se
1: hezky česky říká, koule. No. Opravdu jsou to jenom výhrušky samý, když to vztáhneme na šéfa lidovců Mariana Jurečku, ten prostě ten neodejde do kavaťo, nevynesou nebo nevyvezou na nějakým trakaři. Prostě,
2: ne, je to fenomenální. To... Všimni si, že on teďka v podstatě není a všichni okolo chodí, ale on nám to chlapsky slíbil. a nikdo ho najednou nemá, telefon nebere, k ničemu se nevyjadřuje. Vít Rakušan má samozřejmě ještě několik možností. První, co jsem si myslel naivně, že otevřou, a to je dohadovací řízení.
1: K tomu já jsem to zmínil tady, já bych, jo, ho chtěl vidět, ale, já bych ho chtěl vidět.
2: Protože jako opravdu, aby se za celý období svolalo jednou, a to ještě kvůli Martinu Dvořákovi, pro národ naprosto neznámému ministrovi, který si jmenoval pro národ naprosto nulitní pozici, a to zmocněnce pro euro, ekonoma Zahradníka, kdy mimochodem od té doby jsme o něm neslyšeli. Vůbec nevím, jestli něco udělali v té věci.
1: Myslíš, že teď Petr Zahradník nemaká na nějaký analýze ohledně eura?
2: Já si myslím, že to byla nějaká strategie pro strategii. A tím jenom chci říct, jako kvůli jaké blbosti jsou schopni to svolat. A kvůli školství, které si troufám říct, že vedle zdravotnictví a sociálna, je naprosto zásadní. A zase, na rovinu já chápu, když se člověk podívá na zdravotnictví pod Vlastimilem Válkem, tak ono je to těžký srovnání. A tadyhle já svým způsobem Víta Rakušana chápu, protože si řekne, podívejte, co se děje pod Vlastikem. A je to v pohodě. A Vlastik má krásný pocit. A co se děje ve školství? Když tam ještě ty učitelé do ty práce chodějí a ty žáci chodějí, takže a svítí se tam, topí se tam a formuláře obíhají, tak co byste tam, přátelé, chtěli měnit? Ne, prostě, hele, Vít Rakušan by musel přejít do fáze odvaha a musel by začít opravdu se jako profilovat fakt jako člověk, který není v politice za funkci a za každé dobré ráno. Těch příležitostí bylo mimochodem několik. První, může vyvolat dohadovací řízení, druhé, může požádat o moderaci pana prezidenta, jestli teda bude ještě ochoten.
1: To by ale Petr to si Pavel... troufám předpovědět, že by nedopadlo dobře.
2: Zatím se mu to neosvědčilo, ale pravda platí, že Petr Pavel prostě má blíž ke starostům než k ODS. Ty vztahy s premiérem, ač to neventilují, tak z dobrých kulárů vím, že prostě jsou napjaté a lidsky se moc nemusí.
1: Myslíš si, že by se ODS ze zápisu Pražského hradu z kanceláře prezidenta dozvěděla něco, co nevěděla do té doby?
2: Jednak a navíc by bylo stylové, že bývalý voják v podstatě prosazuje školskou reformu, aby tam byly peníze, které tam po právu mají být, protože já pomalu věřím tomu, že voják dokáže víc protlačit pro školství než v úzovkách několik pedagogů ve vládě. Jo. Potvrzuje mě to zatím ta situace nejen téhle vlády, ale i předchozích vlád, kde když tam nastoupil kariérní učitel, tak se učitelé začali modlit, že si říkali, začne problém. Jo, to nikdy neprospívá. Kuriozně, když tam byli lidé jakoby manažeři, tak to prostě šlapalo. A myslím si, že mnozí tam vzpomínají na toho předchozího v úzovkách tak trošku i prezidentského kandidáta ve školství, protože s učitelskou praxí nula zkušeností, ale fakt jako ty věci dotahoval, naučil se, orientoval se v tom dobře, prosadil mnohé. No a vlastně, víš co, s tím souvisí i druhá věc, která se tady začne objevovat. A ona, někdo by řekl, se školství nemá tolik společného. Není to pravda. To je teď to naprosto ostudné protahování, vymlčování a teprve teď zveřejnění náhodou po volbách zprávy o té šílené tragické události střelce na Filozofické fakultě, ale nejen na Filozofické fakultě, i v Klánovickém lese, i v Hostouni, že jo? Kdy najednou se to objevilo a začíná se to ventilovat po volbách a řekněme si na rovinu, že z toho, co vyplynulo, teď už i oficiálně, předtím to byly spekulace, ale teď už i oficiálně od vyšetřovatelů, tak to je opravdu na nabídku rezignace jak ministra vnitra, tak policejního prezidenta. A Vít Rakušan, kdyby tohle udělal, tak může udělat obrovské gesto a může si začít profilovat politiku. A jednak je pak na premiérovi a na prezidentovi, jestli přijmou nebo nepřijmou, ale on v tu chvíli získává úplně jinou autoritu a může mimochodem řešit i to školství. A já to spojuju proto, protože já do dneška velmi vyčítám našemu politickému stavu, že namísto toho, aby jako v zahraničí po takovýchto tragických zkušenostech se okamžitě začala edukovat veřejnost a i školy, jak postupovat v takovýchto situacích, jak si všímat problematického jednání, vyhraněných psychických činů. Začali jsme se fakt věnovat naprosto systematicky zastrašování, výhruškám a v tom školství to je dneska bohužel každodenní chleba. Jo. Já fakt před učiteli smekám, protože vždycky se říkalo a já pak pochopil, co to znamená, že když jde dělat učitele nebo lékaře nebo policistu, tak seš jednou nohou automaticky každý den v kriminále. Ale dneska už je to opravdu často, jakože máš pocit, že jsi vyjednavač pásma Gazy, co se odehrává na školách. A dává se to stranou. Ale prostě, aby nás jakoby začali posilovat tu nějakou důvěryhodnost a soudržnost, Tak to mimochodem souvisí hodně právě s tím školstvím a přístupem ke školství a k autoritě školy, jo, a učitelů a obecně vzdělání. A tady to teda vázne a drhne, čili myslím si, že pan ministr, to první vicepremiér, má o důvod víc fakt velmi reálně zvážit, jestli prostě nenabídne svou funkci.
1: To já ti řeknu, co Vít Rakušan nabídne jiný řešení, jak už jsem ho poznal. Vít Rakušan vyrazí na turné. A bude to turné, kde bude vyprávět o tom, o té střelbě na filozofické fakultě. Ještě si tam nechá inscenovat nějaké prozření někoho z rodičů zavražděných studentů a ten mu podá ruku a řekne, jak je to skvělý, protože vzpomeň si na to, když se to stalo a začalo se to vyšetřovat, tak Vít Rakušan okamžitě řekl, všechno proběhlo, celý zásah proběh perfektně, nemám žádné pochyby o ničem. Najednou, samozřejmě, ono se to stalo těsně před Vánocemi a po novém roce začal, řekněme, nový politický cyklus, tak najednou se začaly objevovat pochybnosti vážný. Do toho se začaly ozývat rodiče těch obětí, kteří prostě měli velký výhrady k té práci. Začala tam být spousta nesrovnalostí a najednou Vít Rakušan jako neměl žádný intermezzo, ale rovnou jako přišel na druhou stranu a řekl, mám vážné pochybnosti o zákroku na filozofické fakultě. No ale tím to zase skončilo.
2: A řekl, vydržte do března.
1: Vydržte do března.
2: A pak to šlo měsíc, co měsíc.
1: A co měsíc vlastně, jako, jak se říká, kdyby na tom seděl, aby to nikam neuniklo. A jenom podle toho, co uchází do médií, tak on buď mlčí, anebo se přikloní k tomu, jako aby byl za dobrýho. A podle mě tohle to úplně perfektně vystihuje Víta Rakušana. Pro mě to fakt, jestli o Petru Fialovi můžeme říct, že je patologický lhář, tak on je v tomhletom levák, což ukazuje i ten jeho vyjednávání o migračním paktu a potom jeho prezentace tady doma v Česku, kdy nejdřív se chlubil, co vyjednal, jak je to skvělý, že tam není žádná kvota migrační, že tam je výjimka pro Česko, no a najednou přepočet přes kvótu tam je a stejně tak tam není žádná výjimka, o kterou teprve musíme žádat, ale on byl ten, který prostě až do poslední chvíle nám o tom lhal.
2: A pak mlčel a vymlčoval. A teďka už to není jeho téma.
1: No teď jsem pochopil, jestli si zachytil tu událost, že německá policie vyvezla nějaký Afgánce do Polska, tam je vyklopili někde to, tak já mám pocit, jestli oni už nezačali naplňovat ten migrační pakt předčasně, jestli tohle to není podoba skutečná migračního paktu, jak si ho vykládá nejmocnější země Evropy, ale...
2: To bude taková turistika přeshraniční.
1: No, prostě ne. Najednou tady lidi v příhraničí výjdou ven a tam budou mít vyklopený migranty, kterým tam vyvezou z Německa. Ale, a to ještě, jak víme, tak jak to půjde ze západu na východ. Některé věci my třeba jdeme z východu na západ s vládou Petra Fialy, ale některé věci chodí ve opačném směru, tak ty migranti se začnou vyvážet ze západu na východ. Ale... A pro mě Vít Rakušan, a ještě je to taková tragédie, ta střelba na Fialu. A on prostě se chová jako fakt naprostej cynik ohledně toho. A všichni víme, že dluží odpovědi jako politický šéf policie, tak dluží odpovědi a celý znovu, on to zahalil pachutí Vrbětic. Jo, jako vyšetřování skončilo, zapomeňte, ano. Protože mě by to politicky mohlo poškodit, tak co?
2: Přitom ti řeknu, že kdyby k tomu přistoupil pokorně, svědomím, že to je opravdu a pevně věřím, že snad, no bylo by krásné navždy, ale to bychom si lhali, ale nadlouho to bude prostě výjimečný a odstrašující čin, který tady v našem prostředí naštěstí nesnese srovnání, ale kdyby k tomu přistupoval takto, tu veřejnost začal opravdu spravovat, na co si dát pozor. Začaly se ty věci průběžně vylepšovat. Vystupovalo se s jasnými termíny a lhůtami a ty se držely. A já jsem přesvědčen, že ta poslanecká sněmovna by mu v tomhle šla na ruku, protože žádný soudní politik si na tomhle nebude dělat politikaření, spory, protože fakt ty věci je potřeba řešit v čase. Vidíme, co se děje teďka v Německu, vidíme, co se děje ve Francii, čeká nás olympiáda, všichni jenom trneme. A je potřeba prostě být na to připraven. A tu společnost by to sklidňovalo, naplňovalo opatrným optimismem a důvěrou, že prostě se dělá maximum pro to, aby jsme byli obezřetní, připravení tyhle situace neprobíhaly tak hladce, kdy já rovnou říkám, já prostě smekám před těmi řadovými policisty, hasiči, záchranáři, kteří tam pod tou palbou v podstatě zasahovali v situaci, kterou nezažili, která zdaleka takhle nacvičená nebyla a zdaleka se tak nenacvičuje. Ale i oni si přesně zaslouží ty systémové opatření, aby takováhle situace už znova se neopakovala a nenastala. Ale víš, aby se vystoupilo, jako typu řekneme si to ve sněmovně, řekneme si to na výboru, to je strašný. To je strašný, protože primárně to jsou rodiny obětí, tou obětí, poškození, ale i ta společnost. Je otřesená, bázlivá, nedůvěřivá, je to xtás třeba pořadí a za tohle nese odpovědnost fakt vláda jako celek, ač neříkám, nejsou to strůjci, chraň Bůh, ale oni mají být i lékaři. A lékař taky nemůže říct typu, já tohle neléčím, protože mě to nebaví, jděte si k jinému doktorovi.
1: Já bych tady byl opatrný s jedním lékařem ve vládě, aby se toho nechopil.
2: Já ti rozumím, ale tak ten hledá Andy Arony teďka. Dobře, jo? Dobře. A my děláme třeba do kosmonautiky, to mě fascinuje. Toto na to vláda má čas, energie a reálně to zvažuje. Já jsem si myslel, že si z nás dělá legraci. A u těchto věcí, kde tě opravdu utuhne úsměv a čekáš principiální chování a policie by si mohla nastudovat, jak to řešili jiné státy, kde bohužel je to trošku pro ně každodenní chleba, ale tak jako umí vystupovat a tohle je mimochodem o strategické komunikaci. Čímž zdravím jednoho pana Foltýna, který se tomu vlastně teďka věnuje a možná by měl poradit a mohl poradit, že se tomu věnoval i předtím, tak jenom zkrátka dobře chci říct, kdyby Vít Rakušan opravdu chtěl být osobností a chtěl růst do budoucna, tak teďka přistoupí a řekne vážená veřejnosti. Objevily se informace, které mě znepokojily, nesmí se opakovat, tady mám sadu řešení a opatření, a které budou probíhat v čase tak a tak a tak. Mám příslib tady od politických klubů, plácnu, tady mám i podpisy, že s ním mnou projdou opravdu jak nůž máslem a abych ukázal krok, protože prostě není možné říct viník mrtev, zapomeňme, tak tady nabízím svou politickou funkci. Hele, v podstatě jsem mu to napsal.
1: Já to úplně vidím.
2: To
1: Vít Rakušan by natočil video ze šatny další. Tam by natočil tu rezignaci a úplně vidím ten konec, jak dostane otázku a řekl mu to a on řekne, a co a komu? No premiérovi, že končíš. Neřek, ale řeknu mu to.
2: Až se někdy vrátí a zeptá se.
1: Úplně to vidím.
2: No. Tak on to má na taktice, která je oblíbená mezi lidmi. On se neptal. Tak jsem mu to neřekl.
1: A ne, tady druhá věc vlastně ještě. No, Stan je úplně nejdrzejší a nejagresivnější, bych řekl, opravdu členem vlády, co předvádí. A teď to vidíme ještě nejen tady tou výhruškou, že by teda z té vlády náhodou mohlo taky hnutí odejít kvůli těm penězům na školství, ale vidíme to teď s výběrem eurokomisaře nebo eurokomisařky, protože mě fascinuje, jak si Stan drze uzurpoval vlastně to právo výběru nebo návrhu eurokomisaře, když to bylo za koalici Pirstan, která se po těch posledních sněmovních volbách záhy rozpadla. No ono, když zredukuješ svého silnějšího politického koaličního parťáka na 4 poslance z nějakých, oni měli přes 20 piráti předtím, a ty sám na tom trhneš 33 poslanců, tak chápu, že piráti se aspoň minimálně v tomhle ohledu právem cítili trošku zrzený a já nechci použít to ošklivé slovo, ale podvedení minimálně.
2: A pak se to párkrát opakovalo.
1: Což
2: překvapivě, teď jsou piráti
1: ale ono, víš co, tady musíme říct, že hnutí Stan je konzistentní, protože tohle to je jeho politická tradice a historie. Ono se do sněmovny ho vyvez Miroslav Kalousek, naprosto cynicky z druhé strany tím, že mu chyběla po založení TOP 09, mu chyběly personálie v regionech na kandidátky, tak prostě zjistil, tady je nějaký hnutí Stan, starostové, ty mají naopak jako nemálo lidí v regionech. Tak,
2: a dobrou značku, řekněme si, že ono to Miroslavu Kalouskovi posloužilo dobře.
1: Protože starostové jsou nejdůvěryhodnější politickou funkcí nebo funkcionáři u veřejnosti, tak je vyvez do sněmovny. No a od té doby samozřejmě záhy pochopil, co jsou zač, ale prostě byl to vzájemný cynismus. Fungovalo jim to, že se doplňovali, prostě potřebovali to k moci. A potom hnutí Stan takhle zkusilo sednout na lidovce, ty z toho včas utekli. No, zkusilo to taky s miliardářem
2: Dětkem.
1: Ten si je zkusil koupit a protože je podnikatel, tak si myslel, když si je koupím, no tak budu diktovat, jsem šéf, tak to taky nevyšlo.
2: To já nevím, to já mu zase nechci křídit, co já jsem slyšel z toho, tak on spíš si myslel, že jako to bude neideologické věcné hnutí, které
1: no,
2: logicky bude
1: no.
2: brát Babišovi a teoreticky by mohlo být i v koalici na tématy s Babišem a tam mu bylo řečeno hochu ne, tohle no, bude ideologický a bude to antibabiš.
1: No právě proto říkám,
2: tak šel rychle domů. No.
1: On prostě si myslel, když mám akvizici tady, tak můžu prostě ovlivňovat a rozhodovat nebo spolu rozhodovat o tom, co se s ní bude dít. A záhy prostě pochopil, že si koupil politicko-podnikatelskou akvizici a stranu. Takže jasně, ale jenom prostě Stan má takovouhle historii a už to trvá 13 let nebo 14, takže oni se zvykli takhle prostě chovat. A teď teda Stan navrhnul vládě Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu, jako kandidáta na eurokomisaře a samozřejmě Danuši Nerudovou jako záložní variantu. Protože
2: a taky si o to řekla. Ta tiskovka po volbách byla kouzelná.
1: Krásná.
2: Jako, předsedo, řekni ještě tohle. A my chceme říct, že Danuše Nerudová zůstává naší kandidátkou Evropského komisaře. A tím můžeme ukončit tiskovku.
1: I kdyby prohrála desatery volby, tak prostě zůstane tou naší kandidátkou na eurokomisařku a samozřejmě z jediného důvodu, protože já Vít Rakušan jsem jí to slíbil, když jsem jí angažoval na kandidátku, protože jí to prostě neslíbila topka. Takže asi tak. Tohle
2: ale je to ronaldovský syndrom, ale prostě nekopa.
1: Ale
2: tak, no.
1: Víš, co je zajímavé, jak to vlastně převzali automaticky média, že vůbec se nedoptávají, no počkejte, a co teda ten kandidát Pirátů, kteří nominovali Marcela Kolaju, a teď přeci to byl Pirstán, kdo má mít to právo a teď najednou se už jenom hrne Síkela a Nerudová a Piráti ty jsou prostě úplně jako kdyby si to nominovali pro nějakou jinou vládu v jiný zemi, vůbec to nikdo nebere vážně, tak tohle to je v podstatě, tohle symbolizuje Stan jako málo co.
2: Je to tak. Na druhou stranu já se jich musím zase zastat v tom, všimni si, jak já jsem dneska smířlivý. Já jako na každém téměř najdu něco za co pohladit až.
1: No tak když vidím, že jsi ponořený v těch tiskovkách Víta Rakušana s Danuší Nerudovou.
2: No,
1: a já
2: dneska
1: chápu,
2: už jsem vyházel půl členu vlády.
1: A já chápu, že to působí.
2: Tak to je jako neskutečný. Jako, hele, já jsem milovník takového toho humoru 60. let, takového to trošku homolkovského a to ono opravdu tomu, jako to aranžmá sedí, víš, to je takový to prostě, dokud tě nezavolá, já tam nejdu. A fakt mám pocit, že někdy prostě Homolkovi mají revival a mají pokračování. Ale mě ti fascinuje, že já z toho prostě začínám mít pocit ten, že se vede prázdná bitva. Že se vede jenom bitva, kvůli tomu musíme je dloubnout, aby všichni věděli, že v té vládě jsme a umíme si bouchnout. Vzpomeňme si, co se dělo okolo euro, ve výsledku se to stálo na Zahradníka a stálo se to vlastně na nějakou spikleneckou práci, kde my žádné výstupy z toho nemáme. A postavilo se to čistě na ideologickém, seš buď pro euro,
1: jeden
2: anebo
1: výstup
2: seš
1: z toho máme.
2: Putin, no.
1: Hele, jeden výstup z toho máme, teď ti do toho skočím, a sice těsně před eurovolbami vyšel výzkum Stanu k postoji české veřejnosti k euru a tam už je 80% proti, takže působení Petra Zahradníka evidentně se nemíjí účinkem. Hele.
2: Jo, kdyby nejeli Helenu Langšádlovou, kde jsme všichni mohli vědět? Výzkum a věda ví své.
1: Jo, kdyby jí poslouchali, jak si o to řekla tehdy.
2: No, byla připravená a dělala by to o volné.
1: Jako na to říkala, budu
2: ambasadorkou
1: eura.
2: Což jsem si říkal, aby to teda euro taky ustálo.
1: A teď je ambasadorkou dezinformací, ne? Nebo bude...
2: No počkej, teďka někoho přesvědčuje, ale já už ti člověče nevím pořádně za co proti komu. Jo? Každopádně jsem říkal, já bych teďka ji zaměřil na Hutie, protože tam začíná být velký problém a mohlo by nám to jako velmi pomoct. A ona je v tom dobrá, já si myslím, že ona by je zastrašila. Že by konečně ty tankery začaly projíždět, protože to je naše tajná zbraň, ale abych se vrátil k těm stanařům, hele, já jako chápu, že ona prostě ve vládě se ta politika vede stylově a silově. ODSka kolikrát vydírá všechny ostatní, vidíš, co udělala se svými nejbližšími koaličními partnery, prostě zmarginalizovala je, krásně to popsal, že začala prostě taková trpaslíkovská politika toho nebezpečného obětí Petra Fialy.
1: A to si já teď se budu dívat na to, koho Petr Fiala objímá a v podstatě to budu považovat za jeho politický nekrolog.
2: Taky si všimni, že chodíme okolo úřadu vlády velmi daleko, aby si nás nenašel a neřekl, kluci, já vám chci poděkovat. Jo, ono nikdy nevíš, ale ono to obětí a obětí má různé výsledky. Ale stanaři podle mě udělali jednu obrovskou chybu, že s tím sebevědomím a vymezováním začali pozdě, že jim ujíždí vlak. Že si mnohem víc toho prosadila ODSka, že jeli zbytečně ideologickou politiku, takovou tu farářovskou, takové to kázání, ale o prázdné morálce a bez výsledků, což zklamalo jejich voliče opravdu z těch menších měst, regionů, které si říkali, hele, tady vlastně povstává hnutí, které by mohlo být hnutí ANO, ale bez Andreje Babiše, bez jeho kaus, a řešilo to, co nás konkrétně štve v každodennosti.
1: Jenom mi v paměti oživil film Farářův konec.
2: Ten je neskutečně moudrý. To si prosím puste. To je pravda. To je velká škola života. A teď jim ujíždí vlak. Teďka mají pocit, že zase to musí vést čistě prázdným konfliktem. A já se obávám, že to dopadne tak, že oni vlastně bojují za

0: o svobodě italských médií nevyjde, dokud nebude jmenovaná Evropská komise, protože nějaká Ursula von der Leyen chce obhajovat a stojí velmi výrazně o podporu samozřejmě Giorgi Meloni. Takže já se ptám, kde je Věra Jourová a jak ty holky rozsoudí a jak to, že teďka mlčí a jak to, že teďka nevede svatou válku za pluralitu, svobodu médií,
1: podle mě, ale mediálního prostředí. Věra Jourová na tom sedí a hledá známky a stopy dezinfa v italských médiích. To je úplně
0: a
1: jasný.
0: No tak to si počte, tam toho je dost.
1: Jo?
0: To se doví i to, co vědět nechtěla. A tím jenom chci říct, že vlastně místo toho, aby stanaři bojovali za silný rezort, a vedle toho paralelně to vyhandlovali za větší podporu do školství, případně jiné priority. A prostě ukázali, že furt jako jsou schopni něco vylámat na té vládě a že jsou tím pádem nenahraditelní, tak to obávám se dopadne tak, že prostě školství, to jsou ty třísky z padajícího dřeva, z vedlejšího lesa, a bude se opravdu do poslední chvíle úplně jako hloupě bojovat za Danuši a buď to dopadne tak, že dostaneme opravdu zase trafiku pro trafiku a bude to jenom ostuda. A nebo budou muset couvnout. Ale v podstatě jako bez nějakého efektu, jo? Že si ty lidi neřeknou typu dobře, ale couvli z vyššího principu, typu, že republika dostane rezort energetiky, což by pro nás bylo nesmírně praktické, nebo dopravy. Já vím, rovnou posluchači si říkají, ale milý Honzo, on tam, ten dotyčný či dotyčná, musí kopat za Unii. Je to absolutní pravda s dvěma výjimkama. Německý a francouzský eurokomisař, tam se vždycky kope za ty členské státy Německo a Francii. Ano, ale vždycky je pro nás výhodné, aby v tématu, které budeme teďka sakra řešit, a energetika, dopravní síť, investice, jsou pro nás naprosto kruciální a potřebujeme tam evropské peníze, protože jsou to neskutečně drahý a dlouhodobý investice, tak aby tam byl někdo, kdo nám přece jen trochu rozumí a kdo proto má jako mírné pochopení a dokáže dokonce být třeba i spojencem v těch evropských institucích. Ale boj za Danuši, jenom proto, aby Danuše měla dobrý pocit, skončí jednou obrovskou blamáží.
1: Ono je to, vlastně, když to shrnu, ty jsi to perfektně popsal, já myslím, že můžeme skončit tím, že hnutí STAN, až bude se dělat, až se potrhne a sečte jeho působení ve vládě, tak vlastně tam bude, dostali jsme Danuši do případně, jako do europarlamentu určitě a mohli jsme ji dostat i do eurokomise. Já teď jenom, když vidím ty dva kandidáty STANu, a sice Síkelu a jí, tak vzpomeň si na to, když Síkela nebyl schopný jako ministr průmyslu a obchodu v Česku prostě vyřešit tu energetickou krizi a po vzoru v ostatních unijních zemí zastropovat ceny elektřiny a plynu. A došlo to tak daleko, ta jeho neschopnost, že Petr Fiala vlastně mu odebral část energetické agendy a začalo se to řešit vlastně v kruhu kolem něj, protože prostě Josef, jak Pepa, toho nebyl schopný. No, teď je z něj vlastně favorit, protože vedle Danuše, to je její efekt, vedle Danuše vypadá i on jako borec a vlastně najednou se může říkat, no, všimni si, jak najednou nejen z ODS, ale z trojkoalice spolu začaly ucházet vyjádření o tom, no, Danuše, ta to bejt nemůže, protože ta si splete dveře v Bruselu, kam vůbec by šla na jednání, takže to tam poslat nemůžem, ta by asi jednala s jinou komisí úplně.
0: Ale všechny oznámkuje, to
1: ale všechny
0: se
1: oznámkuje,
0: nebojí.
1: To je jasný, tak nám z toho logicky vychází a velký borec je Josef Síkela, protože ten tam samozřejmě jako minister průmyslu Česka, členské země EU, jezdí na jednání ministerská, takže přinejmenším ví, jaký dveře občas otevřít. Takže řekněme si, že laťka leží nízko, ale prostě díky Danuši na ní sedí Josef Síkela jako vítěz.
0: Hele, nějaký Filip Turek si nemohl přát víc než duel s Danuší Nerudovou. Nějaký Pepa Síkelu si podle mě normálně platí Danuši Nerudovou, aby mu dělala sparring partnera, takového antibodyguarda, protože mu to usnadňuje tu dlouhodobou kampaň, kterou si tam vede. Mimochodem, já si dokonce myslím, že fakt jak otálel s těmi lhutami a limity za ceny energií, že to už bylo jeho předkampaň, aby potom uspěl v těch eurounijních celistvých institucích, kde všichni kopou nejprve za sebe. A když si to vyřeší, tak pak volají potom celounijním řešení a my blbci, papežtější papeže, čekáme až na to celounijní řešení. Takže on podle mě, Pepa, má i dobrý vzkaz, že řekne, hele, budete mě tam mít, já vám kluci ten telefon zvednu a zároveň skeptiky to potěší, protože skeptici si řeknou, to je cesta, jak oslabit Unii zevnitř.
1: No hele, vlastně můžeme asi skončit tím efektem Danuše, ty jsi to řekl perfektně, mě tady napadá vlastně celá

0: opozice asi před těmi blížícími se sněmovními volbami 2025 si nemůže přát nic jiného než nějaký televizní duel s Danuší. A mají volby vyhrané.
1: Já si myslím, že konkurence Víta Rakušana bude dělat všechno pro to, aby Danuši utrhli zpátky do Čech a řekli, paní Danuše, Stan si zaslouží ještě kampaň číslo 3. Takže já, jestli můžu Vítu Rakušanovi jako opravdu poslat jasný vzkaz Petra Fialy, Danuši přes hranice České republiky do Tuzemska k nám už nepouštějte, protože já myslím, že on jako jediný tam strašně do ty komise chce. Protože ví, že pak se nemůže 5 let vrátit. Jo? A samozřejmě Danuše tam chce, protože dělala návrhy penzijních reform. A ona moc dobře ví, že jednou eurokomisař, navždy eurounijní penzista z peněz nás všech, občanů Evropské unie. A to je sakra reforma
0: penzí.
1: Teď mi
0: to teprve došlo vlastně, co ona v té důchodové komisi dělala. Ona si vlastně vypočítávala důchod budoucí europoslankyně nebo eurokomisařky.
1: Ale ona viděla realitu, kterou by měla tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ať by se vydala na výlet kamkoliv, a když by teda každý měsíc číhala na ten důchod a pochopila, že jediná smysluplná reforma je kandidovat buď do Evropského parlamentu, kde to máš taky za tu jednu pětiletku, anebo do Evropské komise. Takže přátelé, dejte na radu Jana Kubáčka, vyprněte se na spořící účty a příštích pětiletí všichni kandidujte do Evropského parlamentu. Někomu to vyjde a tomu, kdo to vyjde, ať zavolá a já mu budu dělat asistenta.
0: Tomu bych řekl rada na zlato.
1: A nezaplacení.
0: Tím můžeme skončit. Zdravím posluchače.
1: A dobrou penzi nám všem.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pojďme na první téma, první zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
4: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek. Dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

K Mostecké uhelné a k další své knížce jsem se dostal také díky Presklubu. Měl jsem v pořadu člověka, který měl blízko k politice a on mi nabídl, že mě seznámí s chlapíkem, co má informace týkající se kauzy Mostecké uhelné. Řekl, že se mu líbily moje knížky Doživotí a Jak se vraždí v Čechách a potěšilo by ho, kdybych se ujal i tohoto. Tak jsem se jednoho krásného dne ocitl v luxusní vile v Praze 6, kde jsem dostal nejen zmíněné materiály, ale k ním také asi 4-hodinový výklad. Celou dobu jsem přemýšlel, proč mi to ten člověk dává a jestli je to vůbec pravda. Začal jsem si fakta ověřovat a zjistil, že dotyčný mi nepravdu řekl jenom v jedné nepodstatné věci. Vše ostatní sedí a tak jsem se do toho dal. Věděl jsem, že mám v ruce dobrý materiál. Začal jsem schánět jednotlivé účastníky. Ony privatizátory, jimiž byli Marek Čmejla, Jiří Diviš, Petr Kraus, Antonín Koláček, Oldřich Klimecký. Jelikož už ve Švýcarsku probíhal proces a dokonce byl na světě první rozsudek, všichni byli obrnění hradbou agentur a právníků a zdálo se nemožné se k ním probojovat. Ale já věděl, že bez nich to napsat nelze. Tím pádem se příprava protáhla asi o rok. Jak jsem se postupně do příběhu nořil, zjišťoval jsem, že jedním z důležitých lidí je jistý Jacques de Groot, belgický manažer, který v minulosti působil jako vysoký manažer Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V 90. letech byl zakladatelem Appian Group, která sehrála v podvodné privatizaci Mostecké uhelné klíčovou roli, za což byl posléze odsouzen k peněžitému trestu. Věděl jsem, že už má svá léta, je ročník 1927 a také jsem věděl, že žije v Bruselu. Ale nedařilo se mi k němu dostat. Každého jsem s tím otravoval, až jeden ex-politik mi řekl, že by mi možná mohl pomoci. Za 2 dny mi volal a chtěl vědět, proč se s ním chci sejít. Vše jsem mu vysvětlil a týden na to jsem letěl do Bruselu. Jacques de Groot se mi věnoval celý den. Měl jsem 2 tlumočníky, bylo mi jasné, že to bude složitý rozhovor a navíc jsem se nechtěl splést. Byl to důležitý člověk a díky němu jsem získal ucelený příběh. Je o tom, jak se začalo u nás podnikat, jak se obchodovalo s cennými papíry, jaká byla tehdy doba. Chtěl jsem, aby se na to čtenář mohl podívat ze všech stran a hlavně zevnitř. Běžný občan si tehdy koupil kuponovou knížku a připadal si jako kapitalista, aniž tušil, že ve vyšších patrech se odehrávají naprosto neuvěřitelné obchody. Ani se nedá říct, že šlo o kriminální delikty, protože tehdejší zákony to všechno umožňovaly. Budoucí manažeři si vypůjčili od Mostecké uhelné 2,5 miliardy korun díky tomu, že tam měli svého člověka. Navíc to byly peníze z fondu rekultivace krajiny, kam je Mostecká uhelná povinně dávala. Peníze i s úrokem vrátili, ale těch transakcí bylo víc a šlo o vysoké částky. Když knížka Jak se těží miliardy, skutečný příběh Mostecké uhelné v roce 2015 v nakladatelství Olympia vyšla, věnoval jsem ji Miloši Zemanovi, který je v ní několikrát zmíněn, protože jako politik se této privatizaci věnoval, ale spíš spolu s ostatními politiky nevěnoval. Kdyby politici byli důslední, kauza by nevznikla. K takové pro nás všechny nevýhodné privatizaci by nedošlo. Byl jsem i na místě činu, jak se říká, a překvapilo mě, že lidé, kteří tam tehdy pracovali, nedali na nikoho z manažerů dopustit. Kniha vznikla navzdory několika tlakům, aby nevyšla. Dokonce mi byla nabídnuta nemalá částka za to, když si ji nechám v počítači, ale ještě lépe, když ji vymažu. Ale já to neudělal už kvůli tomu, jak jsem se na ní hodně nadřel. Dostal jsem za ní 2. cenu Egona Ervína Kiše a ještě s vtipnou souvislostí. Totiž další, kdo si tuto cenu za rok 2015 přebíral, byl Václav Klaus za své cestopisy. O to víc mě mrzelo, že jsem si cenu nemohl převzít osobně, protože jsem měl plánovanou besedu se čtenáři někde daleko. Když jsem knihu připravoval, setkal jsem se s takovým množstvím bahna, že se mi nepodařilo se ho hned tak zbavit. Patřily k němu informace, které byly sice zajímavé, ale do této knížky nepoužitelné. A tak jsem začal pracovat na jejím pokračování, které nakonec vyústilo ve zcela jinou knihu. Nazval jsem ji Politické kauzy. Ty vyšly 2 roky poté v nakladatelství Daranus. Jsou v ní příběhy z české politiky, které svého času zaměstnávaly média a veřejnost.
miliony v krabici od vína, kterou obdržel hejtman David Rath, láska premiéra Petra Nečase k ředitelce jeho kabinetu Janě Naďové, jež způsobila pád vlády. Podezřelé obálky šéfa věcí veřejných Víta Bárty. Utajovaná, leč neutajená lánská schůzka místopředsedy ČSSD Michala Haška a jeho kolegů s prezidentem Zemanem, která měla vyhodit ze sedla Bohuslava Sobotku. Záhadná privatizace severomoravských dolů, podivný nákup letadel Kasa a další. Jasně, všechny tyto kauzy si člověk může vyhledat na internetu, přesto jsem chtěl, aby vznikla knížka, protože si pořád představuju okamžik, jak se jednoho dne Bill Gates probudí, někde zmáčkne nějaký čudlík a všechny informace z obrazovek milionů počítačů zmizí. Knížky ale zůstanou. Psal jsem to jako povídky, způsobem, jemuž by každý měl porozumět. Lidé samozřejmě věděli, oč se jedná, ale šlo o zkratkovité informace. Jenomže každý příběh někde začíná a někde končí. A o to mi šlo, popsat příběh jako celek. I tato kniha má svoji audioverzi, kterou namluvil Václav Knop. Krade se ze zvyku dál, ale už jinak a víc a o mnoho hůře se krade. Nejtěžší ze všeho je ukrást si lahvičku starého poctivého ticha. Kamínek samoty nad hlavou. Chvilku štěstí neotrávenou tak mnohým neštěstím kolem. Josef Kainar. Tehdy jsem zjistil, že když píšu takovouhle knížku dlouho do noci, je špatné pak s tím jít spát. Tak jsem si vyrobil vlastní terapii. Když jsem psal o politice, v určité chvíli jsem to zabalil a pak psal o Las Vegas. Původně to měly být články pro jeden web, ale když jsem to ukázal panu nakladateli, chtěl po mně knihu. Tím pádem jsem psal dvě knihy najednou a také křest měli krátce po sobě. Bylo to stejné, jako když si hokejista jde občas zakopat fotbal. Knížka Moje Las Vegas vznikla tedy jako vedlejší produkt a nikdo nevěřil, že se bude prodávat. Ani já ne a bral jsem to od nakladatelství Olympia jako riskantní počin. Nevytvořil jsem totiž bedekr, spíš jsem chtěl čtenářům přiblížit místa, která jsou pěkná, mimořádně zajímavá a stojí za to se s nimi seznámit. Taky jsem jim chtěl přiblížit atmosféru tohoto neobvyklého místa. A to nejen svými vlastními slovy, ale také prostřednictvím fotografií Jefa Kratochvila a Jakuba Černého. Faktem je, že posléze mi hodně lidí říkalo, že se knihou orientovali při svých cestách do Las Vegas a byli rádi, že se jim dostala do rukou. Psalo se mi to dobře a narazil jsem přitom na spoustu zajímavých detailů a příběhů. Některé se mi staly, tak říkajíc, v přímém přenosu. Například jsem se chystal psát o ceduli, kterou nepřehlédne nikdo, kdo do Las Vegas přijede. Welcome to Fabulous Las Vegas. Vítejte v báječném Las Vegas, která je umístěna na začátku, respektive na konci nejživější třídy z kasiny. Její autorkou je Betty Jane Willis. Věděl jsem akorát, že je to výtvarnice a chtěl si o ní zjistit něco bližšího. Tak jsem její jméno zadal do vyhledávače na internetu a vyjelo mi několik článků o tom, že právě tento den, 19. dubna 2015, ve věku 91 let, doma v Overtonu zemřela. A něco podobného se mi stalo ještě dvakrát. Las Vegas je knížka, kterou mám rád, protože mi vyvážela psaní o Mostecké uhelné a politických kauzách, byla to jakási hygiena. Vyvážení příběhů o špíně, kterou jsem se probíral na českém severu. Mám napsanou knihu o dalších politických kauzách, ale zatím ji mám v počítači. Čekám, až se vyřeší Čapí hnízdo, aby i tento příběh...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nový díl, řekl bych letní díl pořadu Moc peněz a naším hostem jako vždycky je pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, říkám letní díl, ale čím vlastně bude letní? No, chci se dnes pobavit o tom vývoji ceny zlata, protože jak naši diváci vědí, pane Vlášku, vy jste odborník na zlato a na investice do zlata. A mimochodem, tedy také řeknu hned na úvod, že velmi úspěšné se ukázalo, že diváci XTV mohou spořit
2: ano.
1: z vaší společnosti a že jich je.
2: Hodně.
1: Chodí nám hodně. Obrázky, jak si naspořili, jak jim přišli domů zlaté slitky a stále proti platí.
2: Od několika vás mám pozdravovat z minulého týdne, takže hlásím,
1: tak.
2: Hlásím.
1: No tak to děkujeme. A stále platí, předpokládám, zvýhodněná cena minus 30% na vstupní poplatky.
2: Je to tak, je to tak.
1: A kdyby někdo chtěl?
2: Ať napíše na e-mail,
1: na
2: který...
1: zlato@mince.cz. To chci říct na úvod, protože je to reklama a bohapustá reklama, a kterou děláme rádi. A navíc ti lidé, kteří spoří tímto způsobem nebo nakupují zlato, podporují částečně provoz XTV a to je důležitá
2: tak.
1: okolnost, vidíte. Tak, my tady máme dneska několik grafů. A víte, nikdy jsem se na ně takhle jakoby nepodíval vlastně za tu dobu. Pojďme to, ty jednotlivé věci okomentovat. Tak já tady vidím hodnota jedné trojské unce zlata v období za 1973 až 2024. Tak myslím, že ta zlatá linka nebo ten zlatý segment ukazuje mnohé. Ale my víme, my pane Vlášku, co je třeba tady v tom roce 1979 ten zoubek?
2: Já jsem si tam byla ropná krize, že to byla zrovna ropná krize, kdy potom nám zlato tam vyskočilo. No v těch krizích se to zlato chová správně, na to poukazujete přesně tímhle tím způsobem, že funguje protikrizově. Ale ten graf celý, kdybych ho měl komentovat, je velmi, velmi vypovídající právě v tom, že my ho začínáme datovat někde tam, kde vlastně končí v tom roce 71 ten zlatý standard, ten Brettonwoodský model zlatého standardu. Takže od toho jsme to schválně napasovali vlastně ten graf do současné doby, kdy tady vidíme dva takové zlomy. První byl ten rok 71, který tam teda nevidíme. Začínáme 73, ale druhý zásadní zlom byl v roce 2008, kdy se úplně v té globální ekonomice ty věci změnily. Ten ekonomický cyklus se naprosto změnil.
1: To je tady tenhle ten zoubek.
2: To je ten zoubek. A my velmi často, a myslím i u vás jsme to říkali, říkáme, že tady od té doby vlastně ta globální ekonomika se začala chovat úplně jinak, že vlastně my už tady nemáme na tom kolektivním západě tu klasickou, řekněme, tržní ekonomiku, máme tady něco jako dotační ekonomiku, něco, co se více podobá nějakému možná korporátnímu socialismu, tak trošku, a ty ekonomické cykly nám přestaly tak nějak jako fungovat. Je tady nějaká permanentní taková krize a my to dobře vidíme na tom zlatu. Viděli jsme ten šok v tom roce 2008 v té první velké krizi, jak nám to zlato vyskočilo a vidíme, že vlastně přešlo potom po nějaké korekci do trvalé jakoby růstové fáze, která teď nám docela graduje, protože před nedávnem jsme překonali nějaká historická maxima, překonali jsme 2450 dolarů za trojskou unci, takže...
1: Víte, toto tak zhruba je 50 let vývoj, plus minus nějaký plus, minus. Rok, abychom nebyli. Když si vezmu tu cenu zlata, která byla pod 200 americkými dolary za trojskou unci
2: ano.
1: a ty 2400 a porovnával bych, co jsem si za to mohl koupit tenkrát, za tu trojskou unci, co si za ní mohu koupit dnes. Protože to je ta otázka, kterou si nadevší pochybnost budou klást naši diváci.
2: No jo. Ano, odpovím na to, je to důležitá otázka. Ono by bylo ještě zajímavé, co bylo před tím rokem 73, kam jakoby nevidíme. A to s tím hodně souvisí, protože předtím se peníze rovnaly zlato, takže tam vlastně ten vývoj byl jako dost jako odlišný. Ale přesně to, co vy říkáte, nebo na co se ptáte, je to, že to zlato funguje jako typický uchovatel hodnoty, že ono uchovává 100% hodnoty na těch dlouhých časových úsecích, třeba stoletých a podobně. Známe vidíme, že si za tu unci zlata koupíme to stejné, co jsme si koupili v roce 73 nebo 71 nebo 1871, respektive koupíme se na ní o něco mírně více, protože takovým typickým příkladem by mohlo být, já nevím, rok 1908, kdybych vzal třeba, který teď mám v hlavě, ten příklad, že v roce 1908 bychom si za trojskou unci zlata, to znamená nějakých 25 dolarů, koupili pánský oblek na míru nebo dámský kostým, abychom byli genderově vyvážení. No dneska si 25 dolarů nekoupíme ani kravatu do toho obleku, ale pokud máme unci zlata a vyměnili ji zpátky za peníze, tak vlastně v tu chvíli si koupíme ten oblek na míru zase nebo ten dámský kostým a ještě nám trošku zbyde, protože ta trojská unce dneska se bude pohybovat kolem 50 tisíc korun. Ten oblek na míru standardní nějaký v dobré kvalitě pořídím za 40 tisíc korun asi, zhruba z košilí, z kravatu a tak dále, takže mi ještě něco trošku navíc zbyde a zbyde mi navíc to, o co se zvýšuje náklady na těžbu toho zlata, protože my těžíme s čím dál tím větší jakoby hloubky, rostou nám náklady na tu těžbu a to vlastně zdražuje. Pracuje to pro ty investory. Mm-hmm.
1: Takže když se podíváme na ten, nebo my můžeme na některý z těch dalších grafů, tam to můžeme lépe vidět, to, na co se chci ptát.
2: Můžeme na některý z dalších.
1: Tak tady je třeba vývoj té ceny od roku 2004 do 2024, což je tedy 20 let.
2: Ano.
1: Přesně, že? A myslím, že to 2004 už je období, kdy spousta lidí si teoreticky mohla, už ty služby tady byly, podobná jako máte vy.
2: Ano.
1: Tak už si mohli spořit. Tak ti, kteří začali tady v tom roce 2004 a tady nakupovali všude zlato, tak to mám tomu rozumět, takže všechno, toto je jejich výdělek nebo uchovaná hodnota.
2: Ano, vy tady vlastně vidíte, a levo na tom grafu máme, že průměrné roční zhodnocení bylo 9,2% ročně.
1: Ano.
2: To znamená, my vidíme, že to zlato v tom období velmi významně předhánělo i tu inflaci, to znamená, že vlastně jako uchovávalo tu hodnotu a zhodnocovalo vlastně rezervy těch lidí, tak jak říkáte.
1: Uhum. Vy jste říkal, že je-li krize, tak zlato se chová tak, že stále si drží hodnotu a většinou vyskočí. Potom je tam nějaká sinusoida, která lítá nahoru dolů, jsou tam ta nákupní okna, jak vy často říkáte v našich pořadech. Ale řekněte mi, pane Vlášku, to, co vidím na konci toho grafu, tedy rok 2024, mám tady v tom číst, že jsme v mnohem větší krizi než mnohá léta předtím.
2: Já myslím si, že ano, že ten svět je skutečně ve velkém nepořádku. My to vidíme na mnoha věcech viditelných, ale pak jsou nějaké věci neviditelné. Já to zkusím zmínit. Ty věci viditelné určitě jsou to, co prostě vnímáme. Válka na Ukrajině, velmi nepříjemná samozřejmě situace, konflikt v Gaze, nějaké napětí geopolitické v jihovýchodní Asii, americké prezidentské volby, velké napětí ve Spojených státech, řekněme realitní krize v Číně, inflace v Indii a tak dále. To jsou viditelné věci, které samozřejmě tlačí na růst ceny toho zlata. Mimo to ale vidíme, nebo nevidíme některé méně viditelné věci, nevidíme to, že 30 velkých amerických bank má zásadní problémy, že vykazují daleko horší bilance než v roce 2008 před tou velkou krizí. A samozřejmě pokud toto bude gradovat nějakým způsobem, tak to spustí další obrovskou jakoby krizi. Ale ty trhy vlastně tohle to vnímají. Ti velcí investoři, ti analytici, kteří se tím zabývají, tohle vidí. To znamená, že to zlato to vlastně odráží.
1: Ty příklady, co jste teď říkal, vlastně ty příklady krizí, které se posléze promítnou do aktuální ceny zlata a zachytí je takto ten graf v letech, tak opravdu si myslíte, že to, kdo se stane americkým prezidentem, jestli to bude Trump nebo Biden, má vliv na cenu zlata?
2: Já si myslím, že už to má vliv na cenu zlata právě teď, ještě než se to vůbec rozhodlo, protože v Americe panuje veliké napětí z těch voleb. A má se za to, že ať už vyhraje jedna strana nebo druhá, že to k něčemu úplně jako pozitivnímu nemusí vést z hlediska společenského nějakého konsenzu. Takže dneska Američané masivně nakupují zlato a nakupují třeba zbraně taky a střelivo, což je takové zajímavé. No, takže už je to vliv má.
1: A ten ukrajinsko-ruský konflikt?
2: No, bez pochyby. Tam já myslím, že diváci si dobře mohli pamatovat, co se stalo na jaře 2022, když ten konflikt vypukl. Ty trhy reagovaly vlastně emocionálně, jsou velmi emocionální. To zlato extrémně tam vyskočilo, protože byla obava z toho, zda ten konflikt nebude dál gradovat, nestane se z něj velká válka a tak dále. No ale samozřejmě my vidíme, že ten konflikt nekončí, že vlastně dokonce by se dalo říct, že do jisté míry eskaluje. Že a rozhodně se nevyvíjí tak, jak třeba někteří si představovali. Takže
1: vy máte někdy takové jinota, je nevyvíjí se tak, jak si někteří představovali. Co prosím, zatím mám číst?
2: No tak já myslím, že v našich mainstreamových médiích tři roky posloucháme, jak vyhráváme. Jak vyhráváme a už jsme skoro vyhráli.
1: Vyhráváte, jo?
2: No, že vyhráváme, jako kolektivní západ, myšleno.
1: Jo, médiích. Tak to.
2: Ale nezdá se, že by to úplně byla pravda, že bychom vyhrávali. Že jo? Vypadá to přesně naopak, to znamená, že vlastně to Rusko získává další jakoby území. A teď je úplně jedno, komu kdo straní nebo komu kdo fandí, ale je to prostě nějaký fakt. A samozřejmě ty trhy tohle vnímají. Vnímají.
1: Dobře, ale víte, podle jakéhosi průzkumu, který vyšel docela nedávno, si občané České republiky myslí, že by válka měla skončit za každou cenu. 70%, přes 70% občanů i za cenu, že Ukrajina přijde o svá území, neboli že vyhraje Putin.
2: Ano.
1: Co se v tu chvíli stane s tím grafem, když by to bylo třeba ještě v letošním roce? Půjde cena zlata dolů?
2: Nemyslím si, protože ta Ukrajina je jenom jeden z jedním faktorů toho, v čem ten svět je porouchaný. My jsme zmínili ty další věci, takže nemyslím si, že by to by znamenalo, že by cena zlata šla rapidně dolů. Myslím si, že dál jakoby poroste, jsme v nějaké růstové fázi, že ty závady, které jsme zmiňovali, budou dál nějak jako gradovat v té ekonomice. A dokonce ten předpoklad je těch velkých analytických autorit, že to zlato do toho roku 2030 by mělo vyrůst někde na 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci. Řeknu ještě jednu věc možná pro diváky. Když se díváme na ty historická maxima tady, na kolik to zlato stálo nebo stojí, že překonalo těch 2450 dolarů za trojskou unci, tak kdybychom vzali ten rok 1971, ku příkladu, a podívali bychom se na to, jaká byla kupní síla dolaru a kolik bylo dolarů v oběhu a přepočítali bychom to, tak ten vrchol sice nominálně my jsme dosáhli 2450, ale vlastně fakticky by měl být někde už dneska přes 3000. To znamená, to zlato je stále jako kdyby podhodnoceno oproti té reálné hodnotě, kolik by to mělo vlastně stát.
1: Dobře, pojďme na další graf. To je od roku 2009, kdy už to začíná být chvilkama vyrovnanější, chvilkama to jde dolů a potom vidíme teda ten vzestup. Tak můžeme tady říct, vysvětlit třeba lidem, kteří nakupovali řekněme v tom roce 2024 a najednou byly 2,9, dobře, ale taky byly 2,16, kdy se dívám, že to bylo pod 1200 amerických dolarů za...
2: Ano, někde tam byla ta hranice.
1: Za trojskou unci, no. Tak...
2: No, vždycky je otázka, kdy nakupujete, to je primární. Když používáte spoření, to znamená ty naše produkty, a posíláte tam peníze pravidelně či nepravidelně v nějaké periodě, tak svou cenu průměrujete, je vám vlastně tak trošičku jedno, jestli tam jsou ty vrcholy nebo tam jsou ty propady. Respektive jednou kupujete trošku dráž, jednou levně a tu cenu si vlastně průměrujete. Pokud ten investiční horizont máte třeba 10-15 let, tak naopak vítáte tam ty nákupní okna, jak jsme zmiňovali, nebo ty poklesy. Takže v tomto smyslu ten postupný nákup to spoření je velmi výhodné právě z hlediska průměrování ceny. Pokud bych ale se choval tak, že vlastně nakupuju na vrcholu to zlato, když všechny média o tom informují, že zlato jde nahoru a samozřejmě lidé se často chovají vlastně jako trošku stádovitě, nechci, aby to znělo nějak jako pejorativně, ale tak to je a mají tendenci a řada lidí právě v tom roce 2011-2012 nakupovala na tom vrcholu absolutním, kdy teda všichni o tom psali, ale to je možná dobrý signál, že spíše když o tom všichni píšou, jak to zlato je vysoko, tak je dobré právě buď tedy tam posílat si peníze pravidelně či nepravidelně v rámci toho spoření, anebo naopak realizovat zisky, ale rozhodně to nevyužívat k nějakým jednorázovým nákupům. Mm-hmm. Jo, protože já nevím, kam to přesně potom půjde.
1: Když jsme u toho, tak tady za námi v XTV byl jeden ze zákazníků vašich, tedy našich diváků, který si přes tu e-mailovou adresu zlato@mince.cz pořídil spoření už někdy, myslím, v září loňského roku a trošku nám poodhalil jeho způsob a říkal, že si každý den kupuje za 100 korun zlato, což je 3000, jestli se nemýlím, zhruba za měsíc. Jaký to má smysl?
2: No je to skvělé, jsou tací, není sám, my to samozřejmě sledujeme. Chová se chytře, prostě rozkládá si tu cenu na ty malé úseky, skutečně průměruje velmi jako precizně, no a skutečně pak jakoby vychytává všechny ty případné poklesy, ale i ty růsty prostě, a zejména pro něj pozitivní ty poklesy, kdy si jako zlepšuje.
1: No dobře, ale podtrženo sečteno, tak vychytává poklesy i růsty, tak kde je ten jeho profit?
2: No on kupuje oproti tomu, kdo nakupuje jednorázově, který by jako musí sledovat vývoj ceny zlata, měl by jako časovat ten trh, což je dost problematické, protože nikdy přesně nevíme, jak se zachová, tak jeho výhoda je, že tohleto on vůbec nemusí řešit, že si skutečně na tom časovém úseku, který si vytyčil, kupuje za průměrně skutečně tu nejlepší cenu.
1: Mám tomu rozumět tak, že si takový člověk dá takzvaně pravidelný příkaz, to jde dát i na každý den?
2: Je to tak, banky to umí.
1: Jo, a potom už jede jak pila teda.
2: Přesně tak.
1: Pojďme k dalšímu grafu. Tak a ten je za období 2014 až 2024, tedy za posledních 10 let. No a tady od toho roku 2019 už je zřetelné. Tak co se tady vlastně, pane Vlášku, dělo? Tady začaly být investoři chytřejší a začaly být větší krize?
2: Začaly být neklidnější spíš investoři a ti velcí operátoři, kteří nakupují vlastně zlato, velké privátní investiční banky a velké penzijní fondy a podobně, protože se začalo gradovat něco, co začalo v roce 2008. My jsme viděli od té poslední krize ten masivní tisk těch peněz. Viděli jsme, že ty centrální banky začaly chrlit vlastně peníze, takzvané kvantitativní uvolňování do ekonomiky. No ale to v době covidu po roce 2019, 2020 vlastně ještě zrychlilo. A my jsme tam potom viděli, že americký Fed natiskl za dva měsíce roku 2020 víc peněz než za 100 let svojí historie. Natiskli 6,5 bilionu amerických dolarů, neuvěřitelnou sumu. Evropská centrální banka natiskla 3,5 bilionu eur. Takže samozřejmě na to ty trhy reagovaly. Viděli, že ty peníze se masivně znehodnocují, že ta krize právě pod tím povrchem je velká, že vlastně ty centrální banky právě proto masivně pumpují ty peníze do té ekonomiky, aby udrželi nějakým způsobem ten vývoj, takže na to reagovala cena zlata tím růstem.
1: Mm-hmm. No, 2019 až 2024, já se podívám, jestli tady máme ještě, jo, tento je podle mě nejzajímavější, ano. Protože to je hodnota jedné trojské unce zlata v období 2003 až 2004. Tak vlastně 2003, to máme tady zhruba,
2: ano.
1: Tak bylo nějakých méně než 1900 amerických dolarů. Tady se něco přihodilo v 10. měsíci. Mm. To umíme popsat, tento zoubek?
2: Realizovali tam investoři zisky. Ty zoubky většinou tady v té růstové fázi toho zlata znamenají, že třeba velcí nějací investoři realizovali nějaké zisky. Chtěli prostě zpeněžit to, co na zlatě vydělali.
1: Z čehož se ten trh potom probere? No a teď se podíváme na třetí měsíc roku 24, tedy roku, který žijeme. Mm-hmm. Tak tam se něco utrhlo. A já se ptám, jestli ještě teď má význam pro ty investory a středatele vůbec vlastně nakupovat, protože to vypadá, že tady někdy v 5. měsíci tam vidíme, že ta cena přesáhla, kolik to bylo přesně, ten rekord?
2: 2450 dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což už je hodně. Zatím to tak víceméně tak trošku osciluje kolem 2300.
2: Ano.
1: A já si říkám, jestli toto je ten okamžik, protože tady někde jsme na konci, kdy vlastně vaši klienti udělají dobrou věc nebo chytrou věc, když naskočí do toho spoření nebo do nákupu.
2: Já myslím, že když bychom zase ten graf jako zmenšili zpátky, a to je hezká ukázka toho konce toho grafu, tak vidíme, co se vlastně děje dlouhodobě. My taky často říkáme, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida, že v čase stále jako roste, má tam ty volatility, ty výkyvy drobný, ale je to dlouhodobě rostoucí sinusoida. Právě to, že ten svět a ta globální ekonomika, geopolitika je v takovém nepořádku, v jakém je, tak samozřejmě to tomu zlatu velmi, velmi svědčí. To znamená, já jsem tady zmiňoval, že ta prognóza do roku 2030 je 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci, tam rozhodně nejsme, to je jeden moment. Druhý moment je, že těch 2450 byl nominální jakoby vrchol, ale reálný, kdybychom to přepočetli na tu kupní sílu dolaru, by už dneska měl být přes 3 tisíce, 3 200 dolarů. A samozřejmě To hraje dál pro to zlato a dál to podporuje jakoby samozřejmě tu investici do zlata. Nicméně, abychom se vrátili zpátky k tomu spoření, tak samozřejmě to spoření je to východisko, že já nemusím úplně spekulovat, jestli náhodou teď to nepůjde ještě o 1-2% dolů, než to začne zase růst, ale já pokud si tam ty peníze posílám pravidelně, no tak si to průměruju.
1: Mm-hmm. No, 1-2%, ale tady vidíme, že ta volatilita, jak vy používáte ty odborné, krásné, vznešené termíny, je až 21,8%.
2: No to je plus, to je dobrá volatilita, to je pozitivní.
1: Já vím, že to je plus, ano. Ale aby to taky nebylo minus.
2: No zase, když bych to vztáhl na to, že by tam bylo to minus, vy tady jste ukazoval ten zobáček, tak pro mě je to skvělý, protože já tam kupuju to zlato velmi levně. A když vycházím z toho, že to je trvalé rostoucí sinusoida, že všechno, co my známe, ty fakta a faktory, nasvědčují tomu, že dál poroste, tak jako rostl do posud, tak je to vlastně pro mě pozitivní moment.
1: Tak, pane Vlášku, o čem svědčí tento graf? Té zlaté rezervy České národní banky v období 2000 až 2024. Protože tady tím se krásně dostaneme k pointě a je to vlastně v tunách uvedeno, že? Takže v roce 2000, řekněme, to bylo nějakých něco přes 10 tun. Tak bajvoko, jo.
2: Ano.
1: Pak to šlo dolů. Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterým my teď mluvíme, což jsou většinou takoví ti drobní nebo větší středatele?
2: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela v rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějakých 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964. To znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí.
1: Ano.
2: Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, jak nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě. Dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala a dneska drží nějakých 39,71 tuny aktuálně.
1: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
2: Určitě.
1: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
2: sleva na vstupní poplatky.
1: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
2: Určitě.
1: To je takové milé. Na příště, pane Vlášku, začneme Zimbabwe. Tam mám zásadní dotaz. Na to se připravte, něco málo jsem o tom četl, takže já tímto diváky zvu k dalšímu pokračování pořadu Moc peněz, který předpokládám zvládneme ještě teď začátkem léta někdy.
2: Budu se moc těšit, Zimbabwe, zajímavé téma, nebudu nic prozrazovat a připravím se.
1: Tak díky a těším se na příště.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Moc peněz a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alek.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to zaprvé splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta ošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak.

0: dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobré se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
0: Ale nemusí,
1: nemusí.
0: samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno...
0: Já
1: Vlastně dá se to stihnout do voleb,
0: dovoleb
1: toto.
0: si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Viz učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba ji odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím,
0: Já
1: něco...
0: to trošku vylepším, je to jménem demokracie,
1: Je
0: jestli ti to pomůže.
1: no,
0: To
1: to
0: říká
1: slovo
0: Petr Fiala,
1: demokracie už je teď takové, já nevím.
0: protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
0: To jsem, to jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
0: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
0: Hele, v Česku začíná
1: To
0: krok po
1: vůbec nejde
0: kroku
1: dohromady.
0: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky
0: No,
1: Otakaru Foltýnovi máš klub, jo?
0: to
1: Takže
0: mám,
1: jsi mu vděčný? Fajn.
0: jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic
0: Nic
1: nenaznačujeme. Může to být
0: nenaznačujem. Už
1: shoda.
0: jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, ono je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že ono je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny. Dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů.
0: Je,
1: Díky
0: po,
1: takovým novinářům,
0: pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: no, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci
0: I
1: oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupovat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím, co všechno.
0: vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu.
0: No já
1: To,
0: doufám.
1: že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají
0: To
1: tak jako
0: deklarujou.
1: jedním
0: To,
1: hlasem.
0: to, já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se dozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to dozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda, a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, nebo premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc než s Německem a se Západem, a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, úplně nepochopitelná. On pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože
1: To
0: Petr
1: by
0: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
0: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím
0: přesně. No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky. Tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čůrá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval. No,
1: pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
0: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
0: No já bych příliš. Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Hmm. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně, prosím tě, lektím... No, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Něco.
0: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle, to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám rádi.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Zajímá mě upřímně váš názor na jednu věc a pokud vám je to z gruntu nepříjemné, tak mi to řekněte a půjdeme dál, abychom se tady nějak necítili špatně, a to je, když jsme právě u toho tyrana. Víte, já jsem s úžasem zaznamenal před pár dny výrok na sociálních sítích paní ministryně Černochové, která tam takzvaně natvrdo napsala, že jí není líto zavražděné civilistky, když to přeložím, to sdělení. A vzhledem k té situaci, mě vám jako a polil teda studený pot, že toto řekne ministrině, notabene ministrině obrany, a v duchu jsem se také říkal, jestli paní Černochová má nějaké děti, nebo ani nevím, ale kdyby třeba za nějaká rozhodnutí, které ona musí udělat jako ministrině, kdyby někdo její dítě vyhodil i s autem do vzduchu. Ne, že bych jí to přál a velmi by mě bylo toho líto. Jak je to možné, pane prezidente, že my u některých žen v politice, teď už to bude krátký, nebojte se, mám strach, abyste mě neusnul té otázky, pozorujeme takovou hrubost. A promiňte, ještě dodatek k tomu, vzpomeňte si na smrt významného českého podnikatele pana Kellnera a komentář jisté paní Richtrové, což je od pohledu křehká žena. A také jsem si říkal, jak to děvče mohlo napsat. Tak máte slovo, promiňte.
1: Ne, tak na to jedině mohu říct si ano a plně souhlasím. Já jsem byl také šokován ministryní Černochovou, naší válkychtivou ministryní Černochovou. Nevím, co bych tomu říci, když před několika měsíci jsem uviděl její velký rozhovor, já myslím, že to bylo v Blesku, nebo kde, který měl nadpis, že některé ženy sbírají kabelky, já sbírám zbraně. Tak já už od té doby od ní nic lepšího prostě neočekávám. Já jsem ji včera potkal na zemiživitelce při takovém setkání před zahájením v takovém salonku a já se přiznám, že jsem si dával velký pozor, abych se jí obloukem vyhýbal, protože by mohlo hrozit, že tam udělám nějaký nepřístojný společenský skandál.
0: A ještě ten případ dotek můj, možná je to zdání, které klame, ale čím to je, že ženy v politice, a my jsme rádi, že jsou ženy v politice, že tam vnesou ten křehký ženský prvek, umějí být tak kruté jako tyto dvě dámy?
1: Já nezdílím a priorní předpoklad o výhodách nebo přednostech žen v politice. Já myslím, že do politiky mají vstupovat lidé, kteří k tomu mají elementární dispozice, schopnosti, pohledy a tak dále. A nedělal bych to na ženy a muže, takže to já sám o sobě příchodem žen do politiky nic v tom pozitivního nevidím. A zrovna ta dvě jména, která jste teď zmínil, já myslím, že jsou toho varovným příkladem.
0: Než se dostaneme k zemi živitelce, tak ještě bych to celé, tu dosavadní debatu shrnul tím, že tuším, že 3.9. se chystá velká demonstrace, tuším o 14 hodin na Václavském náměstí. A pokud sleduji sociální sítě a bavím se se známými, spousta lidí se tam chystájí. Může to něco ukázat, může to s něčím pohnout, nebo je to marné lásky snaha?
1: Nevím, já rozumím, že spousta lidí je naprosto frustrována. Kdybych vám přečítal, co mě říkají lidé, když se procházím nepotkávám normálně přeci tolik lidí, když chodím po ulici tady v Praze nebo jezdím autem, jako se potkávám na zemi živitelce, kde jsou stovky tisíce lidí a spousta mě zastaví a říkají něco. Zoufalství těch lidí s tou situací, která u nás teď je, zoufalství lidí z toho, jak se chová vláda, zejména jakým způsobem vystupuje její předseda vlády, který tam zrovna také promluvil na té zemiživitelce a myslím, že vyvolal velkou prostě nepotěchu těch lidí, kteří to poslouchali. Tak já rozumím, že tito lidé chtějí nějak nahlas demonstrovat, že si to představují jinak, že s tímhle, co se děje, jsou naprosto nespokojeni. A věřím, že zejména to mohou chtít lidé z menších míst, z menších obcí, z menších měst, kteří mají smutný pocit, že jsou sami, že nemají vůbec nikoho, kdo by se na to díval stejně jako oni. Takže že hledají lidi se stejným názorem a že prostě taková demonstrace pro ně má léčebný a potěšující efekt, protože oni si řeknou, ježiš, tak to nejsem já, tak střelenej, že bych to viděl takhle. Já myslím, v tomto smyslu takovéto demonstrace mohou působit. Že bych si myslel, že tudy vede cesta k nějaké změně politiky. O tom já prostě přesvědčen, o tom já přesvědčen nejsem a zejména ta různorodost těch postojů, nebo když se mě někdo ukázal, kteří lidé tam chtějí přijít na tu demonstraci, tak mám pocit, že ti lidé by se nemohli shodnout na ničem dohromady. Jedině na tom, že se jim nelíbí, co dělají ti Fialové a Helšnerové a takový, to ano. Ale já myslím, že tudy cesta nevede, to musí být politický proces, to musí být proces politických stran, které přijdou s politickými postoji, ne s výkřiky a sparodování toho či onoho politika, které momentu, kdyby náhodou uspěly ve volbách, tak musí předem naznačit, jaký by byl jejich program, co oni by chtěli docílit, jak by to chtěli udělat a tak dále. A to opakuju, jestli jsem četl seznam těch, kteří mají řečnit, já proti většině z nich nic nemám, zdaleka ne všechny osobně znám, ale některé znám osobně a považuji za rozumné lidi, kteří mají pohled na svět, který není úplně nekonečně vzdálen mému, ale tudy se změny prostě nedělají.
0: Pane prezidente, my už jsme zavadili v několika těch otázkách ty volby, které teď přicházejí. A o každých volbách, co si cetem stojí, se říká, že jsou klíčové. O těchto se to moc neříká. Co nám ukážou ty komunální a pozor, senátní volby?
1: Tak zaprvé o komunálních volbách se většinou neříkalo, že jsou klíčové. Jestli se prostě nemýlím. Jestli to někdo někdy řekne, nevím, ale to je jedno. Já v tomto smyslu si nemyslím, že jsou klíčové. Já myslím, že jsou jistým signálem. Oni jsou takovým velkým průzkumem veřejného mínění a tím pádem průzkumem, který řekne, že ty strany, které tvoří naší vládní koalice, buď v nich uspěly, nebo v nich neuspěly. Já jsem dneska, jestli se nemýlím, ale vy asi výsledujete ty internetové zprávy, že dneska se nějak zase spočetlo, jaká je podpora premiéra Fialy, jestli se nemýlím.
0: 78% do minusu.
1: No a to já teď přes to čísla nevím, ale věta tam byla, že má nejmenší podporu ze všech premiérů v celé Evropě. A já myslím, že to máme málo ne světových, ale evropských rekordů a myslím, že tohle to jsme ještě nikdy neměli, tak to je varovná informace. Tak uvidíme, jaký budou cítit ty voliči a jak i přímo či nepřímo na to zareagují v těch komunálních volbách. Čili je to informace veliká o makrosituaci v naší zemi. Samozřejmě, že je potřeba, aby v těch obcích a městech se zvolili rozumní lidé do těch starostovských a tak dále úřadů. To vím, že je obrovská síla, že se spousta věcí u nás rozhoduje dobře či špatně na těchto úrovních, od malinké vesnice po prostě velkoměsto, jako je Praha, kde si tady řada z nás zoufá nad totálním selháním té pražské radnice, toho pražského magistrátu v řadě ohledů, například v známém a diskutovaném problému pražské dopravy. To je prostě jedno z jasných selhání toho dnešního magistrátu pirátského.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

0: hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy?
3: Hmm?
2: Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.

0: No, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
0: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
0: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
0: Ve dvě ráno, jo?
1: No, tak on je tam přes den v noci.
0: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
0: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
0: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak si tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
0: To si umím představit.
1: Třeba...
0: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
0: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
0: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
0: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
0: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
0: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
0: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
0: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
0: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
0: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc. Chování.
0: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
0: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
0: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
0: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
0: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový

0: kulatý razítko, bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
1: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný, jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
0: To mají?
1: To mají, že Pepa s Máňou, tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
0: No, ale to jste mě překvapila.
1: Máj.
0: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
1: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
0: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, poté, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
1: Aha.
0: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrthodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
1: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
0: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe... Jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
1: ano.
0: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
1: Je, to je hezký.
0: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
1: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
0: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
1: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
0: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
1: Ano.
0: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
1: bude mít vystužené nohy.
0: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která tam je plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
1: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
0: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
1: Náš pan tady nejvyšší.
0: Náš
1: pan vedoucí.
0: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru, klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic.
1: Ne,
0: museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
1: A proč jste se jako převlík teda na mě?
0: No, hodil jsem to zpátky do figury.
1: Jo, takzvaně. Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
0: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
1: Ano.
0: Července.
1: Tak.
0: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám Babička. Má výročí zítra.
1: Babička má výročí. To
0: a víte, kde byla napsána
1: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: V Žitné tady.
1: V Žitné, no, v Praze, no,
0: tam
1: to říkám.
0: Tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní deska.
1: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano,
1: světle žlutý.
0: Okrový,
1: no, no, no, no, no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová Babičku.
1: Je.
0: V tom domě napisala... Pisatelka Němcová Bábušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Protesty Zelčo, ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí, jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne, nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co už.
0: To je Šimek Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci, protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: svoje děti.
0: Svoje děti. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
0: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak
1: což
0: to je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení Swingers Festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu Swingers Party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
1: Tyjo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: Tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po Swingers Party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Tyjo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karlo, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
1: Ano.
0: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete,
1: no.
0: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte.
1: No.
0: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No, ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jako u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
0: Určitě, to je na mě moc složitý.
1: Ne, to je krásný.
0: Bezpečném inkluzivním prostoru.
1: Inkluzivní prostor.
0: Právě, že
1: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
0: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
1: I kdyby neměl ten kostým.
0: Kostým, než ne, tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
1: jako, čím přispět?
0: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
1: Jo.
0: Tak to se může stát taky.
1: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
0: Jo.
1: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
0: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
1: Queen Myslíte Mary, drag queen?
0: Drag queen.
1: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
0: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
1: Ano.
0: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vyspaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džinách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Hmm? Co to je jako?
1: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom Swingers festivalu úplně
0: musíte
1: výmal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé ano. Nalepovací prsty?
1: Ne, nehty.
0: Nehty.
1: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak aha, oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezký?
1: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, že musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je nic.
1: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: a co
1: pořádně.
0: Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na Swingers Party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend,
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany
0: intimní.
1: Takže
0: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, si dám tak zubnu. V Anglii tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt to se...
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono
1: že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Počkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty?
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mě těch lidí líto, no já to beru...
1: Ne, počkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jedou
1: na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo.
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo, a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve to, bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no už to taky...
1: No tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: školy. Tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší.
0: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste byla na světě? Kde ne. Jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpíval? Zaborová s Reskem nebo to? Já to vůbec ne, nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není u
1: tak
0: vás...
1: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A víte, další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejchovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejch nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře, no.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku a jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může mít něco chce, budu ho připojit na den denně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night. I missed the booze.
0: No ne, to...
1: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
0: Jo, ten...
1: No more social dumping.
0: Ale... Víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je zlý?
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. To, že my se tomu smějeme, je naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: proto se tomu smějeme.
0: My bychom měli v sobě, pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemám to vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, premiér Petr Fiala si teď velmi postěžoval v rozhovoru pro časopis Reflex, že v médiích vychází málo pozitivních a dobrých zpráv o tom, jak se Česku hlavně ekonomicky velmi daří a že kdyby to tak bylo, tak by lidi určitě víc volili jeho spolu. A tak my jsme si řekli, že jednu pozitivní takovou dobrou ekonomickou zprávu přidáme, protože Češi se víc a víc zadlužují a přibývá nám i lidi, kteří mají dluhy po splatnosti, což rozhodně neukazuje na zvyšující se prosperitu lidí.
2: No, tak já k tomu přidám teda ještě zprávu, že čím dál tím menší počet lidí je schopen splácet svoje dluhy, což je teda taky fajnová zpráva.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem se na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Rajchle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
1: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
0: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
0: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
0: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
0: Proruský politik, pane doktore Rajchle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
0: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 000 000 lidí je pod hranicí chudoby, 2 000 000 na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jedno.

0: Jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, no, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
0: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
0: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu s Italií, ze Španěly, z Němci.
0: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
0: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
0: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika a Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
0: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
0: Česko... jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
0: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
0: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
0: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Tak to je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
0: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
0: Ne, já jsem dneska takovej... Takový, pobavé jste mě, takový v opozici vůči vám, ale
1: no ne, no tak...
0: je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene, budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
0: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my přesto, my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě.
1: Myslíte?
0: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiž mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá, napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet a on by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně. Z mého
1: právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: To znamená, on avizuje, že ty nerealistické plány, které neodpovídají tomu, na co ten stát má, budou dokonce narůstat. Že my jsme věděli, že je nesmírně obtížné na počátku 90. let po komunismu vytvořit vyrovnaný rozpočet. Ale mysleli jsme si, no až nastane normální éra, tak už to bude de facto samozřejmost. My najednou zjišťujeme, že se to bude zhoršovat od roku. Jestli se tomu nezabrání, tak konec. No a konec je jasný, ale kéž by k němu nedošlo a tím koncem může jedině krach financí tohoto státu a to je něco, čeho bych se nechtěl dožít.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
3: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu pundu kraky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

ožehne výbuch z dola. Pyšný profil protektora s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví,

Te a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněj, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Jeny Stenganů dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Radio Xaver.

žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje.

chybět, jak zběhlý říbě. Týmá mě, co teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě,

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spoje nerezový a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění. Možná

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sníh. Budu ti chybět,

0: schází.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
3: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
2: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
3: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
2: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
3: Nic už... nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
2: No tak včera to byl titulek.
3: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o

0: července,
1: nebo
0: myslím,
1: ne, celých
0: že
1: už
0: by měly být
1: 14 dní.
0: odevzdány
1: Tak já teď
0: kandidátky.
1: tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hanba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí, tam začala zrada sociální demokracie. A oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž
0: to kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce, a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice. Stačilo.
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvili.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím, sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.

0: vyvíjejícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli...
0: Jmenujte.
1: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni... To se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanáze a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou, protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí.
1: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku?
1: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je asi krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se bouchá jinak.
0: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
1: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý. Protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
0: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a tak, dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to...
0: I panu Ficovi.
1: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a A budu se těšit na příště.
1: Také
0: užívejte dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa.

kapu, klidně si vykopu bezinku. Napřes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi máme tady z Brusu nový díl zářijový. Že, tak. Paní Karol?
2: No, ano.
1: No, paní Karol u natáčení rozlila vodu, takže jsme věštili, jak dopadnou volby z rozlité vody. A měli jsme hodně osobní témata, bych řekl.
2: To je pravda.
1: A pro jistotu bych to poslouchal tak nějak separátně každý sám.
2: Jakože?
1: No ne, tak když tam mluvíme o těch tojtojkách, tak to jsou okamžiky, které si chce člověk zažít sám.
2: Aha.
1: Neboli rodinný poslech, za stranu a za lidi nedoporučujeme. A prosím vás, pokud to máte rádi s obrazem a máte rádi moment překvapení, co se všechno může stát při natáčení, potom doporučuju pro předplatitele na www.xtv.cz.

dali, že do Dolní Lhoty přišel Bůh. Seběhli se všichni lidé zblízka zdáli, nad kapličkou rozklinkal se zvon, hádali se u rybníka jak

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje.

0: A každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
0: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
0: tak,
1: jo?
0: Tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
0: Ano. No, ne. Pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
0: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: můžeš
0: jako zpíváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
0: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
0: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravý.
0: No a no. No nic, to je tak...
1: Souvisí to
0: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojenýho. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
0: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne?
0: No jak si to vezme? Ano,

0: vlastně...
1: Kolega Mozart, víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má, kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil, ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej, ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2, v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Mm-hmm. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Posloucháte Radio Ksaver. Ksaver Radio. Ksaver.

0: Naším hostem je Klára Dostálová. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Klára Dostálová je místopředsedkyně sněmovny za hnutí ANO, lídrině hnutí ANO do eurovoleb a je také bývalou ministryní pro místní rozvoj. Teď jsem chtěla říct paní ministryně, ale... Paní Dostálová, kdo přišel s tím, že budete jedničkou na kandidáce? Byl to Andrej Babiš?
1: Musím říct, že jsem to byla asi já, kdo vyvolal tu iniciativu, protože mě tím, jak jsem byla vlastně i v pozici ministryně pro místní rozvoj, tak jsem teda opravdu si něco zanadávala na to, když přišly ty nařízení z Bruselu, které jsme museli implementovat do českého právního řádu. A vždycky jsem si jako posteskla, že tam asi nejsou žádní lidé zkušení z exekutivy, aby prostě některým nesmyslům zabránili ještě na půdě Evropského parlamentu. Že ono, když už nám to přijde sem, tak už nám fakt jako nezbyde nic jiného, než nadávat a přijmout. Takže já jsem vlastně s tou iniciativou přišla, říkala jsem, že bych ty ambice měla a pan předseda mě v tom jako velmi mohutně podpořil.
0: Takže teď už nám budou sem chodit nějaké snesitelnější dokumenty.
1: Tak to já doufám, že je potřeba také na rovinu říci, že samozřejmě Evropský parlament bude mít 720 členů, Česká republika 21, ale bude to právě na tom umění těch kandidátů za Českou republiku, aby našli partnery i v ostatních členských zemí, podobně smýšlející, kteří chtějí skutečně tu Evropu vrátit zpátky na nohy, jak my rádi říkáme, vrátit ten zdravý selský rozum a ta nařízení skutečně se na ně podívat, mít ty dopadové studie. Je vědět, co se bude potom dít v rámci té legislativy, jak se to bude odrážet v tom či onom prostředí v rámci České republiky. Takže já věřím tomu, že skutečně přispějeme k tomu, že ty věci, které bohužel byly teď schváleny za poslední 2-3 roky, že významně buď zrušíme, anebo napravíme.
0: Mezi jakými státy budete hledat spojence?
1: Tak já očekávám, že ten parlament se opravdu výrazně promění, že skutečně té zelené ideologie už mají jako dost napříč evropskými zeměmi, že jsou si ty země vědomy toho, že se nezvládnul migrační pakt, že ta situace je příšerná, že Green Deal ohrožuje průmysl Evropy, že se stáváme nekonkurenceschopný, že vlastně obětujeme svoji soběstačnost, že se vlastně dáváme šanc třetím zemím, to znamená zejména Spojené státy nebo Asie, Čína, Indie a tak dále, a že ti lidé jsou si vědomi toho, že ve finále se to vlastně dotkne jejich peněženek, kvality života, takže budou i oni ve všech ostatních zemích volit rozumně, aby se tam dostali opravdu rozumně smýšlející lidé. No a to se pak budou hledat ti partneři daleko s nás, než mezi zelenými ideologi.
0: Takže až po volbách uvidíte, s kým byste mohla najít společnou řeč.
1: Tak
0: nebo co už teď máte vytipované státy?
1: Tak jak se hezky česky říká, zajíci se sčítají až po honu. Takže samozřejmě musíme vidět, jak se nám to promění ten Evropský parlament. Pak je jasné, že na půdě Evropského parlamentu to funguje ve frakcích, tam jich je několik a dokonce se říká, že vzniknou i nové frakce, takže je opravdu hrozně jako těžké teď předjímat, jak to vlastně celé bude, jak to dopadne.
0: Pokud odejdete do Evropského parlamentu, nebudete potom tady Andreji Babišovi chybět? Nebude vás chtít potom za ruka půl stáhnout zpátky?
1: Toto jsme si také vyříkávali hned na začátku, protože samozřejmě na to upozorňují i naši voliči, že prostě to pak bude třeba jako budu chybět v té vládě, že ministerstvo pro místní rozvoj je taková specifická agenda, to je takový Ferda Mravenec práce všeho druhu, to není žádná ucelená agenda. Nicméně s panem předsedou jsme si toto řekli, že je potřeba prostě lidé se zkušenostmi z exekutivy mít právě na půdě Evropského parlamentu a já vždycky budu komukoliv, kdo bude na ministerstvu pro místní rozvoj, dobrým přítelem na telefonu, prostě partnerem, abych pomohla. Může samozřejmě ministerstvo pro místní rozvoj řídit jakýkoliv zkušený dobrý komunální politik, protože to je takové ministerstvo obcí. Ale samozřejmě ta agenda těch evropských fondů, to je víceméně trošku složitá, jako složitá disciplína, takhle bych to řekla. Já tím, že to mám odžito už od těch předstupních nástrojů, tak je velmi těžké ty zkušenosti předávat, proto já slibuju komukoliv, kdo bude na MMR a bude o to stát, že vždycky budu jako naslouchat jeho potřebám, anebo samozřejmě přiložím ruku k dílu.
0: Bez ohledu na to, z jaké strany bude ten daný ministr pocházet.
1: Bez ohledu, já jsem to nabízela i panu ministrovi Bartošovi mnohokrát, že samozřejmě jsem připravena s ním ty věci řešit, zejména kolem evropských fondů, ale stavební zákon, že to také není úplně jednoduché, jsem samozřejmě celou tu materii naučit, takže každému budu.
0: A pan Bartoš využil vaší nabídky?
1: Tak samozřejmě v kuloárech v rámci poslanecké sněmovny jsme mnoho věcí řešili. Dokonce jsme se samozřejmě sedli i na ten stavební zákon, protože po volbách, když ta situace dopadla tak, jak dopadla, my jsme vlastně nebyli znovu ve vládě, tak prostě oni měli ve volebním programu, že zruší ten náš stavební zákon, který tedy získal titul zákon roku, ale dohodli jsme se na těch základních věcech, aby skutečně tam, kde vlastně už jsou ty dotčené orgány na těch úřadech, tak aby se to tam skoordinovalo, aby se skutečně neběhalo pro prostě desítky razítek. Mm-hmm.
0: Takže v kuloárech ano, to spolu spolupracujete, ale navenek.
1: No tak samozřejmě jsou témata, kde já s tím nesouhlasím, protože buď samozřejmě pocit, že se to dělá špatně a pomalu a tak dále, ale to je logické, když je samozřejmě tam byl původní ministr pro místní rozvoj, taky měl nějakou představu a tak dále, ale ne ve všem, jako jsme úplně kritický. Třeba ten stavební zákon, já jenom se snažím pana ministra přimět k rozumu, že nemůže spustit digitalizaci stavebního řízení k 1.7., když na to nejsou připraveny úřady, nemají techniku, nemají proškolení. Stavebníci jsou úplně v panice, jo? Ty chtějí zavalit stavební úřady do 30.6., protože vlastně nevědí, co bude. A já jenom říkám, pane ministře, my vám pomůžeme. Normálně protlačíme sněmovnou zkušební období, mimo ani nechceme nic rušit, jenom aby měl rozum, že prostě půl roku poběží testovací období. A pan ministr se jako nechce, takže pak už si ty následky musí nést sám. Takže vlastně já ani nejsem kritická, já přišla s nabídkou pomoci, že skutečně je potřeba ten stavební trh trochu uklidnit, ale prostě
0: pojďme těm.
1: Kde se to nechce, tak já se nemůžu vloupat úplně, že jo?
0: Pojďme k těm evropským tématům. Obrana svrchovanosti Česka, boj proti nelegální migraci a odpor proti Green Dealu. To jsou hlavní body vaší kampaně. Vy jste říkala, že migrační pakt je od základu špatně, že tam nejsou, nepřináší žádnou explicitní výjimku pro Českou republiku. Není ale přeci jenom lepší něco než nic, aspoň nějak tu migraci uchopit. Vyřešit.
1: No, ale my nemůžete migraci uchopovat tak, že vlastně se jako budeme starat o toho, kdo jako skončí zachráně na moři na evropské pláži. To je prostě cesta do pekel a skutečně to je o tom, že to bude ohrožovat tu bezpečnost, protože tím, že to nemá v ruku v ruce tu efektivní návratovou politiku, no tak my prostě ty lidi nebudeme mít kam repatriovat, protože je to prostě tak, jenom aby to pochopili samozřejmě diváci. Den uprchlík je na pláži bez dokladu. My mu sice vezmeme otisky prstů, to je super. Vznikne databáze, ale on si vymyslí, odkud pochází. Řekne nějakou zemi, já si tady vymyslím třeba Senegal. No a my řekneme, dobrý, pojedeme s ním to azylové řízení, být v detenčním zařízení a pak řekneme, ne, vy nemáte nárok na pobyt v Evropské unii a budeme ho chtít vrátit. A Senegal řekne, ne, to není náš občan.
0: A co s ním?
1: To znamená, tam jako není na tom, co šperkovat. To je prostě od základu špatně. Celé to mělo být postaveno na tom, že se azylové řízení povede v třetích zemích, ne na půdě Evropské unie. Protože ten migrační pakt, který byl schválen, tam je například napsáno, že ten uprchlík má veškeré právní služby od Evropy zdarma. No tak jako pardon, jo, ale na to jsou samozřejmě specializované neziskovky, právní organizace, které udělají cokoliv, aby toho uprchlíka udrželi na půdě Evropské unie. No a pak ty následky vidíme sami, no-go zóny, Švédsko, Německo, Francie a toto chceme. Proto já říkám, že je od základu špatně. Nám teď nezbývá nic jiného, než vytlouct clean cleanem a protože má odloženou účinnost o 2 roky, tak urychleně připravit na půdě v rámci nového Evropského parlamentu a Evropské komise novou legislativu, která vlastně bude předcházet tomuto migračnímu paktu schválenému, aby se vlastně jakoby nemusel aplikovat už ten další. To znamená, povede se to azylové řízení v třetích zemích, bude tam samozřejmě nějaký efektivní boj s pašeráky, bude tam ochrana hranic a právě ta spolupráce s třetími zeměmi, ta efektivní návratová politika.
0: Tak a já měla za to, že ty 2 roky slouží k tomu, aby jednotlivé vlády implementovaly ten migrační pakt.
1: No, tam hlavně sloužil pro to, aby se vybudovala detenční zařízení. Jo? A to je prostě jako to je jeden absurdistán nad druhým. Jo? Protože celý ten migrační pakt má v sobě tu povinnou solidaritu. Oni neradi slyší slovo kvóty, ale je tam skutečně napsáno v migračním paktu stanovený počet. A kdokoliv si dá slovo kvóta do Wikipedie, tak mu vyjede stanovený počet. To si tady fakt hrajeme se slovíčkem. Ano, přesně tak. Takže tam vlastně v tom migračním paktu je minimálně 30 000, anebo se vyplatit. A teď z logiky věci, samozřejmě ty musí prostě se vybudovat ta detenční zařízení. A teď všechny ty země, které nebudou chtít přijímat ty uprchlíky, se budou vyplácet. Všichni radši budou platit, než přijímat toho uprchlíka. No, ale kam až to jako může vést. Jo? Teď si vemte, že třeba bude milionová vlna uprchlická a my všichni teda na základě toho distribučního klíče pro Českou republiku by to byly zhruba 3-4% z toho milionu. Tak za prvé, my máme 4 detenční zařízení pro 1000 lidí. teď se na nás může navalit tohle, takže my se raději vyplatíme. A teď poplynou těm státům postiženým vlastně na tom pobřeží zejména prostě miliardy korun jako na vybudování detenčních zařízení, ale ty státy si nezaplevely detenčními zařízeními svoje vlastní přístavy. Takže samozřejmě ruku v ruce pak půjde, že si zasedne znova Evropská rada a řekne, no takhle to nejde, nemůžete jenom platit, musíte i přijímat. No a to je jako ten obrovský vlastně nebezpečí, který nám tady hrozí, protože my vlastně toto nechceme. Takže musíme rychle přijmout prostě ty věci, co už jsem tady říkala, nebudu se opakovat.
0: Tak, ale než se ta další opatření a změněný migrační pakt znova schválí, znova projde celým tím procesem, tak se s migrací bude dít co? Budou sem nekontrolovatelně docházet prostě migranti z Afriky, nebo budou policisté honit pašeráky a další?
1: No, ono samozřejmě by stačilo jenom, kdyby se vlastně dodržovaly takzvané readmisní dohody, to znamená, že ten uprchlík vlastně vstoupí do první bezpečné země, což samozřejmě můžou být i země západního Balkánu, kde prostě žádné nebezpečí nehrozí a tam by se měla vést ta azylová politika, ale oni je pouští až do zemí Evropské unie. A je potřeba za ty 2 roky opravdu tomuhle trošku jako přibrzdit, prostě naplňovat to, ale ona ta iniciativa už existuje a mě na tom celém zaráží, že jen co se schválil migrační pakt, tak vznikla iniciativa 15 států, 15 z dneska už jich je dokonce 19, který říkají, že prostě to nebude fungovat a že se musí přijmout nová legislativa. A já se ptám pana ministra Rakušana, proč jste tu blokační menšinu? 15 států by byla prostě úplně jako exkluzivní blokační menšina a nezarazili ten migrační pakt. No, odpověď samozřejmě nemám žádnou. Jo, takže teďko naopak ty státy to tak vnímají, takže já věřím, že po těch evropských volbách těch 19 států urychleně se bude se snažit samozřejmě tu legislativu, aby prošla do těch 2 let. Protože ta první zpráva, vlastně, kdy ten pakt se začne naplňovat, ten, co byl schválen, bude 15. října 2026. To znamená, vlastně první uprchlíky se budeme vyplácet nebo přijímat v roce 2027, že poběží ta zpráva. Takže já si myslím, že relativní prostor na to máme. A co se týká té výjimky pro Českou republiku, tak to dneska všichni víme, že tam žádná explicitní výjimka pro Českou republiku není. A pod dočasnou ochranou v roce 2026 už tady asi Ukrajince mít také nebudeme.
0: No, všichni to nevíme. Jsou někteří, kteří stále si myslí, že tam ta výjimka...
1: Tak stačí se naučit číst.
0: Že tam ta výjimka je, ale vy jste zmiňovala těch 15 států. Jedním z těch států je Česká republika. Když se schvaloval migrační pakt, proti bylo pouze Maďarsko, v některých bodech to bylo Polsko a Rakousko, Rakousko a Slovensko. Mm-hmm. A třeba vítěz nizozemských voleb Geert Wilders, ten teď říká, že bude chtít výjimku, že se nebude držet migrační politiky, nebude dodržovat migrační pakt. Viktor Orbán včera v rozhovoru pro XTV zmínil, že dojde k nějakému právnímu sporu, že vlastně ani nepočítá s tím, že by současný migrační pakt byl někdy uveden v život. Tak jak byste se vy chovala, kdybyste byla v čele vlády nebo teď měla tu moc? Byla byste proti tomu migračnímu paktu nebo byste postupovala stejně, jako jsem zmiňovala toho vítěze?
1: To je skvělá otázka, ještě mi ji nikdo nepoložil, protože já si tuto otázku kladu od samého začátku, protože my se dostáváme tímto vlastně k právu veta. Protože právo veta v rámci zemí Evropské unie se používá na 3 hlavní priority. Bezpečnost, zahraniční politika, daně, finance, rozpočet. A já se ptám, jak je možný, že migrační pakt, který skutečně má velký potenciál ohrozit bezpečnost zemí Evropské unie, prošel pouze radou ministrů. Jak je možný, že k tomu nezasedla Evropská rada, kde zasedají premiéři a prezidenti? Protože pak by mohli použít právo veta. A to je, na co naráží ty státníci, kterým to přijde úplně taky absurdní, jak je možné, že toto takto obešli Evropskou radu, která k tomu v podstatě nedala ty závěry, kde by se vlastně dohodli, že třeba nějaký ten stát, ať už je to Polsko, Slovensko, Maďarsko, jsou prostě zásadně proti. A pak by ten pakt nikdy nemohl nabýt účinnosti, protože by to zavetovali ty státy. Teď se hledá ta složitá určitá cesta přes tu spolupráci. Samozřejmě já jsem za ní ráda, že aspoň něco než nic, protože jsme si všichni vědomi. A pokud už další země říkají, že to stejně nebudou naplňovat, no tak se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku, že je od prvopočátku špatně, protože to prostě nebude fungovat.
0: Tak a já se znovu vrátím k té otázce. Vy kdybyste mohla hlasovat tak, jak hlasujete ohledně toho migračního paktu?
1: No, já bych byla rozhodně proti.
0: Ve všech bodech
1: a i naši europoslanci byli ve všech bodech proti. Protože je to prostě od začátku špatně. Není možné vytrhávat některé věci z kontextu, to se musí řešit jako balík opatření. Hmm.
0: Pojďme k dalšímu tématu, což je válka na Ukrajině. Určitě jste zaznamenávala slova šéfa NATO Jense Stoltenberga o tom, že by se mělo přehodnotit nebo zrušit omezení na zbraně, které jsou dodávány na Ukrajinu, takže by je Ukrajinci mohli použít k zásahům ruského území. Jak jste hodnotila tento výrok? Není to vyhrocování toho samotného konfliktu?
1: No, já z tohohle mám velké obavy. Já se prostě bojím, že takovými plíživými kroky se prostě zatahují ostatní státy, zejména tedy pod paktem NATO, do toho válečného konfliktu, a že bychom měli být velmi obezřetní teda v některých vyjádřeních. Na druhou stranu je potřeba si prostě na rovinu říci, že prostě my jim dáváme zbraně a nějak je prostě ty Ukrajinci použijí. My taky nekontrolujeme každý muniční granát, prostě cokoliv. Takže samozřejmě je to tak potřeba trochu vyvážit, ale mě tam spíše jako děsí ty slova o tom, že vyšleme vojáky, to už je jako opravdu podle mě jako překročený určité té hranice a zatáhnutí zemí na to, do toho válečného konfliktu. Já prostě opravdu si myslím, že je potřeba, aby prostě světoví státníci, a opravdu znova a znova říkám, že doufám, že se nečeká jenom na americké volby, že by měli ta Evropská unie mít tu sílu sehnat ty státníky k jednomu stolu a zkusit se domluvit na příměří. Pak teprve mohou následovat nějaké mírové rozhovory, ale prostě dát klid zbraním, prostě uklidnit tu situaci, ale prostě zatím se nic takové iniciativy nedějí. Uvidíme, co se bude dít 15. 16. června ve Švýcarsku. Vkládám v to určité naděje, že snad jako máme všichni rozum a nechceme tady rozpoutat třetí světovou válku.
0: Vkládáte v to naděje, ale má taková konference smysl, když nepozvali Rusko?
1: Z mého pohledu je potřeba si nejdříve mezi partnery říct vlastně co a jak. Já nejsem fakt žádný vojenský strateg, ale velmi to intenzivně sledují v médiích různý názory různých lidí a právě i ti vojenští experti se shodují na tom, že se musí vlastně dojít k nějakému kompromisu, že to musí být win-win strategie, že samozřejmě tady v tom konfliktu asi nebude moc být úplně jako vítězů a poražených, že se musí zkusit něco domluvit a že nějaký ta cesta kompromisu, ale to asi je potřeba nejdřív, aby se ti partneři, kteří jsou si blížší, zkusili domluvit na různých scénářích a pak samozřejmě musí jednat i s tím Ruskem.
0: Jak ale hledat kompromis, když jedna strana, teď myslím Vladimíra Putina a Rusko, říká ano, my jsme ochotni zastavit boje, ale za cenu toho, že bude dodržena současná frontová linie, a Volodymyr Zelenský to odmítá a chce, aby Rusko opustilo území Ukrajiny, tak kde hledat
1: tak
0: ten,
1: to jsou,
0: jak začít?
1: To jsou první nášlapy takových jednání, kde se to bude zkoušet, to je první, takže může jich být klidně 20. Ale prostě nikdy nesmíme opustit to diplomatické řešení, musíme se o to neustále pokoušet. A já také nevím, co bude ten kompromis. Zase čerpám z médií, znova říkám, nejsou to moje myšlenky, jenom aby to zaznělo. Ale jako taky asi na tom určitá pravda bude, že samozřejmě třeba to může skončit v té vlastně linii válečné kolem Luhanska, Doněcka, s tím, že třeba se domluví, že tam to bude jako neutrální půda, že prostě se nikdy nestanou prostě členem NATO, tato území a tak dále. Nevím, já jenom čerpám z těch médií, že prostě těch scénářů je asi vícero, ale je potřeba je neustále pokládat na stůl a hledat ty přibližovací, kde se nakonec jako obě dvě strany potkají.
0: Když jsem zmiňovala Jense Stoltenberga, myslím, že snad zítra, dneska máme středu, 29. května zítra navštívit Prahu. Petr Pavel se rozhodl mu udělit řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zaslouží si takový řád Jens Stoltenberg?
1: To je ta velmi těžká otázka, nevím. Jo. Já samozřejmě nevím, na základě jakých kritérií si to vyhodnotil pan prezident. Je to jeho výsostné právo, samozřejmě ten řád udělit může. No, já si myslím, že by řády se měly udělovat, až když bude po válečném konfliktu, a budu vždycky hlasovat pro toho, komu se podaří to vlastně ten mír ve světě jako zajistit.
0: Vy jste mluvila také v některých z debat o euru, přijetí eura, které jste odmítla. Samozřejmě není to evropské téma, je to vnitrostátní téma. Nicméně Petr Pavel toto téma stále protlačuje, to přijetí eura opakovaně v něm hovoří ve svých projevech. Čím si to vysvětlujete, když analytici říkají a odborníci a ekonomové, že se nám to nevyplatí, že lidi by schudli, že to pro nás není výhodné?
1: Tak já jako ekonom taky nevidím ty ekonomické jako výhledy dobře, prostě přijmout eura, abychom se stali členem dluhové zóny. Jo, prostě to už se fakt nedá nazvat jinak než dluhová zóna. Nevím, no já samozřejmě spíš si myslím, že pan prezident čeří toto téma, aby prostě probíhala ta veřejná diskuze. Že si musí být vědom toho, že samozřejmě ani nenaplňujeme ještě maastrichtská kritéria, že nejsme ani v tom předpokoji, že to je samozřejmě jako běh na delší trať, že to téma rozvíjí ve společnosti, ale jako je potřeba opravdu asi bez emocí dát na stůl pro a proti, ale já tam zatím vidím jako spíš více proti, ale je to čistě jako národní téma, ale znovu říkám, jako pro mě je absolutně jako je třeba i jeden z problémů, že bychom obětovali část své suverenity, protože by se prostě o nás rozhodovalo v rámci Evropské centrální banky, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. A já znova apeluju, kvalifikovaná většina je prostě pro Českou republiku obrovský problém, protože my nejsme schopni pak zajistit tu blokační menšinu a ty velké státy nás vždycky přehlasují, prostě vždycky. Takže my prostě si musíme říct, chceme si ukrojit ze své suverenity nebo nechceme. Chceme mít vlastní monetární nástroje nebo nechceme. Chceme vstoupit do dluhové zóny nebo nechceme. Takže na tyto otázky si odpovězme. Já samozřejmě to vnímám z pozice cestovatele, obyvatele, že prostě je fajn jako vycestovat s eurem, kde se platí eurem, ale tady přece musíme dbát na zájmy České republiky a na ekonomické možnosti.
0: Tak nedávno jsme slavili 20 let od vstupu do Evropské unie. Jak hodnotíte těch 20 let?
1: Tak samozřejmě, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme vstupovali s nadšením i konec konců to referendum dopadlo vlastně velmi výrazně pro vstup. Určitě těžíme ze společného trhu, určitě těžíme z těch 4 svobod, to znamená svoboda pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu a tak dále. No ale ty domácí úkoly nejsou úplně dokončeny a do toho nám tam začaly padat věci, ale znova říkám, je to vždycky dáno volbama, kdo sedí v tom Evropském parlamentu, v Evropské komisi, no a z Evropy se stala přeregulovaná prostě zóna, kde už opravdu jako všichni hledají ty úniková vrátka. To si myslím, že jako do dalších 20 let, pokud se s tím něco neudělá, tak to teda jako bude velký problém. Nevím nic horšího pro Evropskou unii, než je nespokojený občan Evropské unie, který paradoxně pak samozřejmě bude volat po tom, aby se něco radikálně změnilo. A k tomu radikálně asi nikdo nechceme dojít. My jsme čerpali, protože jsme samozřejmě byli takzvanou pod tou politikou soudržnosti, čerpali jsme nemalé peníze, ta čistá pozice pro Českou republiku je asi 1,1 bilionu korun. Můžeme se bavit o tom, jestli jsme čerpali efektivně nebo neefektivně, tady já mám taky mnoho výhrad, že když se pám do Španělska, Polska, jak to prostě nacpali ty peníze do veřejné infrastruktury, silnic, tak si myslím, že my jsme si mohli golfová hřiště odpustit a podobné věci.
0: Ale mohli jsme o tom vždy si rozhodovat, kam ty peníze půjdou?
1: Tak, my jsme vlastně měli nejdříve předstupní nástroje, pak jsme měli to první programovací období 2004 až 2006, jenom zkrácené, pak jsme měli 2007 až 2013, kde jsme do toho vlastně vtáhli ty regiony a nechali jsme vlastně regiony si říci, kde mají svoje preference. No a tam byly podpora aktivy v oblasti cestovního ruchu a tam tedy si myslím, že prostě to je takový to bližší košile než kabát, že prostě zvítězily volnočasové aktivity nad tou veřejnou infrastrukturou, proto také skončily regionální roční programy na to nové období 14 až 20 a tam už jsme se snažili hodně peněz dát samozřejmě do železnice, do samozřejmě silnic, dálnic a tak dále. Ale je pravda, že každým tím programovacím období nás ta Evropa omezuje. Ony samozřejmě jsou to daně nás všech daňových poplatníků Evropské unie, ty se nějakým způsobem přerozdělují, ale ta Evropa vám říká 25% na digitalizaci, 30% na klima, že jo? A teď vlastně my říkáme, kde máme tu silnici, jo? Protože no takže to samozřejmě tyhle ty parametry nás trošičku zužijí a jako musím říct, že v tom prvním období a v tom druhém jsme si mohli dovolit daleko více než teď v tom období, který teď běží 21 až 27.
0: Já vám moc děkuji, že jste přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla Klára Dostálová.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost, tak jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo.
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Profesional Taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesional Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.

0: letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl. Mohli za to ti co dávat letáky?
0: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano. A vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800. Jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
0: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
0: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
0: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
0: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000, k tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
0: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha. Už tomu rozumím, takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
0: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
0: Tak to zhruba asi tak bude, protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch... O tom Uberu třeba?
0: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář...
0: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce, teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze, nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh,

0: Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
1: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
0: Chci, nechci.
1: Jo? Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
0: Jakdy, jo? No.
1: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem a když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3500 korun. Mm-hmm. Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
0: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
1: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
0: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
1: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
0: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
1: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
0: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
1: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
0: Ano.
1: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
0: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
1: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
0: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
1: Kam by ty pánové z té války utekli?
0: Do války.
1: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc. Dobře, dezertovalo.
0: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
1: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
0: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
1: Klidně můžou být.
0: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
1: To je 10 let zpátky, no.
0: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
1: Ne,
0: jestli...
1: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
0: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
1: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
0: Zmizel.
1: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
0: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
1: Jsou.
0: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
1: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, který nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
0: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
1: Nechceme, my
0: ale
1: chceme...
0: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
1: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
0: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
1: ano,
0: věci. Jo.
1: Ano.
0: Jazykové schopnosti.
1: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
0: A to i pro ty služby?
1: Ne, kompletně pro všechny.
0: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká ale přeprava nebo něco takového?
1: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
0: Co to je svoji novelu?
1: No, novelu toho zákona.
0: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
1: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
0: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
1: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
0: To znamená i pro ty alternativy.
1: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
0: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu Že to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
1: Tak používám klasického taxíka.
0: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
1: jo, v Istanbulu, nevím, v Seville, v Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
0: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
1: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
0: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
1: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
0: Ostatně.
1: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
0: Já nevím, který je pan Kvasnička.
1: To je majitel radiotaxi AAA, uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
0: jako
1: jiném to
0: úplatek
1: není.
0: Za...
1: No to není úplatek, to je platba.
0: No,
1: to je,
0: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
1: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
0: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
1: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
0: Proč bych to nechtěl jezdit?
1: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
0: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
1: Jasně, to chápu. Jako... To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
0: Zase
1: na to vydělá jenom firma.
0: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
1: No, víte, my se nejdřív obrátíme My se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
0: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
1: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
0: Takže nás občany potrestáte?
1: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
1: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
0: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Jak si najít toho správného kouče? Podle jakých kritérií? Jak nenaletět? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím globální strateg, kouč a mentor Jan Milfajt. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ještě než začnu toto, co jsem teď řekla, vás se novináři ptají stále, mám někdy pocit na to samé. Jak se z vrcholového manažera Microsoftu stane kouč? Na vaši spolupráci s Billem Gatesem? I na váš pobyt v Blázinci? Můžu to tak říct?
1: Můžeme to tak říct, taky ale já jsem měl těžkou depresi. 6 měsíců, 3 měsíce jsem se léčil, celé šla.
0: Tak na to se stále ptají.
1: Ano.
0: Je něco, na co se vás ještě nezeptali?
1: No, teďka se mě začíná hodně ptát na Patrika Šika, protože, a na to se mě moc neptali v minulosti. Jestli je něco, na co se mě nezeptali, myslím, že už jako se pokrylo téměř všechno. Jo. Možná jedna věc, na kterou se mě nezeptali. Moje rituály, který mám ráno, na to se mě nikdo neptal ještě.
0: No tak to nám řekněte, jaké máte ráno rituály?
1: No takže vstávám 5.30 a 6.00. Když vlastně vstávám, tak já dělám takový dechový cvičení, tomu se říká dýchání boxu. Se člověk rozdýchal, pak sklenice studený vody, pak hodinu a půl buď běhám, nebo chodím Nordic Walking. Nesahám vůbec na telefon ráno, teda sahám, stáhnu si nějaký podcast, který poslouchám, ale jinak, co se týče e-mailu, sociálních sítí, to začínáš tak v 8:30, v 9 hodin. Potom se nasnídám, snídám prostě většinou jahody, borůvky, maliny, prostě takový ty plody, co jedli naši předkové. No a pak začne ten den, ale vlastně nenechám si urvat nikým jiným ty 2-3 první hodiny, protože to je čas, kdy ten mozek je odpočatý, kdy se můžete naučit něco nového, přemýšlet a tak dále. Takže to je vlastně ta rutina ranní.
0: Tak to jste nám dal hezký tip. A teď pojďme na to naše dnešní téma. Já někdy, když slyším o koučích, tak mi to přijde jako agenti s teplou vodou. Něco nabízejí, za něco platíte, ale vlastně není to vůbec uchopitelné. Vyvrátíte mi to?
1: Pojďme se podívat na to, vlastně na historii koučingu. Kouč, to slovo, nepochází z biznesu nebo z běžného života. To až posledních 30 let je tady, ale to slovo pochází ze sportu. Jo. A vlastně takový dojem toho koučování je v podstatě člověk, který se jmenuje John Whitmore, a ten vytvořil koučovací metodu, který se říká GROW, že musíte mít cíl nějaký, to je to goal, že jo, prostě pak je realita toho člověka, co ho obklopuje, pak je vlastně to O, znamená jaký options, to znamená možnosti, jaký má to řešit, a potom to V je jeho vůle, to už je vlastně plán takový, jo. Já jsem tam udělal takovou nástavbu ještě, ta moje metoda se jmenuje You GROW, že zkoumám unikátnost, anglicky uniqueness toho člověka. Takže to koučování prostě přišlo ze sportu. A teďka, jaký je rozdíl mezi koučem a mentorem, a proč řeknu, proč třeba to slovo kouč má takovou někdy vlastně negativní konotaci, obzvlášť v Čechách. Jako. Kouč je někdo, respektive začneme tím mentorem. Mentor je někdo, který vám na základě svých zkušeností dlouhodobých předává v podstatě svoji moudrost. Takže vám to předává, vás to nestojí tolik energie, protože posloucháte jenom. Jo. Takže anglicky by se dalo říct push. Kouč je naopak ten, který to z vás vytahuje, který vytahuje něco, co by vás jako správný kouč by se měl jenom vyptávat, neměl by do toho vnášet žádný vhledy. Jo. Já když jsem začal koučovat třeba před 20 lety, protože už jsem nějakou zkušenost za sebou měl a jsem takový dynamický, tak jsem už přemýšlel, jak tomu člověku jako strašně rychle pomoct, a to je špatně. Vy se musíte vyptávat, protože kolikrát, já tomu říkám last drop, poslední kapka, já když už chci skončit ten rozhovor, tak se ještě zeptám nějakou další otázku a často tam najdu zlato v tom. Jako. Takže tohle to je vlastně koučování. Koučování jenom vyptávání se otevřených otázek. To, co já doporučuji lidem, když si hledají někoho, kdo by jim měl radit, aby byl současně mentor i kouč. Jako to koučování samozřejmě dneska můžete být certifikovaný kouč, někde vystudovat, ale podle mě je dobrý mít taky něco za sebou, nějakou praxi.
0: No právě, koučem je totiž dnes kdekdo. Bývalí moderátoři, bývalí politici, bývalí tiskoví mluvčí. Co tomu říkáte?
1: Je to otázka, jo, protože kde je poptávka, tam je nabídka samozřejmě, a ten coaching jako takový do Evropy se začal hodně rozšiřovat z Velké Británie, jo, jako a do Velké Británie přišel ze Spojených států takový ten klasický business coaching, nebo oni tomu říkají life, to znamená ten životní coaching. A je to skutečně o tom, když si budete hledat toho kouče, tak je dobrý říct, tak co on má vlastně za sebou, co už jako třeba vybudoval, udělal a tak dále. To je první věc. Koho koučoval, jo, to je další věc, nějaký reference a tak dále, a vyzkoušet si i tu chemii. Já musím říct, že zhruba 40% lidí, který vlastně za mnou přijdou, tak je odmítnu, protože buď nemám čas, anebo to není úplně ten případ. Často lidi si myslí, ty jsi byl na blázinci, tak budeš dobrý coach, jak mě dostat z deprese. To já nejsem ten správný člověk. Já jsem člověk, který, když je někdo na nule, anebo v mírném plusu, ho dostane do velkého plusu, jo, protože to jsem sám prožil. Ale de facto já jsem udělal spoustu chyb, že jsem se propadl do toho mínusu. A tohle z toho bohužel, já si nemyslím, že jsem ten správný člověk, který by měl lidem pomáhat z deprese.
0: Znamená to, že člověk, který by měl vyhledat kouče, má být člověk s depresí?
1: To rozhodně ne. Člověk, který má depresi, tak by měl vyhledat odbornou pomoc, ať už psychologa, jo, nebo psychiatra. Jo. Tu chybu já jsem bohužel udělal, že 3 měsíce jsem byl doma a vlastně nepožádal jsem v podstatě o pomoc. A pak to bylo jako velice těžký. Jo.
0: Ale kdo by teda měl vyhledat kouče?
1: Chci říct jenom, kouče v podstatě by měl vyhledat kdokoliv, kdo se chce v životě, v biznesu, ve sportu někam dál posunout. A teďka vysvětlím, proč, když ten kouč je dobrý, proč vám může pomoct. Protože každý z nás vnímá realitu 120 bity informací za sekundu. A to je velice úzký pruh té reality, protože okolo vás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten druhý člověk vám může pomoct s jiným pohledem. Ale pro toho druhého člověka je důležitý, abyste se mu otevřeli, protože ten člověk a je důležitý, aby ten kouč dobře rozuměl sám sobě. A tím pádem pak můžete dobře rozumět tomu druhému, protože vy víte, v čem on je stejný, v čem je podobný, v čem je jakoby úplně jiný. Jo. Takže kdokoliv se chce v životě posunout dopředu, tak může použít prostě kouče. No, to se, já jsem o tom přesvědčený.
0: A když bych teď já k vám přišla jako vaše klientka nová, ano. Tak jak začínáte?
1: Tak jak začínáme?
0: No,
1: tak
0: já bych se
1: vás zeptal vlastně, kde dneska v tom, protože pro mě je důležitý zjistit, kde ten člověk je, jo? Protože člověk, který nerozumí, kde je a kdo je, tak nezjistí, kam může dojít nebo kam má jít.
0: Jo? Ale jak to myslíte? Vy se mě ptáte, kde teď já jsem, ale já nevím, já jsem teď tady.
1: Dobře, takže já s těma lidma talentový testy, který odhalej vlastně, že jo, to je Gallup, vlastně udělal talentový test před zhruba 30 lety, který odhalí velmi sofistikovaný, který si udělal asi 25 milionů lidí, který odhalí, jaký je váš top 5 talentů. Talent je genetika. Talent jsou geny, to je prostě genetický kód, s kterým jste se narodila. Mm-hmm. Protože geny má každý, talent má každý. Takže vlastně já zjistím, jaký vy máte talenty. Prostě.
0: Tím dotazníkem.
1: Tím dotazníkem. To je 177 otázek prostě a zjistí se tím v podstatě, jak ten člověk nahlíží na ten svět, jak ty talenty používá a tak dále. A od toho se dá samozřejmě odrazit na základě toho, co vy chcete dosáhnout. Jinak se samozřejmě koučuje člověk, který chce vyhrát olympiádu, jinak někdo, kdo je vlastně pod generálním ředitelem a chce být jednou generální ředitel.
2: Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí,

0: my music.
1: Radio Xaver.
2: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
3: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a on to třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Takže nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
2: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka nevím, co si o tom mám myslet?
3: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych stejně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je náslouha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
2: Ministr financí,
3: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere je, a ne ledajaký je čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No.
2: Takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. Na.

0: kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
0: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
1: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
0: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
1: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti. Z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
0: To je Stenox? Benzák? Nebo Xanax?
1: Stenox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
0: Lexauriny.
1: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
0: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
1: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Bez toho jsem prostě nevstal.
0: Prášek na spaní po ránu?
1: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
0: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
1: Určitě, jo. Ty chutě občas přijdou. Ale...

0: čím díl abstinuju, tak ty chutě slábnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
0: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
0: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
0: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
0: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
0: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
0: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
0: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxika, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
0: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. to, když si půjdete, budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
0: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
0: No, záleží, jak
1: máte
0: dlouho.
1: Máte na to chuť.
0: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
0: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
0: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
0: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
0: Ještě si můžu.
1: Mm-hmm.
0: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
0: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
0: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
0: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
0: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
0: Jo, několikrát.
1: Několikrát
0: dokonce. Několik telefonů.
1: Několik telefonů. A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
0: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
0: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
0: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
0: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
0: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
0: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
0: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
0: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál.
0: Mm-hmm.
1: Vy tady vytušíte, že se to povede?
0: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
0: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox dvakrát, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
0: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
0: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
0: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
0: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
0: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
0: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
0: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
0: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
0: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
0: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
0: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
0: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
0: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
0: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co to znamená?
0: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
0: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
0: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
0: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
0: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: Že? A co jste našel vy?
0: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
0: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
0: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
0: Ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
0: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
0: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
0: Aha.
1: Co to je?
0: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Mm. Nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. nějaká taková ta půda tam byla. Teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
0: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
0: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, dneska máš šanci dát si jít pivo do Malostranské besedy, protože se tam u piva proti Andreji Babišovi sejde premiér Petr Fiala s prvním vicepremiérem Vítem Rakušanem a jak jsem řekl, vyhlásej, že nemají rádi Andreje Babiše. Tak kdyby chtěl, je tam volná židle, protože do té trojky nepřijde šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Tomu se říká hořké pivo, ale já mám dva problémy, dvě nejistoty, ač jinak uznám, že je to teda velmi exkluzivní nabídka. Jednak zaprvé nevím, kdo čepuje.
1: Možná Karel Havlíček, že tam čepují Karla.
2: A nebo Andrej Babiš, protože zatím to pojetí je takové, že spíš mám pocit, že jako zase mobilizují proti straně. Mm-hmm. A druhá věc je, že si myslím, že udělal Vít Rakušan, ač chápu ty pohnutky, že tam chce stáhnout pod tu klembu vládní zodpovědnosti a nepopularity Piráty a zároveň, že to je vzkaz Spolu typu nehrajte mě jako pátou kolonu Andreje Babiše, neberte mi voliče, tak ale samozřejmě myslím si, že velká chyba je, že nepozvali kompletní lidovecké vedení, protože včetně nejen předsedy, ale místo předsedů, protože já ti mám takový tušení, že když dopadne velká kroužkovací revoluce u lidovců, a některé kroky, o kterých se budeme bavit dál v pořadu samotným, tak si myslím, aby jsme tady neměli taktiku lidovců být překlenovacím mostem nějakého budoucího vládnutí. Jinými slovy, když nesedíš s lidovcem a nepiješ pivo, nikdy nevíš, kde pije, s kým a co domlouvá.
1: No, ono je to takový, nebo bude to takový smutný pivo, protože nebude to pivo přátelství, ale pivo proti někomu. A tady jde vlastně o to, že vidíme, že Petru Fialovi se skutečně celý jeho politický bytí svrknulo do biblického strašení, jako buď já, anebo potopa a konec Česka. A ono to bylo vidět i na tom představování, já nechci z programu, ale pokusu o program Spolu, kdy nemalá část toho, což mělo být pozitivní něco od Petra Fialy, tak se to tam znovu svrklo do strašení Andrejem Babišem a teda skutečně part hodný Národního divadla a velkého tragéda sehrál první místo předseda TOP 09 Vlastimil Válek, protože to byla čepičkovská dikce a rétorika. Jinak pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a já slibuji, že řeknu, kdo se teda na tu archu pověstnou Petra Fialy nalodí. Pěkně konkrétně.

Převez mi příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek zdola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

ukáž mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěly jít, byť tu nabídku měly, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro něj i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní.

0: V drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD, takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus, to, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní. A nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila. Protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost

0: vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO, čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
1: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
0: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
1: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
0: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
1: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
0: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
1: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
1: Tak zaprvé.
0: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala, že by.
1: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
0: teď
1: u sebe
0: jaké
1: doma.
0: Sliby?
1: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
0: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
1: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a Myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AFD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
0: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
1: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přemožme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
0: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
1: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
0: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
1: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
0: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Ksevere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, no.
2: No, tak aspoň blackout.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo, a motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba. To, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

když bylo poledne. Z rádia šeptal hlas, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, na hlas tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, našich hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak. Času utéct totiž nedá se, čas krade zloděje, ubírá na kráse, ač nevidíš tik-tak, tik-tak, tik-tak.

točí se postavy. Pražského orloje smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik-tak, tik-tak, tik-tak. Říkám si, seber se, prober se ze snáře, jsi student z Liberce, v znamení vodnáře. Co nechce slyšet tik-tak, tik-tak, tik-tak, nevnímá tik-tak, tik-tak, tik-tak, přesto je tik-tak, tik-tak.

půlku mám za sebou. Kdo ví, kdy dobí mých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, tvých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, našich hodin, tik tak, tik tak, tik tak, vašich hodin, tik tak, tik.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, ne, nechci vůbec naznačovat, ne, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano. Na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No.
2: A bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?

0: vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva, a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Mm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že se...
0: Kde bude parkovat?
1: Hele, já tam úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu.
1: Jo.
0: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já teda jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho bydlení.
1: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
1: No,
0: a utichnou zbraně a co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta materie, ta realita.
0: Co jsi říkal vůbec?

0: na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal si, co jsi říkal, pan... a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, no, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si svůj si své dukovany v úzovkách.
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávidle do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
1: No, to
0: tak
1: jsem ono chtěl,
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další 5 letech. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou 5letku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.

0: peněz, 15. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, divákům.
0: V 15. díle říkal jsem si, pane Vlášku, že bychom se mohli pověnovat alespoň na začátku biznismenům a lidem, kteří dělají biznis v nejrůznějším nebo obchod a mají firmy a tak, protože jsem slyšel od vás, pravda, že bude existovat jakási forma placení ve zlatě. Mm-hmm. Že firmy, jestli to dobře chápu, mezi sebou si budou moci ve zlatě posílat. Jak to, prosím vás, bude fungovat?
1: Nejenom mezi sebou, ale i přijímat platby od zákazníků, popíšu. Mm-hmm. My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto, kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
0: No to je, prosím vás, dneska je 29.
1: Je to tak, my se na to dlouho chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start, plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit, přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty I-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. I-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5% tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.
0: Mm-hmm. Tak ještě než začneme s dotazem na některé podrobnosti, přesvědčte mě o tom, že to je legální.
1: No je to naprosto legální, všechno, je to v souladu s platnými zákony, my těm firmám dodáme nejenom vlastně ten produkt, nejenom, že jim dodáme ten platební terminál, ale také jim dáme komplet metodiku, to znamená dostanou účetní metodiku na klíč, jak jejich účetní oddělení má správně s tím nakládat, správně účtovat, ten systém generuje všechny správné účetní doklady a tak dále. To znamená to konzultováno jak s generálním finančním ředitelstvím, tak se všemi orgány, které tady jsou, tak aby všechno odpovídalo legalitě, právu a tak dále.
0: Tak pane Vlášku, teď mi tedy popište, znamená to, že každý podnikatel nebo firma, nebo i třeba my živnostníci,
1: ano,
0: si založíme zlaté konto,
1: ano,
0: kde bude nějaká hodnota, dostanu k tomu nějakou kartu platební? Nebo...
1: Tak, vysvětlím. Každá firma, každý živnostník, jak jste říkal správně, si může otevřít svoje zlaté konto, to znamená technicky za to inteligentní investiční plán MAX, přesný výraz. K tomu dostane samozřejmě veškeré produktové informace, dostane k tomu ten manuál, jak jsem zmiňoval, pro to účetnictví. Zároveň dostane platební terminál, takovou kartu se speciálním čipem, který právě umí přijímat ty platby pomocí QR kódu, případně pomocí právě toho čipu. Takže tím bude vybaven taky a samozřejmě stáhne si do mobilního telefonu novou mobilní aplikaci, která 1.6. také bude k dispozici, kde nejenom, že teda má jako přehled o tom svém účtu, o vývoji toho účtu, o vývojích ceny zlata, může se tam sjednávat další produkty, pokud by chtěl nakupovat, prodávat, ale zároveň tou mobilní platební aplikací bude i platit.
0: Mm-hmm. Znamená to, že kdyby nás teď sledoval někdo, kdo je podnikatelem, živnostníkem a říká si, rád bych toto měl v portfoliu vedle toho, že mám účet v 5 bankách nebo něco, tak se může ozvat?
1: Určitě
0: standardním cestou na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz.
1: Ano.
0: Napíše, jsem podnikatel, tady je moje telefonní číslo.
1: Ideálně.
0: Propojte mě s Vláškem.
1: S Vláškem úplně se to nepropojí, ale propojí to se to s týmem našich jako odborníků, kteří jsou mu povědomí. Protože kdyby se to mělo propojit s Vláškem, tak by čekal zbytečně
0: dlouho. Rozumím, tak za Vláška si dosaďte prostě tým odborníků cokoliv a oni už se o to postarají.
1: Přesně tak, všechno vysvětlí, ukážou, nastaví případně a tak dále.
0: Jaká je ta nejzásadnější výhoda toho? Proč bych si to měl zařizovat?
1: No je jich tam několik. Z mého pohledu, pokud se na to díváme já, tou optikou jakoby ekonomickou a tak dále, tak vidím jednu výhodu. Základní, diversifikace peněz, to znamená, mimo bankovní systém mám část peněz uložený prostě ve zlatě, což je nějaká bezpečnostní pojistka proti všem možným jakoby závadám, které v tom systému mohou nastat, zároveň je to protiinflační, zlato funguje protiinflačně. Další výhodou je, že vlastně získávám nějaká procenta navíc, jak jsem zmiňoval, vlastně když ten obchodník přijímá dneska platby platební kartou, no tak 2 až 5% odvede tomu provozovateli té platební karty. U nás nejenom, že nic neodvede, ale 0,5% z každé platby ještě dostane, to je další výhoda. No a v neposlední řadě ta výhoda, která souvisí s tou protiinflačností toho zlata, je, že to zlato v průměrně se zhodnocuje nějakými 12,5%. To znamená, ještě je velký předpoklad, že na rozdíl od toho podnikatelského účtu, kde díky inflaci a poplatkům jakoby ztrácí tu hodnotu, tak tady naopak mu poroste.
0: Takže každý, kdo má takzvané IČO, může si u vás založit tady ten plán. A vy jste poznamenal, že to je protiinflační opatření, neboli vy nevedete na tom účtu sumu peněz, ale jistou váhu zlata, je to tak?
1: Přesně tak, vy to říkáte úplně přesně. My tam vedeme...
0: Tak já už jsem taky poloviční odborník.
1: Přesně tak, ne poloviční, já bych řekl, je skoro celý.
0: No.
1: Takže samozřejmě vedeme tam evidenci nakoupených těch gramů nebo mikrogramů na těch 0,6 čísel, ale samozřejmě on v té aplikaci, v tom našem internetovém bankovnictví vidí jednak ty gramy a vidí jednak tu finanční hodnotu těch gramů, jo? Protože ta se mění denně. My v 18.30 každý den měníme vlastně cenu zlata podle londýnské burzy, takže tam vidí obě ty hodnoty.
0: Mm-hmm. No, já bych to nezlehčoval, tu moji odbornost, pane Vlášku, protože já jsem teď chodím na takové ty vaše semináře, co jsou na YouTube.
1: Ano.
0: Takže o tom mnohé vím.
1: Já to vím, že tam chodíte právě.
0: No. A to je pro vaše obchodní zástupce, kterých také přibývá, že? Protože různí lidé, kteří třeba mají řadu kontaktů, tak chtějí obchodovat se zlatem, což se daří, já to tam pozoruji, ale já tam nechodím, protože bych chtěl být do budoucna obchodním zástupcem, ačkoliv možná taky. Ale já nevím, komu bych to nabízel, ale to je jedno. Mohli bychom tady ještě krátce říct, když jsme u těch biznismenů, jestli existuje nějaká šance třeba pro lidi, kteří se na nás dívají a říkají, jestli já jsem šikovný v komunikaci s lidma.
1: Mám kontakty
0: a taky, nebo při něčem při práci. Jak je těžké se stát tím obchodním zástupcem a prodávat zlato?
1: Určitě to možné je, to bych rád zmínil. V té dnešní době dokonce je to velmi zajímavá příležitost, protože samozřejmě tím, že to zlato se chová nějakým způsobem, to zná velmi zajímavě, roste jeho hodnota, což jsme dlouhodobě prognozovali, tak ten zájem samozřejmě o něj také samozřejmě přiměřeně roste i díky těm geopolitickým rizikům a všem těm problémům, které vidíme, to je jedna věc. Druhá věc je, že startujeme ten e-plan Max vlastně. To znamená, to je něco úplně revolučního. Je to něco, jako když vznikaly kryptoměny nebo první mobilní telefony a tak dále. Znamená, jsme u něčeho na úplném začátku, kdy vlastně vzniká nějaký ucelený vlastně finanční systém podložený zlatem. Takže dobrá doba, řekněme si. Druhá věc je, že není to nic složitého, stačí opět kontaktovat, napsat, že by měl zájem někdo s námi spolupracovat.
0: Na zlato@mince.cz.
1: Přesně tak. Samozřejmě my máme jednu podmínku, to je trestní bezúhonnost, to je jasné. Jinak z hlediska odbornosti a vzdělání my si ty lidi sami připravíme, to znamená, máme systém online vzdělávání, které vy jste zmínil. Máme systémy fyzických seminářů, to znamená, ten partner, který projeví zájem, tak vlastně my ho uchopíme, celkově ho vpravíme do toho systému vzdělávání, dáme mu tu naši odbornost, dáme mu veškeré podklady, podporu a může s námi začít vlastně podnikat bez jakýchkoliv vstupních vlastně v zásadě investic.
0: To znamená, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, on nám napíše, my vás propojíme a vy se tomu člověku na samém úvodu nějak pověnujete?
1: Určitě, určitě. Zase se mu nějaký vybraný kolega, kolegyně, kteří mají na starosti zapracování nových kolegů, tak se mu ozve, uvede ho do všeho, to znamená, kde najde jaké materiály, jakého vzdělávání se má účastnit a tak dále. Zaškolí ho v tom úplném základu, probudou s ním ty naše produkty, probudou s ním ten náš portál. A samozřejmě vysvětlí mu ty možnosti, jaké s námi má. To znamená, jestli se chce zabývat jenom vlastně v uvozovkách jenom tou obchodní činností, že by vlastně získával klienty, staral se o ně a tak dále. Nebo jestli třeba máme si budovat i nějaký obchodní tým, obchodní skupinu, tak také. Ty kariéry my máme v zásadě dvě. A samozřejmě seznámíme ho i s tím, že dneska může budovat ten obchod nejenom v České republice a na Slovensku, ale v dalších jako zemích v rámci Evropské unie a nejenom tam. Že my dneska fungujeme v 17 zemích Evropské unie, chceme fungovat v celé Evropské unii, takže nám pár zemí zbývá. Dneska jsme zrovna řešili akvizici vstup prostě do Řecka, na Kypr a podobně.
0: Vy jste nějak zatížený na tu Evropskou unii? Vy máte rád zjevně, pane Blášku?
1: Já bych řekl, že mám rád Evropu a nemám úplně rád Evropskou unii.
0: Jo, takhle.
1: Já to mám rozdělený dost. No. Takže, ale fungujeme teda v rámci té Evropy, Evropské unie, ale i mimo ní. To zná Velká Británie, typicky Švýcarsko, které nejsou členy, tak tam také.
0: Ještě. Když budu chtít, no pokusným králíkem už asi ne, protože vy to máte nějak vyzkoušené, ale jeden z první,
1: ano.
0: Tak já, protože mám živnostenský list a mám svůj u vás spoření už dlouho, tak pod tím samým účtem, nebo já si musím udělat něco nového,
1: ne,
0: abych
1: ne.
0: mohl se dostat do toho
1: rozumím.
0: Platebního styku ve zlatě.
1: Vy máte svůj, u nás otevřen svůj profil, máte přístup přes náš portál, tam jenom 1.6. vám tam naskočí další jako je položka, která tam dneska není, e-plan Max se tam objeví a vy si ho budete moci sjednat, respektive já vám s tím samozřejmě pomůžu, všechno nastane, vybavíme vás všim, co je potřeba, to znamená nejenom tím platením. To zvládnete.
0: Já se jenom pořád bojím, co na to řekne ten finančák.
1: Neřekne na to nic špatného, ne. Normálně všechno je standardní, budete mít normální účetní doklady. Jde o to jenom to správně účtovat, ale k tomu my vám dáme vlastně tu metodiku, ten návod detailní pro vašeho účetního, že třeba je to pro ně trošku nová věc, tak aby to nemusel si někde zjišťovat, tak to dostane a všechno se účtuje úplně v pořádku.
0: Věříte, pane Blášku, v to, že se do toho zapojí hodně firem? Jaké už máte třeba ohlasy?
1: My už dneska víme, a to jsme tomu žádný marketing nedělali. Vy jste v podstatě jako první médium větší, kde se o tom jako bavíme takhle do detailu. My jsme jenom někde něco naznačili, tak jako, ale samozřejmě u vás je premiéra, to je jasný. A víme, že ta poptávka je velká, přestože ty firmy vlastně ještě nic moc nevědí, jenom slyšeli vlastně, opravdu dneska je to první takový detailnější popis, oni slyšeli, že něco se chystá, nějaká zlatá konta a tak dále a dneska už máme desítky, ne-li stovky firm vlastně v Čechách na Slovensku, které jako projevili vlastně zájem. Takže my si myslíme, že ano, že ten zájem bude velký z mnoha těch důvodů, které jsme zmínili a skutečně je to něco, že jsme na úplném začátku, že my vlastně, čím to bude rozšířenější, tím ten zájem podle nás poroste, protože skutečně je to něco, jako vznikaly kryptoměny.
0: Mm-hmm. No a teď řekněte, je to v Čechách první vlastně systém tohoto druhu, nebo už to někdo třeba provozuje?
1: V tomto směru je to nejenom první systém v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně, pokud my víme globálně, to znamená celosvětové, nic podobného, takhle uceleného, takový systém vlastně ve zlatě nefunguje. Takže je to světový jako unikát.
0: Mm-hmm. No a předpokládám, že čím víc firem, podnikatelů, živnostníků do toho bude zapojeno, ano. Tím je to lepší pro vlastně pro to fungování.
1: Stoprocentně.
0: Takže bude i někde nějaká laicky se ptám, cedulička na dveřích u nás, ano, můžete platit, ano, ve zlatě? Nebo
1: je? Ptáte se úplně správně, nejenom, že budou vybaveni tím terminálem vlastně, ale budou vybaveni i právě samolepkou, kterou si můžou umístit na provozovnu a tak dále, že přijímají platby ve zlatě. Gold Pay, takový symbol, který se velmi brzy stane podle mě všeobecně rozšířeným vlastně symbolem. A zároveň taky, a to je dobře, že jste zmínil, teď mě napadá, že my vlastně těm firmám uděláme i reklamu v rámci našeho systému, to znamená naši klienti všichni, kteří mají zlaté účty, uvidí tu konkrétní firmu, že nabízí vlastně ty platby ve zlatě.
0: Vy jste už poznamenal, že někde leží kus toho, nebo ty kusy toho zlata.
1: Ano.
0: Kterým je to jednoznačně tedy kryté?
1: 12,441 gramů. 12,441 gramů.
0: Dobře. A co když někdo řekne, tady z toho podnikatelského účtu dobrý a já teď nechci platit nikomu zlatem, já si chci vybrat
1: zlato.
0: Z toho kus dvě trojské unce třeba.
1: Bez problému. Úplně bez problému. Funguje to úplně stejně jako u těch fyzických osob, u těch e-plánů Gold. Prostě dá pokyn, vybere si konkrétní gramáž. Technicky se mu odprodají ty gramy, které má nakoupeny z toho velkého ingotu. V rámci toho systému si rovnou za ty peníze nakoupí prostě tu konkrétní gramáž od 1 gramu po kilo, nechá si poslat domů, má jí doma.
0: Kde ten ingot leží?
1: Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nebudeme uvádět přesné místo, ale máme v zásadě několik úložišť, kde to skladujeme. Můžeme asi zmínit, že využíváme 24 safe v Praze. Privátní trezor je jeden z nejbezpečnějších jako trezorů.
0: Počkejte, takže to není jeden kus?
1: Ne, je to samozřejmě víc kusů, protože všechny peníze těch klientů jsou uloženy ve fyzickém zlatě. To znamená, všechny ty peníze, které se tam naposílají ty firmy, jsou uloženy v tom fyzickém zlatě. To znamená, jak poroste objem prostředků na těch účtech, tak poroste objem těch kusů, těch ingotů. Tak aby to bylo
0: neboli, kryté. Když už bude vyčerpáno těch 12 kilogramů,
1: ano.
0: Protože když se do toho zapojí firmy, předpokládám, že to může být velmi rychle.
1: No, rychle.
0: Tak už to nebude za měsíc, za dva, za tři, nevím, 12 kg, bude to třeba 100 kg.
1: Přesně tak. My samozřejmě máme nějakou nakoupenou dopředu, aby nevíme, jak ten nástup bude rychlý, tak abychom nebyli překvapeni. A samozřejmě průběžně se bude doplňovat, tak aby každá koruna byla krytá tím velkým ingotem, stejně jako dneska u těch fyzických osob každá koruna je krytá tou kilovou cihlou vlastně. Mhm.
0: Říkáte, že dáte k tomu veškerou metodiku a všechny věci. Bude to mít nějakou reklamu, marketing, tak aby byla naděje, že se to rozšíří ve velkém? Televizní reklamu.
1: Dobrý dotaz. Televizní reklamu úplně neplánujeme. My s tím mainstreamem úplně nejsme zas takový kamarádi. Ale to, co jsme teď určitě udělali, natočili jsme velmi, řekl bych, pěkný video s Markétou Šichtařovou, teda pěkný hlavně díky ní, díky mě tolik ne, ale díky ní určitě, který si myslím, že velmi pěkně těm podnikatelům vysvětlí, o co právě jde, a to budeme šířit prostřednictvím prostě těch různých našich mediálních kanálů, které máme k dispozici.
0: Uh-huh. A vy říkáte, 1.6. se to spouští. Uh-huh. Neboli jako už teď vlastně může někdo psát, když jsme...
1: Ať se nebojí, ať nemusí čekat na 1.6. klidně, ať píšou dopředu, my samozřejmě se vytváříme nějakou databázi a ti, kteří se dřív ozvou, také dřív budou kontaktováni, protože my očekáváme, že ta poptávka může být, nebo už víme, že bude velká a my na to máme vyčlen jenom určitý tým lidí, skutečně specialistů, speciálně vyškolených právě na tenhle ten produkt, takže nebude to navízet celá obchodní síť naše, takže tam může vzniknout trošku přetlak, takže vlastně je výhoda, když se ozvou dřív. Tak...
0: My toto video natáčíme 29. května, to je potřeba přiznat.
1: Ano.
0: A vyběhne v dalších dnech, takže už třeba možná v této chvíli někdo. A když jsme u toho, a pořád to říkám dokola, to zlato zavináč mince.cz.
1: A telefon.
0: Tak tam se dá psát všechny tady ty věci, podnikatele, živnostníci, ale doufám, že stále platí tedy 30% sleva pro ty, kdož by chtěli spořit ve zlatě,
1: ano.
0: Pro ty nepodnikatele, pro ty fyzické osoby a napíšou a vaši lidé se o ně postarají a pořád, jak to tak sleduju, je o zlato zájem a i když je zlato hodně nahoře, tak lidé kupují.
1: Je to tak. Toho všechno samozřejmě platí. 30% sleva na vstupní poplatky. Naši kolegyně, kolegové do 40 hodin, 48 hodin spíš teda.
0: Telefonní číslo
1: se jim ozvou. Dokonce minulý týden jsem trošku vypomáhal já, že kolegyně nestíhal, jak jsem volal některým. A měl jsem z toho radost, že byly pozitivní reakce a byli překvapeni, že jim volám zrovna já. Já zase naopak vždycky rád volám lidem, protože mám rád tu zpětnou vazbu, mám rád ten kontakt, takže ano, poptávka je velká. I z těch důvodů, které my jsme tady zmínili, no, růst ceny zlata, inflace, ty věci.
0: No a já si tady musím ohřát polivčičku, protože na streamu pátečním Xaver Live týden co týden budeme z těch uzavřených smluv z aktuálního týdne.
1: Ano.
0: Minulý týden jsme losovali ze 4.
1: Ano.
0: Uvidíme, jak tento týden. Losujeme krásnou jednouncovou stříbrnou minci.
1: Lady Fortuna. Britské královské mincovny.
0: To je teda překrásná.
1: Už jsem objednával další várku, abych jich měl dost pro vás. Takže
0: no jasně.
1: Jsou objednané.
0: Takže
1: těším se na pátek, na losování.
0: No já se těším na všechny pátky, když to teď nějakou dobu. Takže ještě jednou zlato@mince.cz. Nebojte se ničeho, napište, ať jste podnikatel, ano. Máte zájem o ten podnikatelský účet, s kterým se dá platit,
1: určitě.
0: Nebo o to spoření. Pane Vlášku, co vezmeme příště? Jsme na konci.
1: No,
0: máte nějaký nápad?
1: Mám. Spousta lidí se třeba ptá na zákaz držby zlata, že tady historicky někdy byl, jestli to nehrozí dneska, nebo něco podobného, třeba, že by stát nějak do toho vstoupil.
0: Tak na to se těším.
1: Já taky.
0: Jestli je legální držet zlato.
1: A jestli třeba se něco neplánuje, nechystá, že co by to mohlo omezit, tak na to se můžeme podívat. Podíváme se do historie trošku, jak to bylo, v čem ta situace byla úplně jiná než dneska, co je neopakovatelné, a že vlastně ti, kteří uměli se k tomu rozumně postavit, tak je to nepostihlo. No a podíváme se na nějaký prognózu budoucnosti.
0: Tak to už bude 16. díl. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Moc peněz. Toto byl 15. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Radio Xaver.

Naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klam na klimpr jenom pro nás.

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

hrají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme kláje.

0: co živ tu budu, jsi moje hůdu, Julie.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
3: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
2: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
3: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
2: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba

0: zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
1: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několika násobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
0: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
1: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, my jsme se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
0: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. Naše, my jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 000 měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50.

0: tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zastěný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru zhruba 16,5 roku stáří auta. a to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když to historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů, ekonomů, si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
1: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
0: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten takový ten jenom ten pocit, to pozlátko na venek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohle to nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: To nemožný v podstatě, není to zakázání, ale to nemožný.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: Tak a já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

tebe a na bílém poštáři do kroužku stočený. Bude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Praze žádný blackout nehrozí. Titulek nějakého článku, který vyšel potom, co byl blackout ve Španělsku. Což jako dobře, to se může stát, že to řekne a asi to politik jako může říct. No ale oni prostě ten jeho tweet s tímhletím článkem prostě si dohledali v minulosti a vymazali ho. Jo. Tak to je prostě, to si myslí, že v dnešní době to jako někdo nemá vyfocený, že se to nikde neobjeví, tak oni to jdou prostě smazat, aby to nebylo vidět, že to řekl, když se to děje. Ale teď jsem četl poslední vyjádření pana primátora Svobody, který se asi jako někde probral, kouknul na to a už zase vlastně vysvětluje, že v Praze žádný blackout nebyl.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousče úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství, prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

zelený obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: nad ránem. Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Pane, na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno. Takže
1: ne?
2: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě
1: akce. Je jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, ani to, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironik, Savr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Ksaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No, no, no, no, no. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: strach, je rostou. Strach, že je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi.
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale to
2: tohle
1: schválně někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo, jo, jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím. Hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl.

0: Chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
0: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
0: Ten plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
0: Já musel tady s panem Foltínem.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
0: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
0: člověka
1: neštěstí.
0: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
0: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam... jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
0: Ale to se může, Ksavere. Já ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
0: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
0: To jste ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, ne. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo mini, nebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: Ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu dozimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
0: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
0: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie. Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všimli jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne, tak jste... to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
0: co?
1: No.
0: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
0: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
0: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: Jak moje to?
0: Angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
0: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
0: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co?

0: Nám tady založil klub sviní.
1: Já teda, no to váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
0: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je.
0: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, mě matatelný úspěch. Je třeba...
0: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
0: takže
1: ještě...
0: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
0: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
0: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
0: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
0: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
0: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
0: no.
1: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
0: No, ten zvoní slušně, ale víte, víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
0: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění? Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
0: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
0: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta masti to.
0: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
0: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám, prostě... A Filip Turek Lipavskýho, on mu přijel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane Dolče.
0: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mhm. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, ale, neřekl, že to...
0: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
0: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo?
1: No, ne, tak
0: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
0: Teď je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče. Já, na
0: tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak vy jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
0: No.
1: Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrovej.
0: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tamtu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
0: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
0: nálepku. Nedlík, blbuše.
1: Tak...
0: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
0: Mastíku.
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastíkulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
0: jen... Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, Honza?
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc, a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
0: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
1: Ukaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
0: dobrý ředitel.
1: Železný
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava
1: Já
0: Moravce.
1: všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasný.
0: No. Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte, jak si to osvojili, tu možnost
1: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt
0: ano.
1: Dobrý.
0: Daniel Klement na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které, no. Ale některé.
0: A
1: ano.
0: Pan Ksaver má
1: super účest.
0: Kostky nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
0: Stejničky. To vám jo. Nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak
0: se
1: říct, už několikrát, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Ksavere, já jsem se vám dočetl, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Já o inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to,
0: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten, za ní bojuje, tak ten to čte, toho dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Ksavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Ksavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky, já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Ksavere, teď jde o všechno.
1: Teď, tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště.
0: Já
1: shledanou.
0: Naschled. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Hurá, už jsem tady zase.
0: Rád vás vidím.
1: Já vás taky.
0: No a mám samé zajímavé věci, pane Tlustý.
1: Jdem na to.
0: Jdeme na to. Představte si, Zetor propustí více než polovinu zaměstnanců. Já jsem v šoku.
1: Jste v šoku?
0: Slavná značka, tak velká fabrika v Brně. Teď on přece říkal pan ministerský předseda, nikoho nenecháme padnout, vzpomínáte si?
1: No tak pan ministerský předseda je jeden z autorů takovýchto kroků. Víte, ti podnikatelé právě díky takovým premiérům, jako je Fiala, se dostali do situace, kdy prodávají určité množství za určité ceny, jinými slovy mají určité příjmy a proti tomu mají náklady. Mzdy, energie. A teď oni si sednou, to se dá vypočítat na pytlíku od mouky, jo? To není žádná super velká věda. Oni tam vidí, že mají jenom dvě možnosti. Buď zásadně sníží ty náklady, anebo končí. Jo? Nejde pokračovat. Prostě najednou poskočí ceny energií na násobek, najednou mzdy vyletí díky inflaci a oni si vypočítají, že takhle můžou vyrábět ještě 3 měsíce a pak to zavřou. A nebo najdou metodu, jak vyrábět někde, kde ty mzdy, energie, suroviny budou nižší a jim to na tom pytlíku už zase vyjde. Vyjde jim, to půjde. No tak to jsou Findy. Navíc tady je určitě důvod, Indie bude velký odběratel. Findy si umím představit, že tyhle traktorů se prodá moc, moc, moc. Čili oni mají velmi pravděpodobně vysoký podíl prodejů právě Findy. No a pak jim z toho vyjde, je to jasný, stěhujeme se. Brno je nám líto, krásně jste nám to tady kdysi založili, ale my chceme existovat, my to nechceme zabalit, že to pojede dál, akorát to budou vyrábět Indové.
0: No, pane Tlustý, v souvislosti s tím, že končí řada firem.
1: Takových je mnoho.
0: Mnoho.
1: Sklárny.
0: Viděl jsem.
1: Tam je to způsobeno cenama energií.
0: A několik s jedním takovým podnikatelem jsem mluvil. Je to rozumné jako ve jménu čehosi neuchopitelného, nějakých ideálů pana Fialy a spol, jako udělat tohleto? Dovolit, aby...
1: Já jsem tady určitě říkal, že neumím odlišit, co je hloupost, co je skorumpovanost, co je chytrost. To se těžko hledá, ale že kroky této vlády jsou likvidační, nutící ty podnikatele k takovýmto krokům, to je prokazatelné. Oni nic jiného nemůžou udělat. Oni si musí vybrat, skončíme tady, nebo to budeme dělat jinde. Tak hledají kde a nacházejí ty Indie, ale i mnoho jiných států. Já jsem si povídal s jedním člověkem s velkými politickými ambicemi, který pro ty své ambice hledá sponzory. A hledá je mezi bohatými podnikateli. Podpořte mě, já budu pečovat o lepší podnikatelské prostředí. Mm-hmm. Víte, co mu ty lidi říkají? My ti nic nedáme. Víš proč? My tady končíme. Nám je to tady jedno, jo? Tady už je to tak zkažený, že my nedoufáme v nápravu, my tady nikomu žádnému politikovi už přispívat na jeho skvělé plány nebudeme, my prostě odcházíme, tady je to beznadějný. To je odpověď, kterou mu říkají a nepřispívají mu. A z toho přesně vidíte tu úvahu, to je totiž taky ekonomická úvaha. Do něčeho investuju, investuju do politické strany, která pochopí, že nesmíme mít nejvyšší ceny energií v Evropě. Nesmíme, protože jinak odejdou. No tak ty podnikatelé už říkají, no to jsou vyhozené peníze, tady už je to stejně. Tady je vymalováno, všichni rozumní odcházejí a vy troubové, který tomu nerozumíte, si to tady vyžerte.
0: No dobře, ale co bude dál? To není konec.
1: Ne, to je pokračující úpadek. Teď jsme, když si představíte křivku, tak takhle někde tady a takhle to bude pokračovat.
0: On to nevidí, ten Fiala a spol?
1: Dost to tak vypadá, že to nechce vidět. Ale když poslouchám jeho poradce, no tak oni mu lžou, až se jim od úst práší. Takže možná, že jim věří jenom. No to těžko analyzovat, co se odehrává v jeho hlavě, ale že je to hrobař české ekonomiky, tím jsem si jist.
0: Odvolávání Xavera nasvítilo výrok Vašáriové. Je to trestné? Nejen to se řeší. Včerejší článek z Parlamentních listů. No. Klidně mi vynadejte teď, já vím, že jsem tady v konfliktu zájmu, ale je to jedno z témat, co se teď řeší.
1: Oh. Já jsem snad poprvé tady u vás zaskočen, že moc nevím, co mám říkat. Jo? Podívejte, paní Vašáriová je krásná představitelka nádherné role koupající se v pivu, kterou lidé, zejména muži, kvůli tomu milují. A k této nepochybné zásluze se potom vydala na politickou kariéru. Tak jako u mnoha podobných se ukazuje, že koupání se v pivu s politikou moc nesouvisí a já se odvážím říct, že kdykoliv něco zásadního řekla, tak jsem nesouhlasil. To je naprosto jasný. To, že označila voliče pana Fica za, teď mi pomozte,
0: Za spodinu. Za fašisty. No,
1: to je hnusná urážka. To by ta paní z té vaničky neměla říkat. Jo. To jsem si jistý. Xavere, dalo se na to zareagovat v Lídni?
0: To už dneska vím.
1: Jo? Kdybyste se mě byl zeptal, já bych vám nějaké výroky k tomu doporučil. Třeba bych řekl, neberte ji vážně. Ona tu politiku moc nechápe a tak občas uráží, dokonce uráží, jo? Nejenom, že plácá, ale i uráží. No takže ten výrok váš já považuji za formálně nešťastný, protože je přehnaný. Mm-hmm. A protože umožňuje snadný protiútok. To vám nepřeju, tak. Takže škoda, no. Chtěla to trošku uhladit.
0: Rozumím, nicméně, víte, v tu chvíli, pár hodin po atentátu na Fica...
1: Já tomu rozumím, ten no.
0: Tak byly v tom trošku emoce, nicméně já si myslím, že tady to začíná, víte. Ta nenávist začíná u těchto lidí. Tady to já...
1: No to jo, to vidíte.
0: Pane Tlustý nikdy o nikom neřekl, že někdo je spodina. Ne, řekl, ten konkrétní člověk je blb, nebo udělal to a to je lhář a to je něco. Ale víte, vzít si nějakou skupinu lidí, která si zvolila demokraticky.
1: Oni tihle lidé se tváří jako lidumilové a ve skutečnosti svými výroky rozeštvávají a vyvolávají ty vášně. A máte naprostou pravdu, že už ta atmosféra, nejenom na Slovensku, ale i u nás je taková, že ti lidé v tom, jak to říct, zoufalství, nenávisti, prostě v těch vyhrocených emocích, na to je hezké přísloví, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A takovéhle paní to zoufalství prohlubují. To ano, to je nepochybné. Takže já tomu rozumím. Já rozumím tomu, že jste chtěl a měl se od toho distancovat a říct, ne, to je moc, to nemůžete něco takového říkat. Vy nemůžete soudit o tom, že když někdo někoho volí, tak je spoděna. To je naprosto nepřijatelný. To všechno je jasný. No a pak bych ten mráz nechal stranu.
0: Já jsem měl pocit, že to v tu chvíli říkám za toho Fica, víte?
1: Dobrý, jste... Xavere, já trošku odpovám pozornost. Kdysi dávno se, myslím, že pana Vericha ptal někdo, rozšlápl jsem včelí královnu s pocitem, že zbavuji včelstvo monarchie. Včely mě za to ošklivě pobodali. To vás teď čeká, jo? Co dál? A Verich říká, ničte dál včelí královny. Je sice naprosto jisté, že vás včely ubodají k smrti, ale ten pomník, co vám jednou postaví včely anarchistky, to bude nádhera.
0: Atentát na premiéra Fica je důsledkem rozdělené společnosti. Ochranka naprosto selhala. Ztrácíme bezpečnost České republiky, lidé se strašně bojí, říkal předevčírem tady v tomto studiu Robert Šlachta.
1: Všechno je to pravda. Tak my jsme toho už kousek řekli, ano, sfanatizovaná společnost, mimochodem sfanatizovaná z politických důvodů. Možná jsem to tady říkal, ale to zopakuju. Podívejte, vláda Petra Fialy začala říkat, že jsme ve válce, začala všechnu propagandu spojovat s válkou a všechno, co dělá, se jmenuje my vás chráníme před Rusem. Buďte nám vděční a pokud se vám něco nelíbí, cokoliv, to můžete kritizovat ceny elektrické energie, můžete kritizovat vysokou daň z nemovitostí, oni vám vždycky řeknou, no jo, ale my vás chráníme před tím Rusem. Vy to neoceňujete? No jo, vy jste jeho agenti, vy jste... A teď ty termíny, které budou opakovat.
0: Jasně.
1: A teď proč to dělají, Xavere? To je z vašeho světa, tomu budete rozumět. To je manipulace veřejnosti, to je propaganda, za kterou by se nemusel stydět ani pan Goebbels. To je propaganda v tom nejchytřejším a nejhrůznějším provedení. Tady oni vědí, že když se budou veřejnosti ptát na všechny ty otázky, typu daň z nemovitostí, nebo, tak 90% lidí řekne, to v žádném případě nechcem, 5% lidí, který na to mají, tak řeknou, to je dobrý, to dělají dobře, a 5% lidí řekne, ještě nevíme. Z toho by vycházelo, že by měly mít všechny vládní strany podporu dohromady 7,5%. Polovina těch nerozhodlých a těch 5 k tomu. Oni mají skoro 30. Víte proč? Že oni všechny ty otázky přeměnili na otázku. Chceš, aby jsme tě chránili proti Rusovi? Chceš? My to děláme. To je jedno, kolik to stojí. Když nechceš, tak seš a teď všechny ty urážky. A proč? No protože strach je strašně silná disciplína, v politice zejména. A ty lidi vlastně říkají, no my sice nevíme, jestli je to jistý, se máme bát, ale co kdyby náhodou, my jsme se měli bát, tak my jsme rádi, že nás někdo chrání. Jo? A díky tomu mají těch 30% té podpory. Jenom díky tomu, že všechny otázky vyměnili za otázku, chceš, aby jsme tě chránili před Rusem? No a proto je to sprostý. To je vlastně vytváření atmosféry, ve které se ta společnost dělí na ty, kteří se bojí a kteří se nebojí. A oni tím tu společnost rozdělují. To je přímo projekt této vlády. Tato vláda záměrně štěpí společnost na lidi vystrašený z Rusa a na lidi, kteří se na to dokážou povznést a říkají, to je blbost, to nám nehrozí. Že ochranka naprosto selhala, ano, to je tam vidět na těch záběrech. To je tam, tam měli už dávno skákat, jako to vidíme v záběrech z atentátů v Americe. Jo? Ta ochranka tam vůbec nezafungovala. Ztrácíme bezpečnost ČR. Já teď k tomu řeknu věc, která vás asi všechny diváky teďko vyděsí. Jeden bezpečnostní expert, blízký takovým těm kruhům, co se starají o bezpečnost státu, mi před několika lety řekl, že existuje studie, která říká, že v případě opravdového válečného konfliktu je česká armáda a česká policie schopná bránit Středočeský kraj jeden měsíc.
0: No. Cože?
1: No, tak jsme na tom. A my tady s tou silou v uvozovkách nebo s touhle slabostí pan Fiala spolu říkají, my jdeme porazit Rusa, aby jsme vás ochránili. To je pořád dokolečka to samý, to je pořád to tež. Takže, že ztrácíme bezpečnost ČR, ano, to má svatou pravdu, on tomu rozumí, říká to správně, je potřeba něco s touhle situací udělat, protože my jsme jak hládka v tuto chvíli a vyhlašujeme ruskou válku.
0: Jasně. Když jsme u toho, typujete, pane Tlustý, že ta koalice přísahá a motoristé sobě, že se dostanou do Evropského parlamentu?
1: Tak já bych jim to přál. To tím začnu. Já bych jim to přál. Já se takhle, jako vy ptáte mě, tak já se ptám všech svých známých, jak oni to vidí. Ty předpovědi jsou zajímavé. Zrovna včera jsem se ptal a jeden, myslím, dobře informovaný člověk, vlastně profesionál, který pracuje v politické reklamě, mi říkal, že on to vidí mezi 4,9 a 5,1.
0: Pro ně. To znamená, že ten pan Turek by tam postoupil.
1: V 5,1 ano, 4,9 ne. A já myslím, že to je, podívejte, já nemám k dispozici žádné průzkumy, jo, abych se mohl opřít o skutečné postavení toho subjektu, ale ten člověk, co jsem se optal, NEP je to profesionál, NEP to sleduje, tak on to takhle vyhodnotil. Jsou lidé, kteří říkají 2,9, to řeknu rovnou, pak jsou samozřejmě lidé, kteří sní o 7,3, to taky, ale mně ten odhad včerejší toho známého 4,9 až 5,1 připadá jako realistický.
0: Ještě
1: pohled.
0: K tomu, já v posledních dnech často slyším, a velmi se tomu divím, že jistým fenoménem tady těch voleb a těch předvolebních průzkumů a všech možných těch jak odhadů, jaký máte volební potenciál, to všechno, je ta paní Konečná. A to já jako tomu moc nerozumím, ale tady v XTV mě docela překvapila. Pozitivně musím říct.
1: Týž lidí se také ptám na paní Konečnou, neboli Stačilo, si říkají. Tam se mi zdá, a všichni lidé to říkají, že jistota překonání 5% je nepochybná. Že určitě, že nikdo neumí odhadnout, jestli, když bych teda používal nějaká čísla, jestli 5,1 nebo 7,2, to ne, ale že ona to dojedla nad 5%, to říkají všichni.
0: Úspěšný podnikatel, se kterým jsem mluvil, říkal, ano, komunisté našemu pradědečkovi znárodnili cosi, nějakou malou fabričku někde na Moravě, a já jsem dospěl do stádia, kdy budu volit Konečnou. Svět je plný
1: no,
0: paradox.
1: Tak já k tomu řeknu, já jsem stál ve vratech, když nám komunisté odváděli 4 kravičky ze dvora a byl to rodinný pohřeb a já je volit nebudu. Oni ty nápady mají pořád.
0: No jasně. Jedeme dál. Mercedes pozastavil vývoj elektroautomobilů. Jo, elektromobilů.
1: Elektromobil.
0: Spalovací modely budeme prodávat, dokud bude zájem. Pane Tlustý, něco se děje?
1: Já jsem rád, že se mě na tohle ptáte.
0: Se staví na zadní.
1: Já už konečně jsem si to srovnal v hlavě. Podívejte. Zatím elektromobil díky kapacitě akumulátorů a jejich ceně je auto jenom pro někoho a jenom pro určité účely. Když budete úspěšný podnikatel, budete bydlet ve Slaném, budete mít firmu v Dejvicích, budete vydělávat nejméně desítky, spíše stovky tisíc měsíčně, tak budete mít doma v garáži nějaké pěkné velké auto se spalovacím motorem, to proto, že jezdíte lyžovat do Alp a tam se s tím elektromobilem nejste-li blázen, nevypravíte. To už leckdo vyzkoušel, kolikrát musíte dobíjet, co to stojí, ono to totiž stojí víc než klasické pohonné hmoty. Ale můžete v té garáži vedle tohohle spalovacího auta mít také elektromobil, vždycky přes noci ho dobít, jezdit s ním do Prahy, požívat výhody volného parkování, ještě mít obdivné pohledy slečen, jaké jste perspektivní a že jste si to auto za těch 2,5 milionů mohl koupit, tak to vás bomí ještě o to radši. Tak proto to ano. Problém je v tom, že byla vytvořena atmosféra, že spalovací auta končí a tohle to všechno obsáhne. A to zatím je čistokrevná lež. A jako u všeho platí, že lež má krátké nohy. Ti lidé postupně, kteří tomu uvěřili, a navíc uvěřili těm subvencím, to je tam důležité, protože ono bez subvencí si to nikdo nekoupí, tak postupně zjišťují, že i s těma subvencema je to pořád drahý a že to není více účelový dopravní prostředek. Že to je jenom na úzkou část toho, co potřebujete, tak na to ano, proto musíte ty auta mít dvě a na ten zbytek už to není. Ještě, aby to tak nevypadalo, schmutovat, aby to šlo taky. A teď vám řeknu, a to mě nadchlo, protože jsem v tom viděl českého přemýšlivého člověka. Tak krásný elektromobil na zadním nárazníku má napříč auta umělohmotovou bednu, tak asi tak širokou, teď tý se kouří, vedou vodní dráty. Ten podnikavý Čech tam strčil generátor, benzínový, kanistr, propojil to na dobíjení těch baterií a protože jsem ho viděl na trase mezi Chomutovem a Lounama, tak si myslím, že tam odsud od někud, on jezdí do Prahy a on vždycky ráno odevře tu bednu a udělá naskočí ten generátor a on jede tu hodinu a půl do Prahy, pak to někde nechá stát, tam to možná bručí dál, aby se to dobilo, a pak zase jede zpátky. A teď si vemte, je to samozřejmě totálně neekologický, je to úplně výsměch tomu původnímu záměru, ale on dostal příspěvek na to, aby si to koupil. On volně parkuje. On neplatí dálniční známku. Jo? Samý výhody, výhody. No a k tomu tam dodělal tu bedínku. No. A to je, myslím, nejlepší odpověď na to,
0: jasně,
1: k čemu ten elektromobil je opravdu dobrý. No a proč se to takhle vyvíjí? No, protože lidé na to přicházejí.
0: Jedu dál. Kovanda, to je ekonom. Jo, pan Kovanda, výborný. Pivo bude luxus a tradiční české knajpy končí. Tak, to je sdělení, které mě, pane Tlustý, úplně zarazilo.
1: Já jsem se na to ptal, protože já občas jezdím přes Straškov, kde na křižovatce bývávala celý můj život hospoda. Teď tam, myslím, prodávají krmiva pro domácí zvířátka. A je pryč prostě ta hospoda. Tak jsem se tam ptal, co za tím je. A tak budu říkat, co mi tam ty lidi řekli. No, co za tím je? No, tak v té hospodě už to pivo bylo tak drahý, že tamní obyvatelé si domů nakoupili pípy, nakupují si soudky, pořádají garáž a garden party a místo na pivečko do hospody, kde samozřejmě musí být dražší než to v tom soudku, že jo? Protože ten člověk musí z něčeho žít. Takhle, když oni si to udělají doma, no tak jaký mají náklady? Koupí ten soudek, dojedou pro něj a pak už je všechno vlastně pracovní síla, jinými slovy žádné další náklady. V té hospodě museli zaplatit to hospodský, museli zaplatit nájem té hospody. Takže je to opět klasická ekonomická úvaha. Pivo máme rádi. No, luxus to ne, oni na těch zahradách a garážích se bude tankovat veselé, jo? Možná, že i víc než v té hospodě se tam bude tankovat. No, tradiční české knajpy právě končí, ne že skončí, ty právě končí na tomhletom. A jsme u toho samého pana Fialy. To je tvoje práce, pane Fiala.
0: To je Zetor.
1: To je Zetor, to je všechno stejný.
0: To je stejný princip jako
1: Zetor. Stejný, no on tam, víte, on když zvýší cenu, aby existoval, oni tam nepřijdou. No, můžete provozovat hospodu jako hobby, doplácet na ní, chodit někam, prodávat něco a pak ještě mít hospodu, abyste dělal sousedům radost? No to ne, to nefunguje. No tak to zavřeli, no.
0: Dneska to bylo drsný. No ale podívali jsme se realitě do očí.
1: Tak to my děláme vždycky, zkazujeme.
0: Vždycky. Těším se na vás příště, pane Tlustý.
1: Já se taky moc těším a omlouvám se za svá kritická slova.
0: No naopak, čím víc, tím líp. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jaký to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já, pravda, jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale no, pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinotaje.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní.

0: Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
1: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
0: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
1: Tak on nehleděl.
0: To je jinak. Darjonuj lošadi v zubně smotriat.
1: No, tak on je smotrial.
0: To říkají naši ukrajinští přátelé.
1: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
0: obojí
1: teda.
0: Obojí je to samý.
1: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
0: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
1: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
0: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
1: No, no.
0: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
1: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
0: No, asi ano.
1: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
0: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
1: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
0: Protože nemáte ten vplyv.
1: Tak tím to je. No, ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
0: No a raduje se kdo teda?
1: No raduje se Rakušan.
0: Já se třeba neraduju vůbec.
1: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
0: za to
1: ale pozor, kdyby
0: jako
1: vám,
0: občan.
1: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
0: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
1: No.
0: Ale zatím to nevypadá.
1: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
0: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
1: To určitě.
0: De Croa zní. No.
1: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
0: No.
1: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
0: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
1: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
0: Václav P. to byl. Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
1: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
0: A jak se to ví, že to není pan P.?
1: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
0: Takže sekla fotku z fotobanky.
1: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
0: Ježiš, to je ostuda.
1: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
0: A toto se opravdu stalo?
1: Toto se opravdu stalo.
0: A jak může být tak hloupá?
1: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
0: No a ono se to provalilo.
1: Ono se to provalilo.
0: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
1: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
0: Byl to modrovoký blondák.
1: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
0: Pane bože.
1: Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
0: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
1: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
0: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
1: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
0: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
1: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
0: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
1: Pýcha.
0: Pýcha.
1: No.
0: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
1: Co to je?
0: Šorfka je jako takový podvůdek.
1: Šorfka, to je hezký.
0: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
1: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
0: Na chodbě má krabice?
1: Jo, měl krabice.
0: Já to nechápu.
1: No to nemusíte nic chápat.
0: Měl ty bitcoiny v krabicích?
1: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
0: Virtuální takzvaně.
1: Jo.
0: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
1: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
0: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
1: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
0: To určitě ne.
1: Tak co byste dělal?
0: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
1: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
0: No.
1: Nestalo se ještě?
0: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
1: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
0: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
1: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
0: To je.
1: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
0: no
1: trošku je z výsluní pryč.
0: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
1: No a já jsem ten její projev viděla. A
0: já taky, no.
1: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
0: Tak třeba už je to jedno.
1: To bude ono.
0: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
1: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
0: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
1: Pa čemu?
0: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
1: Ježiš, která to byla.
0: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
1: No.
0: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
1: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
0: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
1: Ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou,
0: no,
1: ale tu politiku dělá dlouho.
0: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
1: jo,
0: tak to rádi přepošlou
1: takhle
0: se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké stonekové.
1: No.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
1: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako ne úplně, řekne, to je čo.
1: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá, druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale
0: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapán Zdeněk Šarapatka,
1: jo,
0: doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten.
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No, na sítích píše, kde, kdo kde
1: no,
0: co.
1: No to sice píše, má ale i ta, váhu. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Hmm. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam bogangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to tam...
0: To je dobrý jako
1: no,
0: na tom
1: no
0: stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Se jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba. Podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštíku. Přikusujete, listujete A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jako kukido.
0: No, já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se sedívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: So-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kokido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: protože... A víte,
1: protože...
0: že já taky?
1: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, mám doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na to pověst? No, musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě
0: čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
1: no.
0: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Budu říkat stará Stoněková, to má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

Posloucháte Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno důležité, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli
1: zase změnit. 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci, podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?

0: Pražského kroužku.
1: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
0: A technicky by to bylo jak?
1: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že s 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
0: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
1: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový jako systém, ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
0: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení. To jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co
1: No.
0: to přesně znamená? Já to tak tuším, ale.
1: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce.
0: Je to tak.
1: Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudržná, jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
0: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
1: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak
0: Určitě.
1: naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, či tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože

0: Cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďkom abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědí bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, naschledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Luděk Rozehnal píše, dobrý večer, pane Noveský, řekněte nám, kdo jsou ti minoritní akcionáři? Není v tom nějak namočená vláda členové strany, když je tak chrání? Má na mysli ČES asi.
1: Já jsem to pochopil. Minoritní akcionáři ČESu jsou lehce dohledatelní a mají to veřejně na stránkách. Je to veřejně na stránkách ČESu, je to dohledatelné. Jsou tam, myslím, že největší z těch takzvaných investičních akcionářů, tak to jsou, myslím, právě americké fondy. Ty jsou, myslím, největší. Jo, jinak jsou tam nějaký drobní český akcionáři, některé české společnosti. Takže není problém to dotáhnout, ale samozřejmě, kdo může být za někým schován, to vám dneska takhle neřeknu, protože to by byla spekulace ode mě.
0: Co říkáte na to, pane Noveský, když vysoká představitelka té současné moci řekne v televizi, že si holt teda budeme muset vzít druhý svetr?
1: Vím, na koho narážíte, a vzhledem k tomu, že je to ústavní činitelka, tak se k tomu nevyjádřím slušně. Čili vůbec.
0: No ne.
1: Tomu se nelze slušně vyjádřit.
0: Počkej, každý asi ví, jakože...
1: No nelze, fakt nelze. Tomu se slušně nemohu vyjádřit.
0: No ne, tak my
1: tomu
0: myslíte,
1: se vyjádřil
0: chtěl
1: naposledy doktor Štorsmajer, jo, se tomu naposledy vyjádřil.
0: Necháme, už jsme u soudu byli jednou.
1: Tak
0: Aleš Pospíšil píše, za jednu loď LNG pozor, to je důležitý, vydělají naši američtí zachránci cca 200 milionů amerických dolarů čistý zisk, zdroj Hnutí Republika. Nevím, co je Hnutí Republika jako zdroj. A je to takový kšeft pro ně dobrý? Je to možný?
1: No, samozřejmě je to kšeft. Taky proto vlastně od roku 2019 pořád bojí proti NS2, protože Nord Stream 2, ten plynovod, ten by býval způsobil obrovské dodávky. Ten Nord Stream 2 má vlastně kapacitu 50 miliard kubíků ročně. Stejně jako Nord Stream 1. To znamená, že by to způsobilo pokles cen, za další by se americký LNG tady neuplatnil vůbec. Protože je dražší podstatně. Já se na schvál podívám na ten údaj, to samozřejmě takhle z hlavy nevím.
0: To si napište.
1: A podívám se, jestli teda, a když tak potom bych ještě vám to poslal, pane Xavere, abyste...
0: Jo. No to budu rád. Ještě mi řekněte, vy jste mluvil o tankerech, to znamená, to je loď.
1: Ano, to jsou speciální lodě, kde tam musíte chladit, jo. Tam nejsou zase, třeba když byste vozil stračený plyn jenom tak, tak tam musí být jakoby...
0: Dobře, větší. Ta loď taky nejde zadarmo.
1: No samozřejmě.
0: Tam má uhlíkovou stopu,
1: no, samozřejmě, nebo něco. Ale někdy podstatnou, pokud je to starší loď, tak tam samozřejmě tam se spaluje nějaký ten hnusný mazut nebo nějaký takovýhle ty, to je, z toho jsou šílený exhalace. Někde to jezdí teda už i na ten plyn, který se z toho odpařuje, takže někdo už to jezdí na ten plyn.
0: Tak kdo tady ty šílený rozhodnutí dělá? To přece musí i tříměsíčnímu jezevčíkovi dojít, že to je blbost.
1: Víte, peníze jsou až na prvním místě.
0: No dobře, jak peníze, ale tak...
1: No tak někdo z toho obrovským způsobem profituje. Celý ten Green Deal je obrovský finanční podvod vlastně na občanech Evropské
0: unie. Tak Green Deal snad už je odpískaný, ne? To už jako...
1: No pořád se o něm mluví a pořád se s tím jakoby pracuje.
0: Jo, ještě
1: pořád. No pořád, to víte, že jo. Samozřejmě teď se říká, že to vlastně ani nevadí, že to uhlí se bude zase spalovat. Teď se vůbec nevadí, že se budou spalovat doma zejména ty takový ty chudší vrstvy budou spalovat cokoliv, dostanou hořící hořavýho do ruky, to znamená plasty a všechno. Vezměme si, že opravdu znova se vracíme do 50. let. My jsme se úspěšně dostali dostáváme zpátky do 50. let, kdy tady ten plyn ještě nebyl. Protože vlastně ten první plyn o to bratrství vlastně se zprovoznilo v roce 67. Jo,
0: no ale řekněte mi teda, pane Noveský, to je věc jako strašně důležitá, stojí na tom všechno. Já vám za chvíli řeknu jeden konkrétní příklad podnikatele jednoho, to je, který už balí firmu tady kvůli těm energiím a bude propouštět 2000 lidí. Ale řekněte mi, vy teď kandidujete do toho senátu, co vy tam jako senátor můžete s tím udělat? Co tam, řekněme, že tam dostanete? A první den tam přijdete, tak co vy můžete?
1: No první den tam asi neudělám vůbec nic, to je jasný, ale já to řeknu takhle. Já jsem tam v podstatě za tu naši skupinu byl tak trošku jakoby možná i vylosován. protože v té naší skupině jsme se jako takhle koukali, kdo je právník, že jo. Tak tam jsem bohužel nemohl říct, že nejsem. Já jsem sice jenom bakalář práva, protože to jsem si musel udělat, jsem zřizoval úřad pro zastupování státu, takže já jsem bakalář práva. Pak se zeptali, kdo má zkušenost ze Senátu, tak jsem zase musel říct, já jsem v tom Senátu prosím byl, sice jenom jako poradce tehdy prvního místopředsedy Havlíčka a šéfa klubu ODS Topolánka tehdy. No tak to bylo rok, to bylo vlastně do roku 2000 včetně, jo. Takže a tehdy se mi tam třeba podařilo jako poradci, se mi tam tehdy podařilo posunout do energetického zákona proti tehdy proti vůli ministerstva průmyslu a obchodu určitý vztah mezi energetickým regulačním úřadem, který se tehdy vlastně tou 458 tím energetickým zákonem vlastně jakoby zřizoval, jo, tím, že to od 1.1.2001 fungovalo podle zákona, a mezi SEIKou, státní energetická inspekce, většina lidí zná SEIKu, takže státní energetická inspekce je taková výkonná složka, která vždycky tady perfektně fungovala. A já jsem chtěl právě, aby se to spojilo, a tehdy se mi podařilo aspoň dostat tu zmínku. Kdybych byl senátor, tak jsem věřím tomu, že jsem to tam protračil, že by to opravdu byla organická součást toho energetického regulačního úřadu, protože úřad sám je na houby, když nemá tu výkonnou a tu kontrolní vlastně složku, aby opravdu mohl fungovat řádně, protože jenom úředníci od stolu toho moc nerozhodnou.
0: Víte, já se na to vlastně ptám proto, jestli je vůbec možné, že kdybyste se dostal do Senátu, když byste tam našel spřízněné duše, když by se něco pohnulo, tak hrajeme, pane Noveský, o to, aby zůstaly ty ceny elektrické energie 17x vyšší.
1: Ani náhodou.
0: Počkejte. A plyn 37x, anebo hrajeme o to, aby se ty ceny vrátily na tu původní hranici třeba před 2 lety.
1: Takhle. U té elektřiny je to velmi jednoduché. Tam opravdu ta cena, jako co je na 4 koruny, opravdu nemá logické zdůvodnění. Nemá zdůvodnění ani ve výrobních, ani v dalších nákladech. Jo? 4 koruny za kilowatt hodinu, to je přiměřená, rozumná cena, říkám, na který ten ČEZ bude mít minimálně 100, možná 200, možná víc procent zisku. I ty další
0: 4 výrobce. Koruny za kilowatt hodinu, zatímco teď...
1: No teďka nabízí ČEZ tuším za 12, co na poslední nebo za kilowatt hodinu.
0: A ta Lipsk, přes tu Lipskou burzu?
1: No a to nabízí ČEZ, tam je to složitý, protože on část, tam jako je to opravdu ten mechanismus je strašně složitý.
0: Ale říkáte, tady by to bylo poměrně jednoduché.
1: Ano, velmi jednoduché a je to zcela v silách naší vlády a našeho parlamentu.
0: Takže absolutně. Se vrátit s cenou dolů?
1: Ano, samozřejmě.
0: A teď ten 37x plyn?
1: No tam je to složitější, protože tam by to znamenalo opravdu prostě přestat, tady ta rusofobie je šílená. Já se přiznám, mě jedno, jestli mě budou říkat americký blok nebo ruský šváb. Já prostě chci, aby tady ten plyn byl a byl za slušnou cenu, protože bez toho ten průmysl a bohužel i občané víceméně umřou, jo? Protože bez toho prostě se neobejdem. Když si to vezměme, my jsme to počítali tehdy s kolegou Jíšem, což je známý energetik, už to je dlouho v penzi a velmi seriózní chlapík, tak jsme to tehdy spočítali a fakt jsme spočítali, že pokud by se ruský plyn měl nahradit elektřinou, tak to v tom je obsaženo zhruba 100 terawatt hodin energie. A z našich jaderných elektráren se ročně, oni to bylo 29, ale jinak stabilně to bylo kolem 30 terawatt hodin. Takže si vemte, že byste tady musel postavit 3 Temelíny a to je Dukovany, abyste nahradil ruský plyn. Dojete si to představit? Já ne teda.
0: Dobře, no, tak abychom nezapomínali tady na naše diváky, děkujeme Jirkovi Bankovi za kilo. Jirko, díky. Milan Chovan a tady otázka odebraná, nevadí. Jiří Bílik píše, řekněte to na rovinu, mám už kupovat laso a hledat nejbližší kandelábr, nebo se dožiju důchodu ve zdraví a v teple. A vidíte, podle fotky to bude tak sotva 40 let. No.
1: Pane Jiří, takhle, já doufám, že buď to ta vláda dostane rozum, nebo se změní. Jiná možnost není.
0: Tak Bunny Bank píše, současný tlak na společnost jsou vlastně dvě mouchy jednou ranou. Za prvé obrovské zisky pro korporáty, za druhé urychlení přechodu společnosti k posttechnologické době. Souhlasíte?
1: No, takové ty obrovské zisky pro korporáty, tady je ten přirozený monopol, tady totiž by taky měl zafungovat třeba antimonopolní úřad, i když na to je speciálně zřízený energetický regulační úřad, aby, jenomže ten bohužel vůbec nekoná. A on zase nemůže konat, když není, on je teoreticky nezávislý a prakticky víme, jak to funguje, to znamená prakticky vykonává, on je taková trošku, jako řekl bych, jak bych to řekl, neoficiální sekce Ministerstva průmyslu a obchodu.

0: Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si v oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Bla, bla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšiml. Moc si to asi nevšiml. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšnej.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
0: poslouchá.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně

0: miliony, milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly, byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: Když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.

0: A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
1: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkaly, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska Dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována.
0: A je to, čím je to nebezpečné, pane doktore?
1: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
0: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
1: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
0: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
1: Ne.
0: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
1: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
0: Proti
1: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci, nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
0: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
1: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
0: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
1: Bránit přeletu
0: nebo a takováhle
1: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
0: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
1: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
0: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Rádio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
2: které naopak, vlastně kterým ubývá hodnota.
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselé.

Americe se mi velmi dobré darilo. V Americe se mi velmi dobré darilo. Doma všetci plaču a mně je veselo. V Americe na paprike seděli dva jeleně. V Americe na paprike seděli dva jeleně. Smutně na mě pozerali.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě ale už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Máš jenom ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. To jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.

0: vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu můžu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam třeba okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přestavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život, za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam, odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to si musí promyslet, ale je to rozhodně jedno místě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.

0: Tak zkusíme od toho nejsnazšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté Stalin, Churchill a tak dále domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se ven koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
0: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, která posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že Dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel nějak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Posloucháte rádio Xaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

Tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky

úplně na samém dně. Držím hrůdu zlata a čumím na ní jako vůl. V tom obživný kůň, hele, hele.

0: města. Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdyby jsme mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila. Tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu, teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste mě měl berlu vrazilku spíš teda podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ, tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
2: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala, protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tímž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem

0: odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
1: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
0: Ano.
1: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
0: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
1: No, tak to je celkem logické, ne?
0: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
1: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
0: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
1: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
0: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
1: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozicí.

0: opozičními stranami. Teď například ztratili Motoristé díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, Xavere.
0: 81. díl? To možný?
1: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
1: Myslíte výšku?
0: Výšku.
1: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
0: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
1: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
1: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
1: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
1: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
1: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
1: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
1: ano.
0: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
1: ano.
0: Kopanec, víte, co je?
1: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
1: 3200 kostí.
0: Jeden kopanec.
1: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
0: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
1: No, to už bych byla mrtvá.
0: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
1: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
0: No. Takže jenom...
1: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
0: No,
1: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
0: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
1: To je pravda.
0: Jste věděla?
1: To jsem věděla, no.
0: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
1: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
0: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
1: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
0: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
1: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
0: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
1: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
0: to
1: trochu?
0: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
1: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
0: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
1: To je hodně.
0: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
1: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
0: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
1: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
0: Já bych to zdanil.
1: To jsou furt pěkný peníze.
0: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
1: No počkejte, to brzo taky přijde.
0: No, to myslím.
1: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
0: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
1: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
0: To byla druhá, vlastně promiňte.
1: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
0: Musíte zákon.
1: No, já si myslím.
0: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
1: A to funguje na všechny lidi i na děti?
0: Na všechny lidi.
1: Tak já to zkusím na Magdalence.
0: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
1: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
0: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
1: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
0: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
1: Já se to umím představit.
0: 160 porodů.
1: No ale to je blbost samozřejmě.
0: No není to blbost.
1: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
0: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
1: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
0: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
1: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
0: Jo.
1: No to jsou takový jenom pohádky.
0: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
1: Protože tam žádný neměl.
0: Pak se zjistilo právě, no.
1: Že tam neměl.
0: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
1: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
0: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
1: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
0: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když
1: jdete na nádraží.
0: No kdekoliv.
1: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
1: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
0: Ale?
1: Takže ono je spíš možné,
0: to
1: že...
0: To dělali u mě tu statistiku.
1: Asi, a ono je spíš možný,
0: že... To je statistická nula.
1: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
0: No v dnešní době ano.
1: Jo.
0: A ještě by možná za to dostala metál někde.
1: Kde?
0: Tak nějaký Tommy Too, ty by to brali jako...
1: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
0: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
1: To je pravda.
0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí.
1: Mm-hmm.
0: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Mm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už
0: možná
1: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí.
0: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Tak ale to není od vás příliš kamarádské, že?
0: Pravé kůže, ne ekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měla
0: zeptat.
1: A
0: to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána,
1: co
0: tam prodával v tom obchodě, Fanoušek.
1: Tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jako, že bych měla.
0: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení. A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne. Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
1: Aha.
0: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo Kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, no, tak ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů?
1: Ne, já vím, ale tak
0: než, musíte to někde
1: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No, no, no.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normální klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No, to nevypadá úplně.
0: A to se v 90. nosilo?
1: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
1: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek
1: takhle, takhle se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč bych to...
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuzetenka. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělá.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle. No tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No on prý v kampani, což mě fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní Karol.
1: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Kauza.
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
1: tak
0: Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy. Ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, on co nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne. Paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku. A matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
1: No a jak to, jak to,
0: se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
1: Ne, já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: Tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte třeba, někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to nic extra.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová,
1: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako je snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. Je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
1: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No. No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy.
1: Mm-hmm.
0: No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody?
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No, nenašli právě. Mm-hmm. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako italský typ, no. Mm. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo?
1: Mm.
0: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
1: No,
0: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne. Jako to je stejně jak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale tak ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? Mm-hmm. To vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mně nepřijdou vůbec vtipný.
1: Mně hrozně.
0: Fakt?
1: No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ty, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak je. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště.
0: Na
1: mějte
0: příště.
1: Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop byl neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 80.

0: právě on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili, nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za Dobřem.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
0: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
0: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl? Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
0: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
0: Ježíš, to bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, já bych
1: že by
0: skoro...
1: byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
0: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině, a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem. Ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém. Najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvedlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: Nerudové, jste byl, já myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně, úplně novou a k zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: mě
1: to.
0: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi,
1: pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou řekl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě.
1: To byl.
0: já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před velcí předpolitici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takhle volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i jinou.
0: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu. Takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota neboli tuk je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.
2: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličima a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě. Sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
2: Tak,

Společnost Seven Red uvádí Luboš Veselý, Marie Formáčková, Xaver na vlastní žádost opuštěný. Vypráví Robert Jaškov. Zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop, natočeno ve studiu Incendium 2019.

0: Před mnoha lety jsem často poslouchala v autě album country písniček, které jsem měla v oblibě. Zejména jednu. Zpíval ji Luboš Veselý, kterého jsem ještě neznala, ale jeho hlas se mi líbil. Písničku jsem si pouštěla pořád dokola a pak jsem jednou ten svůj oblíbený hlas slyšela v rádiu. Nespíval, ale koho si zpovídal. A zase se mi líbil. Tehdy jsem i pochopila proč. Jako kdysi věděl, o čem zpívá, tak teď zase věděl, o čem mluví a kam chce v rozhovoru doveslovat. A není mnoho moderátorů, kteří pobaví a zaujmou posluchače či diváky, zpovídané, ale také i sebe. A tak jsem si onu stanici naladila a hlas poslouchala pravidelně. Tehdy k hlasu přibylo i nové jméno Xaver a já si začala podle jeho vysílacích časů plánovat i své jízdy autem. Ani noční frekvence mě neodradila. A zřejmě za tu věrnost oné rádiové stanici a hlavně tomu nenapodobitelnému hlasu mě osud odměnil. A tou odměnou je právě tato knížka, díky které jsem si Xaverův hlas opravdu užila. Marie Formáčková.
1: Až jsem se lekl, když jsem zjistil, že mě vzpomínání na vlastní život začalo bavit. Buď jsem opravdu velký samožer, nebo jsem fakt žil a žiju zajímavý život. Xaver. Xaver se narodil někdy o letních prázdninách v roce 2002. Tehdy jsem večer odlétal na Krétu. V příletové hale na letišti v Heraklionu jsem nastartoval mobil a otevřel SMSku. Na F1 začínáte 2.9. v 10 hodin, smlouva je připravena u mě. BT. Myslím, že je dobrý začátek dovolené. Kdybych mohl, sedl bych na to samé letadlo a vrátil bych se do Prahy. Celou dobu na Krétě jsem vlastně přemýšlel, co a jak budu na frekvenci 1 vysílat. Taky jsem tam definitivně pochopil, jak to mají ty pověstné prvničky s nervozitou. Pořád dokola jsem si kladl otázku, zda mě zkušenosti z regionálního rádia budou stačit na celoplošce. Nestačily. Ale o tom až později. V Brně v rádiu jsem byl specialistou na rozhovory a tušil jsem, že úkol od frekvence 1 bude podobný. Byl a onoho 2. září 2002, kdy jsem nastoupil, jsme v 10 hodin spustili první křížový výslech. To bude malér, říkal jsem si ještě v autě po cestě do rádia. Do rána jsem nespál a navíc nějak do poslední chvíle nebylo jasné, jestli můj první host, Petra Busková, tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, vůbec dorazí. Etídu, která se posléze odehrála mezi 10. a 11. hodinou na frekvencích tenkrát 2. nejposlouchanějšího rádia v zemi, později i 1., ponechám stranou. Jisté je, že jsem vylezl ze studia, šel se Báře Tachecí omluvit a rozmluvit jí moje angažmá na frekvenci 1. Dělala, že neslyší. Podívejte se, ode dneška v časopisech vycházejí celostránkové reklamy na váš pořad. Otevřela nějaký časopis, kde byla moje obrovská fotka a pod ní nápis Luboš Xaver Veselý a jeho křížový výslech. Zůstal jsem v němém úžasu. Jak Xaver? Řekl jsem si v duchu a možná i nahlas. Jo, to jsem vám zapomněla říct, že jsme vám dali třetí jméno, Xaver. Jen tak mimo děk poznamenala paní ředitelka a zavrtala se zpátky do jogurtu. Vypotácel jsem se v mdlobách z její kanceláře. Tak já jsem Xaver. Sedl jsem do auta a jel k první benzínce na kafe a snídani. Prodavačka se usmála. Dobrý den, pane Xavere. S paní Buskovou to bylo boží. Jak vám tam odpověděla? Vůbec netuším, co povídala a už vůbec netuším, co jsem jí na to říkal já. Tak já jsem Xaver. Říkal jsem si polohlasem a míchal benzínkové kafe. Ovšem

Babička by plakala a možná by se od nás odstěhovala. Naše drahé tety, které byly po čertech podobné těm z populárního filmu Drahé tety a já, by k tomu museli vymyslet tolik legend a jít to vyprávět tolika kamarádkám, že by si nohy ušoupaly. Myslím, že jenom moje kmotřička Mařenka by pro mě měla pochopení. Ta totiž, na rozdíl od jiných, ví, že pro každého člověka je na světě místo a že apoštolů není nikdy víc než 12 a po kohoutním kokrhání přichází už jen ta hubená holka s kosou, jak pravil kolega Hrabě. Seděl jsem tam tenkrát a sbíral odvahu, abych se několikanásobného baviče roku, až se vrátí k mému stolu s kávou v ruce, zeptal: Pane Novotný, slyšel jste to moje dnešní extempore s Buzkovou? Ale nezeptal jsem se. Novotný byl jako vždycky rychlejší. Hele, Xavere, výborný, překvapil jste mě, dobrý. Vezmu vás do mojí agentury a budeme vás zastupovat. Pak jsme rozebrali Xavera a Petr mi vysvětlil, že to Bára vymyslela dobře a ať jsem za to rád. A ještě u té samé benzínky jsme si plácli na spolupráci, která mě pak přivedla na novu do České televize a leckams jinam. Ale trvalo mi to ještě asi měsíc, než jsem začal mít Xavera rád. Ale došlo k tomu, protože nikdo se nad mým rozšířeným jménem nepozastavoval, nikomu to nepřipadalo divné. Jen tehdejší ministr kultury Pavel Dostál, se kterým jsme se znali celkem dobře, mi vyprávěl, že kdysi byl na státním rádiu na stanici Hvězda hlasatel, pokaždé řekl: pozor, pozor, hlásí se Xaver, a pak pohovořil o nějakém lidském selhání. Vše uzavřel konstatováním, že toto by socialistický člověk nikdy neudělal. Nicméně Xaver byl na světě. Nevím, jestli se to dá nazvat obchodní značkou, ale každopádně jsem si zvykl. I na různé podoby toho jména. Byť možností, jak je ohýbat, moc není. Jedna kamarádka, když si dá griotku, mi říká Xaverku. Pan ředitel frekvence 1 mě vlídně oslovuje Xavírku. Když mi řekne Xavere, vím, že je průšvih. Jeden ze slavných soutěžících ze Superstar mi říká Xave, kamarád jezdící s námi do Ameriky zase Xavi, a pro Jana Soutka jsem Xaverius. A víc podob se snad nenabízí. Nicméně maminka mi stále říká Lubo, paní Koudelková z Tišnova už od dětství Lubku, režisérka Milena a teta Jana Luby, paní manažerka hotelu Stratosféry v Las Vegas vždy hlásí: wow, Xav is here! A jeden bývalý brněnský radní mi říká Lubine. Jinak si okolí už uvyklo na Xaver. Že se zpovídám, je zřejmě důsledkem mé 13. komnaty. V tomto dokumentárním cyklu České televize o osudových křižovatkách známých osobností jsem mluvil o svém celoživotním boji s nadváhou, v rámci kterého jsem podstoupil i operační zákroky. Česká televize mi účast v tomto pořadu nabídla už před lety. Já to tehdy odmítl, protože jsem si bláhově myslel, že žádnou 13. komnatu nemám. Že není nic, co bych v sobě měl uzavřené, a trápilo by mě to. Často mi ale chodily dopisy a e-maily, v nichž lidé chtěli vědět něco víc právě o mně samotném. Sice jsem přesvědčený, že moderátor se má hlavně ptát a naslouchat, nikoliv vyprávět o sobě, ale i tak jsem na natočení 13. komnaty kývil. Dodnes přemýšlím, jestli to nebyla chyba. Navíc nejsem přesvědčený, že právě já patřím mezi osobnosti, o nichž by se měly točit dokumenty a psát knihy. Faktem ale je, že po odvysílání mé 13. komnaty v televizi mi za večer přišlo kolem 1000 zpráv. A tak jsem si řekl, že jsem asi udělal dobrý krok. Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že je-li člověk tím, kdo zprostředkovává informace a snaží se z druhých něco dostat, musí také takzvaně platit daň. V této roli jsem několik let a na několika židlích. Chápu tedy, že ke zvýšení důvěryhodnosti takového člověka má divák nebo posluchač právo o něm něco vědět. Co je zač, jaký je, co ho zajímá. Je to potom rovná hra moderátora a jeho posluchače. Řekl jsem si, že přece když něco nechci prozradit, tak už vím, jak to udělat, abych se odpovědi nevyhnul, ale přitom si uchoval svou duši a její pomocný personál. Natáčení 13. komnaty mě donutilo udělat si jakousi osobní inventuru a říct si, kolik vlastně mám věcí, o nichž nechci mluvit. Není jich moc, ale některé jsou. Jak říká Václav Hrabě: ještě jednou to spočítám,

aspoň jednou ještě, procenta ztrát, procenta smutků, procenta štěstí, to, co jsem dostal, to, co jsem vyhrál, to, co jsem ztratil po cestě, to, co jsem získal poctivě i nepoctivě.

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. Ach, jak je milé, hebké a hladké, má dlouhé nohy a uši krátké, jak na mě hledí vřele a sladko, telátko moje, moje telátko. Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.

Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko

Kdybych ho neměl, žálem bych skonal, nízkou mého bych žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento riel. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento riel. Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Řekněte mi, pane Nefe, při vašich zkušenostech s tou datovou žurnalistikou, myslíte si, že internet, ergo kladívko sociální sítě třeba, že opravdu ovlivňují politiku? Není to naivní představa?
2: No podívejte se.
1: Politiku pomlčka volby třeba.
2: Politiku volby. Takhle otázka je, to bychom si museli definovat, co to je ovlivňují politiku. Jo? Jo, to je otázka. Že to má nějaký vliv, to asi není mimo pochybu, protože všechno má nějaký vliv. Ale jaký to má podíl, to je velká otázka. Že? Musíme vzít taky v potaz, že politici a novináři, jako novináři, ty takový, ty, co mají na to razítko, nebo puncovaný novináři, velice manipulují tím obsahem těch sociálních sítí. Teď vemte si, jak manipulace s obsahem sociálních sítí ovlivňovala americkou politiku za Trumpa. Že? Kdy byl Trump najednou obviněn, že nějakými vlivy v sociálních sítích s pomocí Ruska prostě ovlivnil volby. Tak ovlivňuje to politiku nebo ne? To já si myslím, že to pak sehrálo roli v těch volbách, kdy Trump prohrál. Jo? A byl to vliv sociálních sítí nebo nebyl? Nebo to byl vliv manipulace s výsledkem sociálních sítí? Tohle to jsou věci, které se těžko rozpletou, protože nejsou žádná data, která by jaksi přispěla k jednomu či druhému či třetímu názoru. Ale že to nějaký jaksi vliv bude mít, o tom nepochybu.
1: Já to zkusím ještě jinak. Prostě a jednoduše nevěřím tomu, že politik, pomlčka kandidát kamkoliv, který se jakkoliv prezentuje na sociálních sítích, byť velmi pečlivě a často, tak má vyhráno. Mám pocit, že to strašně málo lidí ovlivní. Ovlivní to v okamžiku, kdyby to probíhalo nějak digitálně, ale ve chvíli, kdy sedneme do auta nebo jdeme pěšky do té volební místnosti, jdeme za plentu, tak je mi celkem jedno, co předtím bylo na Facebooku.
2: To určitě, to v tomhle ohledu s váma naprosto jsem zajedno. To tak jsou třeba příklad politika, který je neustále na sítích, takových bychom našli spoustu, ale a některý ho tam nepotkáte a výsledek je v podstatě totožný a tím spíš u nás, kdy krom senátních voleb, tak nevolíme jednotlivý politiky, ale strany, že jo, a většinu těch poslanců ani neznáme jménem, takže jako to s vámi souhlasím, že taková ta přímá vazba tam nebude, ale že vytvářejí ty sociální sítě nějakou atmosféru, tak o tom bych nepochyboval.
1: Troufám si říct, že velká část lidí mojí generace vás, jako Ondře Nefa, vidí jako člověka, který ten český internet, jestli to tak lze říct, nebo řekněme internet v naší zemi, učil jíst příborem, když to tak trošku. A mě by zajímalo z této pozice, jak se díváte na komentáře pod nejrůznějšími články na sociálních sítích, ať už tam někdo mluví za sebe, nebo za takzvané nepravdivé profily, nebo fejkové profily. A jestli je vám to sympatické a považujete to za tu svobodu, v tom nejčistším smyslu slova, že si opravdu napiš, co chceš, anebo jako tvůrce si říkáte, spousta lidí, kteří tady píšou do těch diskuzí, nemají v hlavě rozum. A mě upřímně zajímá, když mám možnost tady sedět s váma, ten váš názor.
2: No ten je jednoznačný. neviditelný pes, v podstatě to ve stejném smyslu zaved už dávno. Tehdy ještě nebyly ty technické platformy, jako jsou dneska, jo? Ale měli jsme na neviditelném psu, tuším, že se jmenovalo Fórum, a byl to takový jakoby chat nebo něco prostě. Dokonce vím, že tehdy jako jeden z prvních produktů tohoto typu, že se to jmenovalo Autobahn, vymysleli to Němci. Z nějakých důvodů se to jmenovalo Autobahn a vy jste si to mohl implementovat na tu stránku. A bylo to v podstatě jakoby to fórum, to znamená, že každý se tam mohl nějakým způsobem připojit a napsat tam, co chtěl. A takže jsem to tam jako implementoval, lidi tam psali, já jsem to čet a říkal jsem si, to je zajímavý, teď přece je vědecky dokázáno, že minimálně 10% obyvatelstva jsou naprostý dementi. A tady píšou sami jako chytrý, milí, vtipný lidi, k věci, kultivovaně. A kde ty dementi jsou? A oni přišli. Oni přišli se stále sílejícím počtu. Vypudili ty chytrý lidi, jo, a bohužel takhle to je, čili já jsem dospěl k takové jako definici, říkám, že internet je jako město, jo, to je takové město a tam je všecko možné a školy a kasárna a továrny a všecko možné a pod tím je kanalizace a v tom tečou ty sračky a to jsou ty diskuze. A já tam nechodím.
1: No.
2: A podotýkám s určitou výjimkou, jo? Protože jsou prosím vás odborné weby. Třeba výborný odborný web je osel.cz, jo. Jo, kam píšou vědci a takový. A takových webů je víc. A když na takovémhle webu jsou diskuze, tak zpravidla tam se nesetkáte s nějakými nechutnostmi. Ale v takový ten běžný provoz internetový, běžný, jako konkrétně třeba neviditelný pes, který má teda diskuzní bloky pod každým článkem, tak tam prostě já to nečtu, abych to nemohl dělat. Mm-hmm. Mě by to otrávilo prostě.
1: Pane Nefe, když si uvědomíme, že před pár lety, před 10 lety, jsme si neuměli třeba představit, že budeme přes internet nakupovat základní potraviny.
2: Ano.
1: Oblečení. Platit na bankovních účtech. Já nevím, co všechno. Dnes už víme, že možné je kde co, že dokonce lékaři mohou přes půl planety operovat přes internet, přes nějakého robota. Řekněte mi jako vizionář, co přijde ještě. Co ten internet, čím nás ještě překvapí? Co očekáváte? Myslíte, že si pošleme mailem kafe jednoho dne třeba?
2: No, já myslím především, že ukázal to teda bohužel COVID, že bude stále méně nutná fyzická přítomnost a fyzický kontakt. A že za 5 let spolu budeme mluvit prostě, a já tady budu sedět jako nějaký avatar nebo nějaká projekce, což vlastně už dneska je. Já občas po mně něco chtějí v televizi a tak většinou se to děje přes Skype. A to je zatím ještě velice, velice primitivní. Jo, ten obrázek je takový hnusný, že jo, takový špatně zřetelný, ale to za 5 let bude dokonalý obraz jako tamhle z té kamery, prostě ostrej, jo, čili nebude důvod, aby ten člověk, proč by tam chodil, mm-hmm. jo, a proč by měli barák Proč by měli barák s maskerkama a já nevím co všecko, když to všechno půjde takovýmhle způsobem. Jo? Čili tohle je evidentní, že bude. Jo? Že prostě ta náhrada, teď vidíme to ve filmu, že je nějaká konference a tam sedí jeden ten avatar, vedle druhýho. Jo? Mm-hmm. Já třeba zrovna včera, my máme takovou stolní společnost, kamarádi, že jo, a chodili jsme do hospody, máme k Červenému Jelenovi do Hybernské ulice. Jakmile začal covid, tak každou středu se sejdeme po Zoomu. Má to tu výhodu, já bydlím ve Zvoli, jezdil jsem tam autem a žbrndal jsem tam kofolu, takže já se doma odevřu flašku, jo, a můžu s klukama pařit. A pak se řekneme ahoj a to vypnu a jdu spát a někam nemusím jíst. Je to děsný, jo, v jistém smyslu, společensky, jo. Ale bohužel si myslím, že tohle je ta tendence.
1: Já mám k tomuto nápad, nevím, jestli ho tady mám říct. Víte, co je to domácí pekárna, takzvaná? To kam nasypete věci, no? A ono vám nasype chleba, no? Upeče. A já jsem si říkal, že takové to sousedské, jak se chodilo, že někdo upekl bábovku a přišel na návštěvu, že by se vyrobila taková speciální, napojená na internet, každý by to třeba měl doma, a vy byste chtěl někomu dělat radost, tak byste zadal přes počítač, zaplatil suroviny, a řekl, hele, za hodinu a půl ti vypadne bábovka, přihlas se na Zoom, uvař si kafe, máš jí ode mě a pokecáme, že něco takového musí ten internet nám nabídnout do budoucna. Teď už řídí auta.
2: No jo, tak jako to je, když si vezmete, že je 3D tisk, tak já bych vám chtěl věnovat Breitling hodinky a tak bych je zaplatil, tu licenci. No. A ono by to zručilo asi dlouho, myslím, že by to nebylo hned jako bum, že by tam než ty kolečka vybrousili. No, dal bych vám Breitling hodinky. No,
1: všechno si umím
2: představit. Tohle si dovedu představit, že by to mohli být.
1: Pane Nefer, řekněte mi ještě, já teď slyším velmi často od našich známých spolupčanů, kamarádů, novinářů taky, že žijeme v rozdělené společnosti. A já ten pocit nemám. Jsem jediný šťastný, nebo jediný, kdo to nevidí, a nebo je to optický klam?
2: No, podívejte, to je taková tak rozdělené společnosti, tak byli slávěsti a byli Spartani, tak to je rozdělená společnost, tak jsou samozřejmě témata, na která mají lidi různý názory. Jsou výrazné figury, na které mají lidi různé názory, konkrétně třeba prezident Zeman nebo já nevím, ex-premiér Babiš, jo? Tak prostě někdo ho nesnáší, někdo ho obdivuje. A já obecně tedy mám velkou nedůvěru v zobecňujícím, paušalizujícím pojmu, jo, jako společnost. Já nevím, co to je společnost. Jo, tak to jsou lidi. Jako já jsem společnost, vy jste společnost. Pan kameraman je společnost. Jo, prostě každý jsme. Jo, a čili myslím si, že to je takový jako spíš žurnalistický pojem. Mm-hmm. A kdyby byla rozdělená společnost, tak jako dobře, tak když je občanská válka, dejme tomu, tak tam asi se dá mluvit o rozdělené společnosti, když jsou lidi ochotní vzít pušku a jedna část té společnosti střílí na druhou společnost, tak tam není o čem debatovat. Ale že lidi mají na různé věci, různé názory, no tak jako v očkování, já jsem 100% pro, jo, ale znám spoustu lidí, kteří mají vážné pochyby nebo jsou stoprocentně proti, ale je to prostě rozdělená společnost. Já myslím, že ne, to prostě jsou různý názory.
1: Já si také myslím, že ne, proto se na to ptám. Ať se to týká očkování, anebo třeba kdo volil Zemana Babiše, v širokém okruhu mých známých se nenašel ani jeden, kdo by se kvůli mým preferencím, třeba já jsem taky plně očkovaný a vím, že někteří nejsou, kdo by se kvůli tomu se mnou přestal bavit.
2: No jasně. Ne,
1: takže mám pocit, že tady trošku propadáme něčemu, co nám někdo lajnuje, myslím tím, že tady možná je někdo nebo nějaká skupina lidí, kteří by rádi viděli rozdělenou společnost, a já tvrdím, že není.
2: No tak je to takovej silně frekventovaný pojem, který najdeme v učených komentářích a prostě je to součást takového toho politického žargonu, ale jestli je to reálný nebo nereálný, já si spíš myslím, že to není reálný, ale hold,
1: tak se s tím žít.
2: Dá se s tím žít.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naším hostem byl Ondřej Neff.

0: poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě to momentální nálady voličů, není to?
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. To je, teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, nějak dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Byla to léta, kdy si rozesílal letolesti státníkům a vládcům. V bláhové víře, že se aspoň jednou zarazí. Byla to léta, kdy si rozesílal ratolesti a probíjel se.

Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že písničkou se dá svět nějak změnit. Směšných pár tónů proti světa dílů v horečkách. Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že muzikou se může něco změnit.

Když skončil Vietnam, tak jsme tehdy všichni věřili, že mír má ještě šanci. Teď se strachem čtu každý ráno úvodník, kde co bouchlo,

0: šanci.
1: Co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no to je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
1: co,
2: pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celek, na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý a on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

Jak se otevíraly dveře, by možná na úvod další kapitoly napsal Ota Pavel. Když pominu lidi, s nimiž jsme opravdu kamarádi, což jsou třeba Helena Vondráčková, Petr Janda, Dalibor Janda, Ivan Vyskočil, Robert Vano, Jan Saudek a další, některá setkání mě nasměrovala dál, než bych si myslel. Třeba Radek Jón, k němuž jsem měl velký obdiv jako k autorovi Mementa a také k duchovnímu otci pořadu Na vlastní oči v televizi Nova. Byl pro mne etalonem spravedlnosti a měl jsem pocit, že všichni novináři chtějí být jako on. Tehdy vyhrál nějakou novinářskou cenu, byl mým hostem na Frekvenci 1 a nabídl mi spolupráci na obnoveném pořadu Prásk, který bych měl moderovat spolu s Kateřinou Hrachovcovou a dalšími. Neodmítl jsem, to by asi neudělal nikdo. A díky tomu jsem poznal další velmi zajímavé a inspirativní lidi. Nejen ty, co se objevují před kamerou, ale i ty z její druhé strany, jako jsou například Rudolf Kudrnáček či Tibor Silváši. Dostal jsem se na televizní obrazovku, což nebylo to hlavní. Podstatné pro mne bylo, že redakci publicistiky vedl Radek. Pro mne záruka korektnosti a navíc jsem tušil, že to bude velká škola. A byla. Jednou mě poslal do Valdické věznice natočit pro Prásk reportáž s Ivanem Jonákem, kdysi populárním podnikatelem odsouzeným na 18 let za nájemnou vraždu své manželky. Byli jsme tam tehdy s Radkem Jónem společně a dodnes si přesně pamatuji okamžik, kdy jsme spolu s pracovníky vězeňské služby šli po chodbě, já pozorně poslouchal, co mi Radek povídá, a on najednou řekl, že za každými železnými dveřmi je příběh na knížku. To je stejné, jako když vás zavezou do lesa a řeknou, ať sbíráte houby. Ne, že je máte hledat, ale jen je všechny naházet do košíku. A to mě zaujalo. Byli jsme v pavilonu E, kde mimo jiné byli doživotně odsouzení a Radek některé z nich jmenoval. Manželé Stodolovi, Ivan Roubal, Zdeněk Vocásek, Miloslav Sláma, Ludvík Černý. Vrtalo mi to hlavou a hned druhý den jsem se Radka zeptal, jestli by mu nevadilo, kdybych se pokusil některé ty příběhy zpracovat tím způsobem, který mi byl nejbližší. Udělat s nimi rozhovor a pak z nich dát dohromady knížku. Radek mi na to řekl, že je složité a pracné se vůbec k těm lidem dostat, že on to dělat rozhodně nebude nikdy, tak ať to klidně zkusím. Tak jsem na tom začal pracovat a byla to obrovská anabáze. Nejdřív jsem oslovil dopisem odsouzené. Každému jsem napsal dopis, přidal tam obálku se známkou a najednou jsem vedl korespondenci s 30 vězni. Každému z nich jsem vysvětlil, že důvodem, proč by měla knížka vzniknout, je poučení pro ty, co to budou číst, aby věděli, jak také mohou skončit selhání, přešlap, nezvládnutí vlastních emocí. Kdyby se jenom jeden jediný díky tomu poučil a rozmyslel si jednání, které by ho přivedlo za mříže, bude náš úkol splněný. Tohle jsem vězňům psal jako svou pohnutku a zdálo se, že proti tomu nic nemají. Pozval jsem si do rádia na rozhovor tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a o svém záměru mu řekl. Jemu to připadalo jako dobrý nápad a nasměroval mě na šéfa vězeňské služby Luďka Kulu. Vyšel mi maximálně vstříc, kdyby jeho přízně nebylo, kniha by nikdy nevznikla. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno. Vězeňská služba je řízená vojenským způsobem. Musel jsem tedy mít souhlasy i ředitelů všech věznic, v nichž odsouzení sedí. A to byla další anabáze. Tehdy mi velmi pomohl také Mirek Graclík, šéfredaktor AHA, který mi přidělil fotografa Dalibora Puchtu, aby se mnou věznice objížděl a vše dokumentoval. Takže knížka začala zvolna vznikat. Vyšla v roce 2007, po dvou letech někdy dost lopotné práce, protože s některými odsouzenými jsem se musel sejít několikrát. Proseděl jsem s nimi ve věznicích hodiny a hodiny. Například za Ivanem Roubalem jsem byl třikrát úplně zbytečně, ani jednou mi nedovolil vytáhnout diktafon. Vyprávěl mi o vlacích, o dědečkovi, který byl nádražák. Já tam seděl, poslouchal a v duchu si říkal, že to prostě musím vydržet, protože on jen zkoušel moji trpělivost. Při čtvrté návštěvě konečně svolil, že mohu diktafon vyndat a ptát se. Kolikrát se mi stalo, že jsem se z některé věznice vrátil domů, vlezl si do vany, zapálil si cigaretu a rozbrečel se. Bez důvodu, ale nešlo to ovládnout.
Ptal jsem se na to psychiatra Jana Cimického, který mě uklidnil, protože prý se jedná o nejlepší reakci organismu, jež se tímto způsobem zbaví tíživých emocí. Některé rozhovory jsem do knihy nakonec nedal, protože mi odsouzení lhali víc, než jsem byl schopen unést. Naopak s jinými si dodnes píšu. Nemám je za hrdiny, neskákal jsem štěstím, když propustili na svobodu Jiřího Kájinka. Byl bych pro obnovu procesu, ale ven bych ho rozhodně nepouštěl. Někteří mají kromě schopnosti lhát ještě i obrovský talent druhými manipulovat. Dovedou člověka ve vteřině zavést do svého světa a na to je třeba si dávat veliký pozor, aby se do toho nenechal vtáhnout. Jejich svět už je totiž dávno jindy. Knížka Do životí vyšla v nakladatelství XYZ. Jehož ředitel Petr Tichtl byl od začátku pro a tím mě velmi povzbudil. Dostal jsem za ní cenu Egona Ervína Kiše, z čehož jsem měl radost. Lukáš Janota natočil její audiovizi, najal několik herců, každého odsouzeného mluví někdo jiný a výsledek je podle mne výborný. Na počátku knihy tedy stál bulvární prásk na Nově, který byl sice poté zrušen, nicméně já na Nově ještě nějakou dobu zůstal. A čekala mě tam další obrovská škola, kterou bych absolvoval klidně znovu. Ivan Ressler, který byl tehdy šéfem zábavy, mě vyzval, abych napsal scénář k cyklu Na mušce, což byl pořad o celebritách. Psalo se mi to dobře, byl jsem i u natáčení, například za prázdniny jsme natočili najednou 12 dílů. Byl jsem spoluscénárista pořadu Tenkrát na východě, který uváděl Patrik Hezucký, podle mě mimořádně šikovný člověk, a produkovala ho Lenka Hornová. Byla to velmi milá zkušenost. Asi 3 nebo 4 roky jsem psal scénáře k slavnostnímu předávání Zlaté hokejky. Velké sobotní večerní show, při níž se udělovali a udělují stále ceny nejlepším hokejistům. Dělal jsem to s Honzou Dobijášem a akce se konala v karlovarském termálu. Honza Dobijáš je bývalý šéfredaktor Mladého světa a moderátor Porty, kamarád, s nímž se už léta znám. V Brně mi kdysi pomáhal dramaturgovat moje divadelní talk show, dobře jsme se tedy znali. Přímé přenosy režíroval Jiří Adamec, moderátoři se střídali a já pozoroval, jaké to je, když vládne pan režisér. Jiří Adamec opravdu vládl a vše držel pevně v rukou. Nikdy nestrácel čas, okamžitě řekl, co je blbé a co máme vyhodit. Z porad s ním jsme chodili jak spráskaní psi. Na rozdíl od nás, on přesně věděl, jak to má být. Když jsme se s ním snažili diskutovat, jasně řekl, jak si to představuje a že to máme napsat znova. Na řeči neměl čas. Pořád nám scénáře vracel, až to nakonec bylo fakt dobrý. Museli jsme mnohokrát uznat, že měl pravdu, ale cesta k tomuto poznání byla velmi trpká. Když jsme šli s Honzou z porady s tím, že k tomu zase musíme sednout, všechno předělat a to ještě máme oba další pracovní povinnosti, já samozřejmě každodenní vysílání ve frekvenci 1, bylo to občas na oběšení. Proč jsem sem vůbec lezl? Proč nečepuji v Tišnově pivo? Vždyť nic neumím. Říkal jsem si pokaždé, když jsem od Jiřího Adamce odcházel. A vždy jsem si vzpomněl na Báru Tachecí, která mi mnohokrát opakovala. Ano, je to těžký, ale kdyby to bylo lehký, tak si na to najmeme nějakého blbce a zamíň peněz. Myšlenka, že nic neumím, mě dodnes přepadává dost často. Možná to je taková moje malá 13. komnatička. Zejména když se mi něco nepovede, říkám si, že kdybych nebyl hloupej, věnoval se škole, šel na Gimpl, pak na FAMU, tak jsem si mohl být v mnoha věcech jistější. Když třeba píšu knížku a nejde mi to, tak to je také okamžik, kdy těmto myšlenkám propadám. Pravdou ale je, že se to na druhé straně vyrovnává tím, že si vážím lidí, kteří aspoň něco umí nebo se o něco snaží. Nedávno jsem říkal v nějakém rozhovoru, že si umím představit, jak je těžké natočit film, byť špatný. Dát dohromady scénář, herce, dramaturgii, štáb, střižnu, spousta práce, ze které nakonec vyleze blbost, i když jsou v tom snaha, spousta času a třeba i kus talentu.

Pína dělá provozního a já tehdy nedaleko bydlel. V 8 večer jsem seděl u stolu, Miloš ke mně přišel a chtěl vědět, co se mi stalo, že jsem tak zborcený. Tak jsem se mu svěřil, že mi Adamec po páté vrátil scénář a já už s ním neumím hnout. Že se na to vykašlu, dám si ledvinky a limonádu a zůstanu v hospodě až do rána. Miloš byl na ten scénář zvědavý, tak jsem mu ho dal, protože jsem ho měl sebou. On se začetl, hodně se u toho smál. Hlavně ho pobavila scéna, kdy se moderátor ptá Jaromíra Jágra, jak se zbaví modelky, která u něho aktuálně bydlí. On mu odpoví, že zavolá mamince, ať přijede. Milošovi se to opravdu líbilo. Povzbudil mě tím a když mě pobídl, abych se zvedl, šel domů a rychle to dopsal, neprotestoval jsem. Opravdu jsem domů šel, začal psát, za hodinu někdo zvonil, Miloš mi poslal tiramisu. Za další 2 hodiny opět zvonek, Miloš mi poslal obloženou mísu, v níž velkou část tvořil můj oblíbený uzený hovězí jazyk. Napsal jsem mu SMSku, co blbne, a on mi odpověděl, že jen chce, abych to dopsal. Kvůli Milošovi jsem nad scénářem seděl do rána, pak to poslal Honzovi Dobijášovi a když jsme to předložili druhý den Jiřímu Adamcovi, tak jen lakonicky pronesl, tak vidíte, že když se chce, tak to jde. Jeli jsme do Karlových Varů, celou dobu jsem měl euforickou náladu, všechno dopadlo dobře, diváci v sále se bavili, přenos dopadl výborně, ostatně jako vždy, bylo to fajn. Druhý den jsme seděli na zahrádce v nějaké restauraci v Karlových Varech, scénář nám tam pochválil i Ivan Ressler, ale mě přepadla najednou taková divná a nevysvětlitelná smutná nálada. Nezbavil jsem se jí ani cestou domů a nechápal jsem, co se to se mnou děje. Pak jsem si pustil rádio, kde hlásili, že se právě v autě zabil Ivan Hlinka. Večer předtím jsem se s ním seznámil a úplně mě fascinoval. Honzovi Dobijášovi jsem pak říkal, že koučuje vlastně jen tím, jak se dívá. Vyzařovala z něho autorita i beze slov. Za jeho pohledem byla léta bruslení, spousta zkušeností, znalostí a také velká energie. A najednou to bylo pryč. Když na střídečce stojí Hlinka, tak to musí vyhrát. Říkal jsem tehdy Honzovi a měl jsem k Ivanovi Hlinkovi bezbřehý obdiv. A najednou byl konec. Po nějaké době byla pryč i spolupráce s Jiřím Adamcem, skončilo i naše psaní scénářů s Honzou Dobijášem, ale naštěstí naše kamarádství pokračuje. Ostatně přišli další výzvy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kateřina Konečná je naším dnešním hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Kateřina Konečná je předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy, europoslankyně, končí druhé volební období, usiluje znovu o svůj mandát, do Evropského parlamentu kandiduje za uskupení Stačilo. Paní europoslankyně, původně jsem chtěla náš dnešní rozhovor začít migračním paktem, který byl tento týden definitivně schválen, nicméně včerejší události na Slovensku mě přiměly to téma změnit. Včera odpoledne byl spáchan atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Dle vyjádření slovenského ministra vnitra Eštoka se jednalo o politicky motivovaný čin. Byl to útok na slovenskou demokracii?
2: Byl to útok na slovenskou demokracii a šílené je, že vlastně dneska už koluje to video, které možná znali jenom někteří do té doby, kdy pan premiér Fico před zhruba měsícem upozorňoval na to, že to může přijít, že ta situace ve slovenské společnosti je obrovsky vyhrocená, že se neuklidňuje a že se obává, co se může stát, že útočí ne na něj, ale útočí na vládní politiky, na vládní ministry. To první, co je třeba říct určitě, je, že si asi všichni přejeme, aby to dopadlo dobře, aby to dopadlo tak, že to nebude mít ani žádné následky, že pan premiér Fico se vrátí, já pevně věřím, že a doufám, posilněn do svého úřadu. Ale z druhé strany, myslím, že bychom si to měli i vyhodnotit a konečně otevřeně mluvit o tom, co se tady ale dlouhodobě děje a děje se to i v české společnosti. Já, když jsem dneska se chystala za vámi, tak protože jsem věděla, že občas někdo něco o Ficovi řekla, přišlo mi to za čáru, tak jsem si opravdu připravovala ty podklady. A když si tady vezmete citát Ondřeje Koláře, Fico je Putinův sluha, ten tedy včera vlastně na billboardu Spolu pro evropské volby, chrání ruského špiona, máme tady Ficova slova o Kyjevu, to řekne jen idiot, míní Zdechovský, Tomáš Zdechovský, Fico a Orbán rozbíjí jednotu, Dvořák, nechceme kolaborovat s Ficovou vládou, s fašistickým Slovenskem a paní Danuše Nerudová samozřejmě nesklamala vůbec, jako nesklame nikdy. Fica přirovnala k Hitlerovi. Tak, a to jsou všechno věci, které se tady... A teď se bavíme o nějakém úseku třeba posledního půl roku, kdy premiér Fico dělá pouze to, proč byl zvolen, proč mu lidé dali důvěru a proč kandidoval.
1: Dobře, pan Kolář ho označil za, tam byl Putinův sluha.
2: Putinův sluha.
1: Přitom víme, že slovenská vláda se opakovaně setkala s panem Šmihalem, s ukrajinským premiérem, že spolu jednali, hledali nějaká možná řešení, pomoci a tak dále. Když se vrátím k těmto výrokům, ostatně ani vy nejste politička, nebo jste politička, která nechodí pro ostrá slova daleko. Včera právě ministr vnitra Eštok vyzval opozici, koalici, aby se zamysleli nad tím, jak mluví, aby vážili svá slova, možná někdy se kousli teď dortu a nerozmíchávali další nenávist. Zamyslela jste se i vy?
2: Já musím říct, že já jsem politička, která nechodí pro ostrá slova daleko, ale vždy je má vyargumentovaná. To znamená, já když mluvím o tom, že si myslím, že tahle vláda je pětidemoliční, protože zvýšila daně, vzala lidem oprávněné důchody, nakoupila nesmyslné stíhačky, teď chce odchod do důchodu v 70 letech, chce nás vrátit do feudalismu stylem, že zrušíme výpověď bez udání důvodu, tak to vždycky opírám přesně o ty fakta. Já nikdy nikoho nenálepkuju a nehaním. A myslím si, že to je přesně o tom, že já troufnu si říct, že výroky typu pana Novotného, že třešně musí viset, výroky paní Danuše Nerudové, že všichni komunisté, respektive asi i její voliči, jsou košťata a podobně, to já považuji přesně za to.
1: Košťata a zločinci, abyste zvažovala, že to zažalujete.
2: Ano,
1: budete to žalovat, jako, výroky paní Nerudové?
2: Já jenom to dokončím, pak se tomu vyjádřím. Já bych nikdy to kolektivně prostě takto neposuzovala. Já pokud mám vážné výhrady ke komukoliv z vlády, protože prostě dělají nic pro tu republiku, tak to vždy směřuje na ty konkrétní výhrady. To, co dělá tahle ta pravdoláskařská liberální úderka, a na tom Twitteru je to zoufale vidět, je, že všechny háže do jednoho pytla a že si myslí, že jejich vyřčená slova nic neznamenají. Co se týče paní Nerudové, já to zvažuju, nebudu to dělat určitě do voleb, protože paní Nerudové opravdu nechci nahrávat, aby potom říkala, že její volební neúspěch, který doufám, že přijde, takže za něho může někdo, kdo se s ní chce soudit a podobně. Ale to, že hledáme způsob, jak se bránit těmhle pro mě šíleným výrokům, kdy v podstatě statisíce i voličů KSČM, ať už v předchozích volbách nebo voličů stačilo v těch současných, protože jsme se stačilo samozřejmě spojování a hrdě se k tomu hlásíme, považuje za košťata a zločince, to mi opravdu přijde přes čáru. Přijde mi přes čáru, že je schopný to hájit její syn, přijde mi přes čáru, že liberální úderka na Twitteru, který já považuji za možná to nejvíc nenávistné, co tady v České republice máme, tak je schopná to tam lajkovat, smát se tomu a tvářit se, že se nic neděje. Já nevím, jako opravdu máme čekat na další fanatiky, kteří po těchto výrocích prostě udělají, nedej bože, něco podobného. Tady je dnešní ráno, si po Ficovi další na řadě, srbský prezident. Jo, prostě ty lidi to potom
1: ano, teď se, provokuje. Teď se objevilo i na Facebooku řada lidí, kteří schvalují ten trestný čin na Roberta Fica. Má si je najít policie? Měla by policie zasahovat v tomto případě?
2: Já pevně věřím, že policie bude jednat stejně rychle, jako jednala v jiných případech, například v době, kdy začala ukrajinská krize, kdy různě hledala na demonstracích lidí, majících různé symboly a podobně. To jim šlo velmi dobře, tak já předpokládám a doufám, že každý, kdo jakékoliv schvalování toho atentátu na premiéra suverénní, svobodné země, demokraticky zvoleného, napsal v jakémkoliv kontextu, tak na té policii skončí.
1: Ještě se vrátím k tomu výroku Danuše Nerudové. Ona řekla, že komunisti jsou košťata a zločinci. Nemluvila o voličích komunistů, mluvila o komunistech. Myslíte si, že pokud to zažalujete, že budete úspěšná u soudu?
2: Já myslím, že já tu teď ten paragraf nemám, takže nechci říct přesně to číslo, ale my, když jsme to analyzovali s právníky, tak to podle nás právě na tu skutkovou podstatu toho, že je to v podstatě obvinění, nepravdivé obvinění v rámci politické soutěže a v rámci dehonestace prostě sedí. A my, říkám znovu, teď jsme všichni v horké fázi kampaně, já se Danuši Nerudovou fakt, ona včera bylo jednání velké se svazy různými podnikatelskými odborovými a ona nakonec na poslední chvíli z toho utekla, nepřišla ani, ona je prostě přesně ten typ člověka, který vám, já myslím, že dokonce s Filipem Turkem odmítla nějakou debatu v Insideru, se o tom někde psalo a tak. Ona je hrdinka na tom Twitteru. Ale ve chvíli, kdy s váma má jít jako do debaty, tak potom to dopadá tak, že řekne, že tady žádné migranty nemáme a podobně, tak jak jsme to zažili v těch debatách.
1: A nebo řekne, že migrace je příležitost. To byla slova několik měsíců zpátky. Ale k tomu výroku košťata a zločinci. Nechci předjímat, ale když si vybavíme český zákon o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993, tak ten říká, že šlo o organizaci zločinnou a závržení hodnou. Ano, já vím, byla to KSČ, což není KSČM, ale nicméně KSČM zešla z KSČ. Tak proto se ptám, jestli si myslíte, že budete úspěšná, když Danuše Nerudová mluví o zločincích.
2: KSČM je strana, která v českém politickém prostředí působí 34 let. Pokoušeli se nás zakázat mnohokrát, hledali k tomu spoustu důvodů, nicméně máme platnou registraci ministerstva vnitra, máme platné stanovy, máme platný program, který je zcela v souladu s demokratickými zásadami této země a nikdo z našich členů nedělá nic, co by bylo protiprávní. Takže to, že si paní Danuše Nerudová myslí, že tím, že dobře, když se budeme bavit pouze o těch členech strany, tak 18 tisíc lidí nazve zločinci a košťaty, já nevím, v čem jsem zločinec. Mě to uráží. Já jsem nikdy nikomu nic neudělala a nikdy jsem neudělala nic, co by ani mohlo vést k něčemu, co by mohlo někoho motivovat, na rozdíl od Danuše Nerudové. Jako, já jsem si nikdy nedovolila nikoho z politiků přirovnat k Hitlerovi. Já jsem si nikdy nedovolila říct, že putinovskou rétorikou někdo ohrožuje bezpečnost a podobně. To dělá Danuše Nerudová.
1: Je to, co se stalo na Slovensku Robertu Ficovi, určitým varováním i pro nás? Může se to tady stát, protože jsem četla zprávu o stavu demokracie za rok 2023, která říká, že je to opět blbá nálada, když to tak jednoduše řeknu. Lidé jsou frustrovaní, nevěří vládě a nemají zájem o věci veřejné a tak dále. Tak proto se ptám, jestli je to varování a jestli něco podobného může přijít i u nás.
2: Já strašně doufám,
1: máte
2: že ne.
1: Máte strach? Teď, když půjdete na meeting nějaký svůj takhle, předvolební, proběhne vám to hlavou? To, že někdo prostě z davu může vytáhnout pistol?
2: Určitě ne, protože to bych ten strach musela mít minimálně poslední 3-4 roky, kdy se ty útoky velmi stupňují, zvlášť po tom, co se děje na Ukrajině, tak několik měsíců po tom začátku to bylo, já jsem byla napadána na ulici, chodili mi výhružné, zcela konkrétní zprávy. Prostě nebylo to hezké období pro mě, takže bych v podstatě v tomhle strachu musela žít. A vlastně by to muselo znamenat, že nebudu tu politiku dělat, protože když se bojíte, tak nemůžete jít do střetu, nemůžete se poprat za ty lidi, protože se bojíte o sebe. Takže já sama o sebe strach nemám, ale to, že i na Slovensku to začalo přesně tak plíživě, že jsme, ne my, oni respektovali, ti novináři, to Sméčko, Deník N, Aktuálně SK. Když si přečtete jejich komentáře za poslední 2 měsíce, to se vám chce jako zvracet. Já to neumím říct jinak, protože já jsem je vlastně odmítla číst, protože to byl takový hnojomet, který se tam na ty vládní politiky valil.
1: Ano, vládní strany, pardon, vás přeruším, krátce po střelbě označily právě za viníky na jedné straně progresivisty, na druhé straně právě ta liberální média, která neinformují objektivně a vyváženě, čili vy byste s tím souhlasila, s tím obviněním, se
2: já
1: kterým přišly vládní
2: strany. Já myslím,
1: že
2: každý, kdo si poslední, vezme, co tam 3 měsíce, za poslední 14 dnů, co se v těch médiích, jako je SME, Deník N a podobně píše, tak ano, je to zcela nevyvážené, je to přesně ve stylu toho, co jsme si tady četli z české politiky, a to, že se to ale děje úplně stejně i v České republice, to je prostě taky pravdou, protože prostě tady jsou novináři, kteří Forum 24 a podobní, kteří vlastně jejich jediným cílem je vyvolávat nenávist, ukazovat na někoho prstem, říkat, ty jsi ten, kterého tady nechceme, ty jsi ten špatný. A já si strašně přeju, aby se to nestalo, ale z druhé strany, já nevím, jestli mezi náma nežije magor, kterého to k něčemu podobnému může vyprovokovat, tak jak na tom Slovensku, protože když se podíváme na toho pachatele, na to, co o něm zatím víme, tak to byl spořádaný soused, žijící v manželství, v nějaké vesničce, nikdo by to do něho neřekl. A ten člověk je schopen udělat tohle. Tak a
1: dokonce ještě teď prohlásil, že je na to hrdý, na to, co spáchal.
2: Aha, jo, tak to
1: je. Pojďme, prosím, na další téma, stihneme i další k té migraci, kterou jsem chtěla začít. V úterý členské státy definitivně tedy přijali migrační pakt. Česko se zdrželo, Maďarsko, Polsko hlasovali ve všech bodech proti. Slovensko jenom v některých bodech, některé body odmítlo. Říkám, Česko se zdrželo, jak byste hlasovala vy?
2: Já jsem hlasovala proti v Evropském parlamentu a hlasovala bych proti, kdybych měla tu možnost hlasovat za Českou republiku, protože je to další ztráta suverenity. Je to o tom, že kromě toho, že je to jedna velká roční lež pana ministra Rakušana, protože on, když to poprvé schválil v červnu, tak tvrdil, jak tam nejsou kvóty, jak máme vyjednané nějaké výjimky, nic z toho tam prostě dneska není, tak je to především o ztrátě suverenity a o tom, že nějaké krizové fázi nám budou přiděleni lidé, kteří nejenom, že k nám nechtějí, ale které my moc dobře víme, že nebudeme s největší pravností schopni ani integrovat, jakkoliv začlenit do té společnosti. A já to považuji za obrovské bezpečnostní riziko. A když tady 2 roky od téhle vlády poslouchám, jak největším bezpečnostním rizikem České republiky je Putin a Rusko, tak já vzkazuju, že teď jsme si další obrovské bezpečnostní riziko vytvořili a možná daleko větší, protože tady každý rok můžou přijít tisíce lidí, kteří tady nechtějí být, kteří prostě nevíme, co můžou způsobit, ale rozhodně víme z dlouhodobé zkušenosti v České republice, že budou velmi těžko integrovaní, to znamená v té společnosti to může vyvolat řadu věcí a já si myslím, že je to prostě, pokud Vláda selhala na migračním paktu bezpečnostně a selhala z pozice suverenity, protože o tom, kolik migrantů České republice bude přiděleno, o tom bude rozhodovat v tajnosti Evropská komise. Následně to budou potvrzovat na Evropské radě nebo na radě ministrů, ale pořád to bude o tom, že nám někdo bude určovat podle nějakého scénáře, který se evidentně může měnit, co se tady bude dít a kdo do České republiky přijde.
1: Ale ten migrační pakt odsouhlasili vlastně všechny státy, kromě dvou, tak oni, myslíte, tu obavu nemají?
2: Tak jako když si vezmeme státy typu Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, státy, které se potýkají, Itálie, které se potýkají se zoufalou vlnou migrace, tak já tomu úplně rozumím. Oni nás dlouhodobě varovali, že to chtějí nějak řešit a že to musíme řešit. A pro ně je to v podstatě úleva. A to je to, co já říkám, když pan ministr mluví o výjimkách, protože tady máme teď třeba ukrajinské uprchlíky, ještě 3/4 roku s dočasnou ochranou, které by se do toho započítávaly. Tak když Italové započítají všechny migranty, které mají na svém území, Němci, Francouzi a další, tak nám možná vyjde, že v té Evropě si vlastně tu výjimku můžeme udělat všichni a jsme opět na začátku.
1: Dobře, těch států je samozřejmě mnohem víc, ale zajímá mě, jestli v tuhletu chvíli není lepší něco než nic, protože když tady nebude žádný migrační pakt, tak nebude třeba zrychlená návratové procesy, nebude se provádět screening i zdravotní těch, kteří k nám přicházejí a tak dále. Tak není v tuhletu chvíli lepší aspoň něco, protože i teď vlastně 2 roky teprve potrvá, nebo bude ještě trvat, než ten předpis implementují jednotlivé státy. Takhle,
2: ta návratová procedura tam není. To musíme dořešit, nebo to bude řešit až nový parlament. Ona je tam schválena, ale není nic dojednáno. To znamená, je tam čistě formální a do této chvíle nikdo netuší, jak bude prováděna. Za mě by bylo daleko lepší, kdyby tam bylo natvrdo napsáno to, co já tvrdím celou dobu, že by se celá ta azylová procedura měla odehrávat v zemích mimo Evropskou unii, ve třetích zemích. Tam je to buď ta varianta Albánie, tak jak si to dneska dohadují Italové individuálně, anebo se můžeme bavit o zemích jako Tunisko, Alžírsko a podobně, kde by ty procedury mohly vlastně být a ve chvíli, kdy ten člověk opravdu se zjistí, že má nárok na to vstoupit, není to ekonomický migrant, není to člověk nebezpečný, ať už zdravotně či bezpečnostně, tak poté teprve bude vpuštěn na území Evropské unie, ale tohle tam vůbec není. Zároveň jsou státy typu Dánska, které je evidentní, že si umí poradit s migrací. Prostě to udělali vnitřními předpisy, nastavili ty pravidla tak, že jsou pro ty migranty v tuhle chvíli velmi nevýhodná, že mají více povinností než práv. A to je, já myslím, jedna z cest, kterou bychom klidně jako Česká republika, kdybychom měli odvahu, mohli aplikovat. A zároveň je tam samozřejmě ta azylová nebo ta screeningová procedura, trošku se to tam zrychluje a to vlastně jediné, pro co já jsem z toho paktu hlasovala, byla výměna informací o trestných činech s třetími zeměmi, ale ten balíček měl 8 částí a ty 2 největší průšvihy, prostě já bych nebyla schopná odsouhlasit za Českou republiku. Nikdo neříká, že se to nemohlo posunout částečně, ale to, že v tuhle chvíli je to začátek obrovské bezpečnostní hrozby, to já za to prostě považuji.
1: Dobře, ale Česká republika ho neodsouhlasila právě proto, že prošla nějaká změkčená verze. My jsme se zdrželi s tím, že v dohledné době chce Česká republika společně s dalšími státy poslat dopis Evropské komisi a tam navrhnout jakoby další opatření, které by chtěli, aby v tom migračním paktu byly.
2: Tak za prvé, pan ministr Rakušan tady přijel v červnu, tuším to bylo loňského roku, a říkal nám, všecko je v migračním paktu zařízený, odsouhlasil jsem ho, jsem v pohodě. Půl roku se nic nedělo, ve chvíli, kdy vzešlo a bylo jasné, co v tom migračním paktu je, tak se Rakušan sám vyděsil a vláda začala házet zpátečku, protože do té doby ho všichni vládní prostě pleskali po ramenou. A pak přišla ta verze, která je výsledkem trialogu mezi radou a parlamentem. A za mě, když už teda říkají, že tam možná je i něco pozitivního, tak proč to neudělali jak ti Slováci? Proč neřekli ano, třeba s těmi screeningy jsme schopni souhlasit, potřebujeme je určitě, v tom se shodneme, Ale tady ty dvě věci jsou jako tak jasně proti, že to proto tu ruku nezvedneme. Ne, oni to zase vzali šmahem a podle mě je to prostě jenom další úlitba a políbení prstenu lidem na komisi a komisařce Johansson, které to podle mě Rakušan prostě slíbil, že to udělají, tak aby náhodou jako moc nevytyčovali. A protože je před evropskýma volbama, tak si nedovolili dát tam to ano. My si musíme uvědomit, že se pohybujeme v situaci, kdy poslední 3 měsíce i politici v Evropském parlamentu rozhodují, ale úplně jinak, než by rozhodovali před rokem. Je to krásným důkazem zemědělská politika. V životě by neprošlo, že se část o zemědělství v rámci Green Dealu dá zrušit. Poslanci to před měsícem schválili. A vůbec do roku 2027 se o tom nebudeme bavit. To znamená, že někdo říká, že Green Deal nejde zrušit. My jsme to překonali už před měsícem. Určitě, jako, nemyslím teď jako celek, ale určitě ty konkrétní věci v Green Dealu, které škodí českým a evropským zemědělcům, evropští poslanci zrušili, garantuju vám, že kdyby tohle hlasování bylo před rokem, tak neprojde.
1: No, když jste zmiňovala pana Rakušana a to, co vyjednal, nevyjednal, tak premiér Fiala v České televizi nedávno řekl, že má Česká republika vyjednanou podmínku i další země, které jsou či budou v migračním tlaku.
2: No, nemá.
1: Což si myslí, že naše země bez pochyby bude. Tak. Je samozřejmě s ohledem na Ukrajinu. Je tam ta podmínka?
2: Je tam 21 podmínek různých. Jedna z nich je i právě tady to, o čem mluví pan premiér, ale není to podmínka, která je daná, ale která může být zvažována ve chvíli, kdy budou dělány ty propočty. Ale rozhodně to není tak, že automaticky díky této podmínce máme jakoukoliv výjimku. Těch podmínek je tam 21, jsou různě právě, protože se tam započítávají státy jako Itálie, Německo a další, takže jsou různé, týkají se dětí a podobně. A to, co řekl pan premiér Fiala, já si odvážím říct, že je lež, protože i sama komisařka Johanssonová napsala, že to může být, ne, že to tak je. To znamená, ve chvíli, kdy ty úředníci to budou posuzovat a těch výjimek si ty jednotlivé členské státy, a zase se k tomu dostávám zpátky, Německo tam pošle z 21 5 podmínek, na kterých chtějí postavit to, že už ne víc, Dánsko 4, Francie 20, nevím, a my jednu, tak to bude zase jenom o tom rozhodnutí. To znamená, tam není žádná daná výjimka, nehledě na to, že dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky platí tuším do března 2025, to znamená, i ti ukrajinští uprchlíci se nám v rámci toho prvního skrutinia, prvního propočtu, kdy to ta komise bude počítat, budou vlastně počítat jenom půl roku a budou se počítat jedinkrát. Ve chvíli, kdy nebudou mít dočasnou ochranu, tak to tam vůbec nejde započítávat. Takže jako já chápu, pan premiér vidí do října 25 voleb, on nevidí nic, co je zatím, protože asi pochopil, že už to stejně nebude řešit on. Ale z druhé strany, tohle je zrada na Českou republiku.
1: Myslíte,
2: a tohle
1: že to bude
2: znamená,
1: řešit vy?
2: Ztrátu, já nevím, kdo to bude řešit, a pevně věřím, že to nebudou řešit lidé typu Fialy, Stanjury, Rakušana a další, kteří prokázali, že prostě za 2,5 roku neumí vyřešit vůbec nic, kromě svých vlastních partikulárních zájmů.
1: Paní Konečná, moc děkuji, že jste byla naším dnešním hostem.
2: Také děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byla Kateřina Konečná.

0: byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě a Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebylo by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit, ale
0: bych
1: nerada bych
0: ho to.
1: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Hraje vám Rádio Xaver. Rádio Xaver.
0: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobré se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
0: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
0: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Hmm. Byť vidíme, že naše soudy podobný případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
0: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
0: No, to slovo Petr demokracie Fiala... už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokraci a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

Petr se uměl vždy rychle nadchnout pro cokoliv, co mělo hlavu a patu. Produkovali jsme spolu například několik ročníků soutěže o nejlepší pizzu. Probíhalo to v jedné pražské pizzerii, některé ročníky jsem moderoval, jindy jsem byl pro změnu v porotě. Bylo to milé a příjemné, jen mě mrzí, že právě tato soutěž nepřežila. Nedávno jsem si kladl otázku, čím vším je pro mne Petr důležitý. Sám nevím, kde se vyučil v tom, jak se má moderátor chovat na jevišti, jak upoutat pozornost, jak lidi rozesmát, jak je udržet v napětí, jak je prostě nenudit. Například mi kladl na srdce, že moderátor si nikdy nesmí říct o potlesk, ani pro sebe, ani pro nikoho jiného. Kdo to udělá, tomu by prý angažmá ve své agentuře nedal. Vysvětloval mi, že je spousta jiných prostředků, jak potlesku docílit, a to slova, barva hlasů, jeho intenzita. Ostatně Petr mi ochotně v průběhu let odkryl spoustu tajemství moderátorské profese. Upozorňoval mě na slepé uličky. Skoro bych řekl, že mě na jevišti učil jíst vidličkou a nožem. Často si vzpomenu na moc hezký příklad, který Petr vyprávěl, když vzpomínal na jednoho velmi slavného českého režiséra komedií, s nímž se znal. Ten prý vždy říkal: pánové, musíte vědět, jak na to. Například existuje 5 způsobů, jak nastoupit do tramvaje a jenom jeden je vtipný. A já vím, který. Ameriku bych neobjevil, kdyby nebylo Petra Novotného. A to navzdory tomu, že se letadel hrozně bojím. Petr začal někdy v roce 2009 organizovat ve své agentuře zájezdy a pro nějakou firmu připravoval jeden speciální do Las Vegas a do Los Angeles. Na programu byl také výlet do údolí smrti a Velkého kaňonu. Jen jsem si povzdechl, když mi o tom Petr vyprávěl, on ale dodal, že poletím také. Lekl jsem se a vysvětlil mu, že pro mne je maximum doletět na Krétu. Na delší let bych si netroufl. Petrovi ale moje argumenty připadaly k smíchu, jelikož měl číslo mého pasu, vyřídil pro mne vízum, na frekvenci 1 mi dojednal dovolenou a odvlekl mě v Praze do letadla. Když jsme přistáli v Curychu, ulevilo se mi a říkal jsem si, že zřejmě zase jde o nějakou Petrovu taškařici. Jenomže nešlo, protože v zápětí jsme s Petrem nastupovali do obrovského letadla. Takové jsem v životě neviděl, natož abych v něm letěl. Nedovedl jsem si představit, že se takový kolos dokáže vznést do nebes. Letěli jsme asi 13 hodin, pak další hodinu a půl kroužili nad Los Angeles, protože v ten den se tam předávaly ceny Filmové akademie a vzduch byl přeplněn letadly. Ale nakonec jsme přistáli a bylo to tak hezké, že jsem tam s Petrem byl ještě asi 10krát a dnes tam létám i bez něj. Lhal bych, kdybych tvrdil, že dnes sednu do letadla naprosto suverénně, ale letět přes oceán je zajímavá zkušenost. Snad je to tím, že tam má člověk opravdu blízko k smrti a tak si s lidmi, s nimiž cestu sdílí, řekne věci, které by asi za jiných okolností neřekl. S Petrem Novotným jsme si povídali o hodně vážných věcech, troufám si tvrdit, že mi otevřel několik svých 13. komnat. Já jemu ty své pochopitelně také. Díky jemu jsem se jednoho dne ocitl v Americe spolu s 20 lidmi z jakési firmy. Uviděl jsem Las Vegas, do něhož jsem se okamžitě zamiloval. A jelikož s láskou se člověk těžko loučí, pořád se tam vracím. Už jsem ho viděl zleva, zprava, znám ho ve dne, v noci, při východu i západu slunce. Znám jeho historii, obyvatele, architekturu, zákoutí, vím, jak voní. A stále jsem se ho nenasytil. Viděl jsem tam překrásná, dokonalá show, slyšel jsem zpívat takové hvězdy jako Celine Dion či Eltona Johna. V country klubu jsem poslouchal Dona Williamse a měl tak vlastně jednu z posledních možností ho naživo slyšet, protože brzy na to zemřel. A při jednom z posledních koncertů americké skupiny Eagles jsem dokonce seděl v první řadě. Petrova agentura tam organizovala zájezdy pravidelně, přivezla tam spoustu lidí, z nichž někteří tomuto místu propadli podobně jako já a vracejí se tam i poté, kdy Petr už s touto aktivitou přestal. Ať už je to znalec a popularizátor brněnského Hantecu Honza Žanek Hlaváček, Martin Vašíček, který by tam už dnes mohl dělat průvodce, Miloš Pína či Aleš Aldo Koláček, který u nás zastupuje rakouskou firmu Manner.
Ostatně ten je pro mne zatím nevysvětlitelnou záhadou, protože ať jsme se při svých cestách ocitli kdekoliv, vytáhl ze svého zavazadla oplatky značky, kterou zastupuje, a nabídl nám. Dělal to den co den zcela pravidelně a přitom měl pouze jedno zavazadlo. Skoro začínám věřit na bezedný kufr, protože jinak si ten neustálý přísun nedovedu vysvětlit. Jezdí tam ale řada dalších lidí, například Jakub Černý, kolega z televize XTV, několikrát s námi byl Vlastimil Tlustý, někdejší ministr financí v Topolánkově vládě. Kolikrát jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby český parlament přijal zákon, že každý obyvatel České republiky má právo vidět Las Vegas. Je to jedno z mála míst na světě, kde bych asi dokázal žít. Třeba bych změnil po čase názor. Možná by si mě přitáhla zpátky řeka Svratka, u níž jsem se narodil a na jejímž břehu kvete Rozrazil. Možná by mě povolala zpět Vltava. Nevím, nikdy jsem dlouhodobě v cizině nežil, ale každopádně v Las Vegas jako by mi narostla křídla a mám tam pocit, že se klidně mohu vznášet, když se mi bude chtít. Možná je to kýč, protože tam všechno září, svítí, bliká a osilňuje, ale mně se hlavně líbí, jak tam všechno funguje. Že město je dobře promazaný stroj, nejen na peníze, ale hlavně na zábavu. Jdeš po ulici a je ti fajn, protože se pořád něco děje a stále máš před očima něco hezkého. Jsi v hotelu a zase je to dobře, uvnitř i při pohledu z okna. Sedneš si v hotelu na záchod a můžeš si zahrát na obrazovce na dveřích nějakou hru. Jen tak, nezávazně, pro radost. Je to jediné místo na světě, kde se koncentrují hvězdy všeho druhu. Každý večer si můžete vybrat, jestli chcete jít na Eltona Johna, Roda Stewarta, Celine Dion či Davida Copperfielda. Můžete poslouchat hity Elvise Presleyho, Beatles nebo být při zápase NHL. Co je možné tam, není možné nikde jinde. Jsem šťastný i v okamžiku, kdy nemusím nikam jít. Sedím v hotelovém pokoji, míchám kafe a mám Las Vegas za oknem. Stačí mi ten pocit, že můžu skočit do auta a za chvíli vidět Grand Canyon nebo Hooverovu přehradu. A kdo je gurmán, ten bude mít v Las Vegas pocit, že se ocitl v gastronomickém ráji. Za Las Vegas jsem vděčný Petru Novotnému. Myslím na něj, kdykoliv tam přijedu, vyprávím ostatním historky, které jsme tam s Petrem zažili. Už se mi stalo, že mi někdo řekl, tak tohle už jsem od tebe slyšel 4krát, jenomže jedině tady v Las Vegas si to rád poslechne po páté. Aspoň si to myslím. Nikdy Petrovi nezapomenu, že mě poprvé k tomuto výletu vlastně donutil. Díky tomu jsem poznal i další americká města, i to, co leží mezi Los Angeles a New Yorkem, což prý je ta pravá Amerika, jak tvrdí fotograf Robert Vano. David Copperfield a další je také jednou z megacelebrit, na které jsem si mohl v Las Vegas doslova sáhnout. Potkal jsem se s ním při jedné ze svých cest do Ameriky a seznámili jsme se. Já si to pamatuji moc dobře, on zřejmě stěží, ale na samotném faktu to nic nemění. Došlo k tomu při mé asi 13. cestě do Ameriky. Tehdy jsme připravovali knížku Moje Las Vegas, neletěl jsem tam s naší tradiční partou, ale s fotografem Jakubem Černým a Martinem Fau, který mluví anglicky stejně jako česky a navíc se v americkém prostředí výborně orientuje. Byla to cesta ryze pracovní a chtěli jsme mimo jiné vyfotografovat i hvězdy, které jsou s Las Vegas neodmyslitelně spojeny. A to je především právě David Copperfield nebo Siegfried a Roy, německo-americká dvojice, která několik desetiletí úspěšně vystupovala s Bílými lvy a tygry. Tehdy to ale nevyšlo, ostatně nebyl to náš hlavní úkol, potřebovali jsme udělat co nejvíc fotografií do knížky. Nicméně, když jsem se do Las Vegas vydal příště, a to opět s fotografem Jakubem Černým a naším společným kamarádem Michalem Klegou, tak jsme to zrealizovali. Sešli jsme se jak s Davidem Copperfieldem, tak i s polovinou dvojce Siegfried a Roy. A to se Siegfriedem. Roy totiž utrpěl těžký úraz, když ho během představení v hotelu The Mirage, kde mají doživotní kontrakt, napadl během vystoupení Bílý tygr. Siegfried při našem setkání v jednom okamžiku chytil mě a fotografa za kůži a jakoby odtud vytáhl zlatou minci se svým a kolegovým emblémem. Bylo to velmi vtipné. Jak se to dá vlastně zařídit, aby se člověk s takovými hvězdami potkal? To přece nejde jen tak zazvonit u nich doma a nechat se pozvat. Bylo to pochopitelně dost složité.
Půl roku jsme se snažili dostat k manažerce Davida Copperfielda. K němu samotnému to nejde vůbec. Je plachý, na návštěvy si nepotrpí, je opravdu těžké se k němu přiblížit, a to pro kohokoliv. Nakonec se ale Jakubovi Černému a Michalovi Klegovi podařilo k manažerce dostat. Přijala je, oni jí dali moji knížku o Las Vegas, řekli jí něco o mně jako o jejím autorovi. Jakub řekl, že jeho jsou zase fotografie. Ona si sice knížku z díky vzala, ale rovnou klukům řekla, že s Davidem se setkat nemůžeme, protože denně má dvě vystoupení, jezdí po celém světě, jeho život je rozplánovaný po minutách a nic navíc se do něho prostě nevejde. Jako odškodnění jsme od ní dostali vstupenky do první řady na jeho show.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Za stranu a za lidi díl 6. Dobrý večer, Xaveré.
2: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
1: Ano, ano, je to tak. A prozraďte mě a našim posluchačům, jestli už jste na večer rozcvičen.
2: Pardon? Rozcvičen?
1: Jestli už jste rozcvičen, bude premiérské Cvičme v rytme.
2: To je dnes, tedy v neděli.
1: Ano, ano, dnes v neděli. Na iDnesu už dokonce mají odpočítávání jako na Silvestra. Měří nám poslední desítky minut do začátku rozcvičky, kdy uvidíme upažování, vzpažování, pohyby naznačující stěhování tvárnic a podobně.
2: Já s tím mám problém, paní Karol. Takže já toho nejsem fanoušek.
1: Čeho? Fyzického pohybu?
2: Ano, to jste trefila.
1: Zakomponovaného do politiky?
2: To taky, ale toho premiérského

0: vystoupení té premiérské show čtyři dny před volbama. Mně to přijde nespravedlivý.
1: Na jednu stranu je to nespravedlivý, na druhou stranu kterýkoliv premiér na jeho místě by to udělal taky a kterákoliv jiná opozice by to kritizovala. Takže to je úplně normální.
0: Tak já vám slibuji, paní Karol, až budu premiérem, ministerským předsedou,
1: ano,
0: jako byl kolega Churchill třeba, tak já to neudělám.
1: Kolega Winston.
0: No, no, no. Já ho mám tak rád. Winstona. Mm-hmm. On byl malíř, víte to?
1: Já ne? Teď,
0: no, on maloval obrazy. No, takový tak sice, řekl bych, jak, jako nejmenovaná partnerka nejmenovaného saxofonisty, takové, ale...
1: Byly hezčí než od Adolfa?
0: To určitě.
1: Tak to je to pořádku potom.
0: No, tak já to neudělám a to, že by to udělal jiný, pro mě není argument, paní Karol.
1: Tak není to argument, je konstatování faktu. Hmm. Tak to prostě chodí.
0: Vám to nevadí?
1: No, mě na tom spíš vadí, že kdyby ty projevy možná byly častěji a nejenom takhle nárazově, tak by potom se lidi na ty pohyby víc zvykli a už by se jim tolik nesmáli. Takže já bych to třeba vysílala každý den místo večerníčku.
0: A to je, mě to uniká toto, on u toho nějak cvičí, jo?
1: No jej. To jsou cvíky, teď jsem říkala, to je jak zjistěhuje.
0: To jsou ty paroubkovi.
1: Ne. To jsou fialovský, to on na to má nějaký poradce, ty mu to ukazujou. Občas tam střihne i Angelu, že? To jsou takový ty kosočtverce rukama. Tak i to tam občas střihne. Ale jinak bych řekla, že má svoje portfolio pohybů, které jsou vysloveně čistě jeho.
0: Tak na druhou stranu, jako mnozí politici světoví, že? Já jsem se vám teď díval na Pátřetí říše, jo, tam za mikrofonem neuvěřitelný
1: věc. Tam se i vzpažovalo.
0: No i co, kdyby jenom to. A Lída Bárová, to jsem viděl nedávno.
1: Ano.
0: Když si vytáhnu ten bílý kapesníček, tak na vás myslím, říkal Goebbels. A co když je to tak, že ten Fiala prostě řekne nějaké třeba spřízněné duši, když budu rozhazovat rukama, tak na tebe myslím. I to je možný.
1: No tak v tom případě, ale to bude mít velkou radost, ta spřízněná duše, protože tam se bude rozhazovat v jednom kuse. Ale měl by to ještě proložit něčím takovým, nějakým takovým jako bojovým trošku gestem. Jo, mně by se třeba líbilo, když už je to taková ta rozcvička, když se u té sportovní terminologie, tak kdyby se tam třeba, když mluví o Babišovi nebo o Putinovi, že za všechno může Babiš, za všechno může Putin, kdyby se tam střihnul takový ten výpad, jako je v šermu.
0: Jo, dopředu takový.
1: Ano. Klidně jo. I ten kordík bych mu dala.
0: No, a mně by se zase líbilo ze všeho nejvíc, kdyby na závěr bylo zvolání. To nás učili jako pionýrské vedoucí, že když se končí nějaká schůzka nebo něco tak, že má být zvolání. Jo. A co by se mu stalo, kdyby nakonec toho projevu zakřičel za stranu a za lidi? Nic by se mu nestalo. A nám by udělal reklamu.
1: Nám by udělal reklamu, i link by nám tam mohli dát k tomu. To by bylo hezký od něj. No.
0: Ale máte pravdu, ten poslední projev, jak byl v uvozovkách za stranu a za lidi, to se nepovedlo, paní Karol.
1: No tak dneska bude opáčko. Je to teda předtočené opáčko, protože on touto cestou už je někde v Londýně na blížícím se pohybu královny. Takže to bude ze záznamu. Ale já si myslím, že na kvalitě to nebude poznat. Že to není na živo, to nepoznáme.
0: Nepředbíhejme událostem, třeba to bude zlomové. Třeba to trénoval
1: týden. Že si něco zlomí přitom.
0: Je to také možné. A třeba mu pan Svěrák nebo někdo, kdo umí psát, napsal projev, že i vy zatlačíte slzu.
1: To, no, to je možná otázka, o čem myslíte, že tam tak bude hovořit?
0: O těch energiích, o zastropování.
1: Zastropování, zastřešení.
0: No. My jsme u toho, já mám dnes několik příhod z našeho domu.
1: Ano.
0: A ten nejpikantnější je, že sousedi nade mnou zastropovávali taky.
1: Ano.
0: A zastropovávali tak, že ze stropu kapala voda včera odpoledne. Ale naštěstí jenom v chodbě, tak mě jenom tak trošku ukápla, protože paní nechala pračku cestovat po celém bytě a odjela na nákup. Takže u nás teď stropy jsou velmi aktuální, musím říct. krásně mokrý, vypadáte si jak v jeskyni někde. Tak to je jenom tak, ale on bude mluvit o tomto, premiér. Jak se to povedlo vyřešit?
1: Já mám takový tip, že on bude mluvit o tom, o čem mluvil minule, a nebude mluvit o tom, o čem by mluvit měl.
0: A o čem by mluvit měl?
1: Mně by se tam líbila třeba nějaká taková omluvička. Vážení občané, já jsem vám strašně kecal, když jsem vám uplynulé 4 roky neustále říkal, že jsem připraven převzít funkci premiéra, že jsem k tomu kompetentní a že to bude lépe než za toho Babiše.
0: A co vy víte? Třeba to řekne.
1: Chcete se vsadit?
0: Ne, to ne, to ne. Alebo řekne, já se omlouvám všem, které jsem pojmenoval ruskými troly. By byl bourák, kdyby byl toho schopen.
1: No ale to se už nestane, protože přece on zopakoval, že si za tím výrokem stojí. Nemluvil o těch pod pódiem, on mluvil o těch na pódiu. Tam se asi nebudeme nic vyprávět, tam jsme na tom názorově docela podobně.
0: Ano. To...
1: ale tak to, že ten výrok byl nešťastný, on právě neměl mluvit o těch na pódiu, on měl mluvit o těch pod pódiem, protože on je jejich premiér. On je premiér nás všech a měl ty lidi se snažit nějakým způsobem uklidnit. No a
0: takže
1: za situace,
0: i můj premiér?
1: No, já bych řekla, že s největší pravděpodobností to tak bude. Moc s tím toho nenaděláte.
0: My God.
1: Ono je sice moderní si teď dávat ty profilovky, že někdo není můj prezident a někdo není můj premiér, ale nevykecáte se z toho. Je i váš?
0: No máte pravdu. Nedá se s tím nic dělat. Ale viděl jsem, že dokonce teď některé kandidáty před těma volbama podporoval i jakýsi vyhlasný kuchař. Vzali do restaurace a říkal, já jako majitel restaurace podporuji tady kandidáta Spolu. A tak, takže ono už to, víte, je takový zvláštní, že se toto celé rozpíjí. Pravidla už neexistují.
1: Jo, že láska prochází žaludkem, tak to vzali ke kuchaři do restaurace.
0: Ne, jiný pravidlo, že hospodský se do tohoto nemá.
1: Ano,
0: motat.
1: To je pravda.
0: Říkal už kolega Palivec.
1: Zaplať si pivo a říkej si, co chceš.
0: Tak. Tak je to jenom... No, zajímají vás veselé historky z našeho domu?
1: No, jestli je tam ještě nějaká, která přebije vodu kapající ze stropu, tak jsem s ní.
0: Dvě.
1: Výborně.
0: Za prvé mě málem pokousal pes Putin.
1: Pes Putin?
0: Říkal jsem vám, že mladí sousedy mají pejska a jmenuje se Putin.
1: Jako fakt?
0: No, štěňátko.
1: To jste mi neříkal, ale jeden můj známý měl psa, ten se jmenoval Obama.
0: To měl Petr Paučinský.
1: Ano.
0: Toho já jsem znal, Obamu. No, a teď má psa, a tomu říká junior, Petr. Ale to jenom tak. Ti mají prostě Putinka, takový nějaký neurčitý štěně, ale hrozně takový uňafaný. A já jsem šel k vozu jako spořádaný občan.
1: Ano.
0: Ve dvoře. A pes se na mě vrhnul a štěkajíc běžel ke mně úplně agresivně. A kdybych teda byl v lepší kondici, vylezl bych na plot nebo na střechu auta. Ale vypadalo to hrozivě a paní říkala, on si chce jenom hrát. Tak to mě zachránilo. Ale říkal jsem si, drobná paralela by tu byla. Agresivita tam je.
1: To... A on si chce hrát, to ta paní řekla taky hezky. To je jako když radí odborníci na žraloky, že když vám v moři připlave žralok, tak hlavně nemáte panikařit, protože on si vás jde jenom očuchat.
0: A ještě radí nevylučovat žádné tělesné nic z toho, a to se dost těžko. V tu chvíli, když ho vidíte, to jde samo. Já mám takový pocit. A hlavně koukat do očí, ne? Ještě, není tam nic
1: No, žralokovi se dá koukat do očí špatně. Tygrovi se má koukat do očí.
0: Jo, tomu bych taky věřil.
1: Když jdete do národního parku v Nepálu nebo v Indii, tak tam vám vysloveně radí, kdyby na vás bafnul tygr, tak udržovat s tygrem oční kontakt.
0: No, to je výborný. No. To je výborný.
1: Už počkejte, až příště potkáte Putina a bude na vás útočit, tak už to všechno budete mít nacvičený.
0: Myslíte, že mám s Putinem udržovat oční kontakt?
1: Zkuste to, jestli se vám to povede.
0: A že on si chce hrát prý. No. A pak já mám čas na hraní si s Putinem?
1: No, měl byste si ho udělat.
0: Ale on má.
1: Podívejte se na některé evropské politiky, oni si ho neudělali a jak to dopadlo.
0: No, ale náš Putin, podotýkám to štěňátko, který se tak nešťastně jmenuje, On tak jako štěká, tak ňafá takovým tím vysokým tónem. Já nevím, jestli, já bych vám to napodobil.
1: A co je Putinek? Krysařík?
0: Já ne, já to nepoznám. No malý pes, takový ten, jako že kdybyste mu namontovala tyčku, tak je to smeták se vším všudy. Ale no, sympatiák docela. Až na tu adresu.

0: té Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. To...
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: tak jsme tam seděli a sledovali neuvěřitelné vystoupení, při němž jsme si mohli hlavy ukroutit a jenom jsme žasli a nechápali, jak je něco takového možné. Představení skončilo a paní manažerka za námi přišla s tím, že pan Copperfield by se s námi rád potkal. Tak jsem se zvedl a spolu s Michalem Klegou následoval manažerku, která nás kamsi vedla dlouhou chodbou. Najednou proti nám šel David Copperfield, podíval se na mě svýma pichlavýma očima, chytil mě za předloktí a řekl: to je dobře, že jste zhubnul, a řeknu vám, kdybyste tady v Americe dělal pravidelné rozhovory s prezidentem, byl byste absolutní áčkovou celebritou a nemohl byste sám vyjít na ulici. A moc by mě zajímala vaše knížka o vrazích. Nebyl jsem schopný slova. Stál jsem jako trouba, omráčený tím, co o mě věděl, a v tu chvíli mi ani nedošlo, že zřejmě manažerka zadala moje jméno do internetového vyhledávače, pak si text dala do překladače a Copperfielda informovala. Já si tehdy pomyslel, že on je asi opravdový kouzelník. Tak to bylo přesvědčivé. Každopádně to bylo příjemné setkání, prohodili jsme pár vět, zapózoval s mojí knížkou a rozloučili se. Setkali jsme se také se sirem Eltonem Johnem, slavným anglickým zpěvákem, hudebním skladatelem a klavíristou. Dostali jsme se do VIP zóny v Koloseu, hotelu Caesar Palace, kde měli jeden z mnoha svých koncertů. V průběhu let měl v tomto sále 700 koncertů. Tehdy jsme měli možnost s ním prohodit pár vět a vyfotografovat se s ním. Při koncertu jsme seděli v druhé řadě a jelikož Elton John obvykle zve lidi z prvních dvou řad na jeviště, aby si s ním zaspívali jednu písničku, ocitli jsme se mezi nimi. Jelikož jsme se viděli krátce předtím, poznal nás, pozdravili jsme se a bylo to velmi milé. Viděl jsem a slyšel v Las Vegas řadu velkých hvězd. Potkal jsem se s Mike Tysonem, byť v rámci jeho autogramiády, ale bylo to velmi milé, že si na nás udělal pár minut. Ptal se na Prahu a když jsme mu vyprávěli, že jsem autorem knihy o Las Vegas, kladl zápětí základní otázku. Vyšlo to i v angličtině? Píšete tam o mně? Pravda, tady už jsem byl rád, že se naše setkání blížilo ke konci, ale pokud se zadaří a někdy dokončím moje Las Vegas 2, určitě tam bude o něm kapitola. Je to hvězda, která k tomuto městu prostě patří. Viděl jsem a důkladně si užil skvělý koncert Betty Midler a okamžiku, kdy spustila The Rose, věděl jsem, že to je jedno z osudových setkání. Z exkluzivního místa v první řadě jsem hltal Dianu Ross Vevin pár měsíců ve stejném sále Lionela Richie a když jsem se jednou takto toulal nočním Las Vegas, víceméně náhodou jsem zapadl do mimořádně stylového country klubu a tam si jen tak seděl na jevišti Don Williams a hrál, jako by to bylo naposled. Byl to country večer, jak má být. Ale to nejdojemnější hudební setkání v Las Vegas mě potkalo až při cestě s číslem 22. Koncert Willieho Nelsona byl pro mě zatím největším zážitkem, který jsem tam kdy zažil. Hlavně Always on my mind, Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys, nebo King of the Road v podání mladého pána, syna Lukase. A taky Georgia on my mind, což byl důstojně smeknutý klobouk před Ray Charlesem. To je muzika, která má právo brát za srdce a má schopnost vytáhnout na světlo pravé kovbojské slzy. A pokud by Adonai neměl nic proti, rád bych tento koncík viděl ještě jednou. V Las Vegas jsme toho zažili spousty. Třeba následující příběh, který je z mojí knížky. Betty. Jedna z věcí, které po pár dnech v Las Vegas zaregistrujete, že se tady moc nenosí domácí mazlíčci. Paničku nebo pána s pejskem tady potkáte opravdu jen výjimečně. Na rozdíl od Prahy a asi i dalších měst. U nás celkem běžná rodina žijící v nájemném bytě na Pražských Vinohradech nebo v 1+ nic na jižním městě, a to se dvěma dětmi a babičkou, pečuje o jednoho či více psů a čím větší plemeno, tím lepší. Tedy scénky, kdy obrovský chrt vláčí starou Prahou udržovanou dámu, která za ním vlaje s papírovým pytlíkem na hovínka, dnes patří ke koloritu a nedá se s tím nic dělat. Milující majitelé mazlíků dřív nebo později utrápí pejska v jednopokojáči, ale jak často slyším, tolik lásky jim nikdo jiný nedá. Svědomím, kolik lidí si teď proti sobě postavím, prohlašuji, že mě psi ve městech obtěžují a myslím si, že tam nepatří. A ještě horší je, pokud oddaný chovatel přichází s čoklem do restaurace, kde zrovna obědvám. Pejsek se mi tu a tam otře o nohy a pan majitel je pyšný, jak jeho nejlepšího přítele všichni okolo zbožňují. Toto se v Las Vegas nestane. Tady při vší americké svobodě mají manažeři hotelů i restaurací, ale i drtivá většina pasantů v hlavě rozum. Vědí, že pes patří na zahradu, na lov, do služby nebo na koženou sedačku podnikatelských obýváků. Ovšem, jednoho zvířecího miláčka jsme ve Vegas zažili. To bylo za všechny psy živořící v pražských bytech a trousící po městských chodnicích hromádky. Čti hovna. Tady si dokonce vzpomínám na přesné datum. Bylo to 11.11.2011 a kvůli tomuto speciálnímu datu prožívalo Las Vegas svatební invazi. Hlavně dopoledne kolem 11. hodiny jsme na stripu potkali několik stovek svateb. Ale to nejbizarnější setkání nás teprve čekalo. U recepce jednoho z největších hotelů stojí možná 50-letá dáma. V ruce LV kabelku, na zemi obrovský jezdící kufr a vedle něj přenosnou klec se slepicí. My sedíme v kavárně a od chvíle, kdy někdo z nás paní zaregistroval, už jsme z ní nespustili oči a začala padat různá vysvětlení, o co tady jde. Někdo tvrdil, že slepice není živá a že je to maketa. Kolega Michal děl, že se jedná o kouzelnici a toto je její živá rekvizita. Pravda nakonec byla prostá, jak výšivka z podhůří. Paní vyřídila formality a namířila si to i s kropenatou krasevicí drobného péří přímo do naší kavárny. Už neměla šanci. Opět příležitost pro našeho průzkumníka Miloše Pínu. Miloš je v civilu metrdotel významného pražského lokálu a v naší partě kromě průzkumnictví je ředitelem divize pro styk s veřejností ve všech jeho podobách. Já, jako enfant terrible naší skupiny, jsem Miloše promptně hecoval ke konverzaci s majitelkou slepice. Ono přinutit Miloše k nezávazné konverzaci není až tak těžké. Například u nás v hotelu jsme se kdysi seznámili s doktorem filozofie, který kdysi učil na místní univerzitě a teď, co by senior, se stal téměř profesionálním hráčem pokru. Pan profesor s námi dokonce poseděl v baru a tenkrát nám vyprávěl mimo jiné o manželce svého syna, která už několik let poskytuje v Las Vegas sexuální služby turistům na nejvyšší úrovni. Přijeli jsme do Las Vegas asi za rok a pan profesor seděl u svého oblíbeného pokru. Miloš na něho vychrlil naprosto bez přípravy. Dobrý den, pane doktore, paní snacha se stále věnuje řemeslu? Ale to byla jen věcná odbočka. Zpět ke slepici. Miloš už vede debatu s chovatelkou a zdá se, že už je v rodině. A za chvíli už víme, že slípka se jmenuje Betty a že je klasickým domácím mazlíčkem. Nás to všechny tak zarazilo, že jsme zpočátku na to téma ani nežertovali. To se stává opravdu málo kdy. Nějak to celé nešlo dohromady, i když za všech okolností víme, že jsme ve městě, kde je možné všechno. Chtěl bych teď smířlivě napsat, že mám skoro pro všechno pochopení, ale nemám. Ještě jedna malá odbočka. Můj tatínek také s námi několikrát navštívil Las Vegas a byl řadu měsíců starostlivým chovatelem slepic. Dokonce vystavil našim osminosnicím na zahradě něco jako zimní palác. I s terasou a výtahem, aby děvčata nemusela na bydýlko po schodech. A jestli ostatní slepice v Tišnovských dvorech měly napití jenom korítko s vodou, pak ty naše měly římské lázně. Po pár měsících rodiče udělali inventuru chovu, spočítali, že nás jedno vejce vychází na 137 korun a tím tato chovatelská etapa skončila. A začala slepičí genocida. Ale zpět k Betty. Není sporu, že vztah výstřední dámy k její slepici byl nenormální, ale nás to bavilo. Ta paní se co chvíli nakláněla ke kleci a neustále Betince něco sdělovala. Nám vyprávěla, že jsou obě vnitřně propojeny, že jsou spolu v Las Vegas už po čtvrté, že Betty miluje nějaký nablblý americký seriál, který sleduje pravidelně, a že paní i Bettinka nerady létají z Delta Airlines. Chovatelka zjevně vyprávěla o své kamarádce s radostí a v jednu chvíli se jí dokonce zaleskly oči a dokonce nějaká slza sjela po tváři a paní pravila: vůbec si nedovedu představit, až tady Bettinka jednou nebude. Začal jsem v tašce hledat kapesník, protože mi to přišlo líto, a najednou mi též začalo docházet, že jednoho dne tady Bettinka nebude. Ale zachránil to Miloš. Klobouk dolů. Pohotově paní nabídl, že pošleme z naší vlasti DVD se seriálem Nemocnice na kraji města a že jestli si Bettinčino srdce nezíská doktor Blažej, tak Strossmayer určitě. A tady jsem se do událostí vložil já a paní jsme vysvětlili, že jsem novinář a že by mě o tom hlubokém přátelství zajímalo něco víc. Položil jsem tu nejblbější otázku, jakou jsem mohl. Madam, a snáší Bettinka také vajíčka? Nemohl jsem čekat jinou odpověď, teď už to vím. Promiňte, ale na tak intimní otázky nebudeme odpovídat, ocekla mi dáma s mediální bravurou Miroslava Kalouska v nejlepší formě. Betty už byla unavená a tak se obě dvě odebrali do pokoje. Kdykoliv jsem já nebo někdo ze zúčastněných vyprávěl tento příběh z Las Vegas, reakce byla podobná. Kluci, vy byste v tom Vegas neměli tolik pít. Jenže je nás celkem 6, co jsme to zažili osobně.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct, když se to, mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně